zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Jeden rok, anebo už jen den, na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervu se,

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. A protože je konec léta, pro mě osobně to nejhezčí období z celého roku, protože nám končí folková sezóna, doznívají tábory a letní zážitky a přichází příprava na tu zimu, přichází období sklidnění, to vše s lehkou příchutí nostalgie. Věřte mi, je to pro básníky, folkaře, zpívající básníky, pro všechny vandráky, trampíky, velice zvláštní a významné období, velice tvůrčí, a vznikla k tomu celá řada nádherných písní, které se toho dotýkají. Pojďme jim tedy dnešní folková pohlazení věnovat.

Posloucháte Folková pohlazení, dnes věnovaná písním, kterými se pokoušíme rozloučit s letošním létem. Tato píseň se jmenovala Letní bosanova, mají na svědomí Jan a Hana Švejkarovi se Zbyňkem Raškou jako autorem textu. A najdete ji v repertoáru jeho české skupiny, která si říká Drc. Z těch méně známých letních písní tu máme třeba ještě písničku od skupiny 9. patro z autorství Leoše Valigurského a Jiřího Svítka. Jmenuje se přímo Letní píseň.

Pať pámu za to. Prostě fantasticky. Ostatně Karel Marketán je velký kouzelník, který dokáže těmi slovy opravdu malovat obrovské obrazy. Aspoň pro mou duši to tak vždycky bylo. Shodou okolností asi nejoblíbenější píseň s touto tématikou, letní nebo pozdně letní, najdete ji na stejném albu jako Chvíli před sedmou večer, kterou jsme si právě zahráli. To album se jmenuje Volt, co bylo takovým comebackovým albem. Nechce se mi věřit, že je to už 25 let, co tohle album vzniklo.

Písnička podzimní, jeden z hříchů Vojty Zichy, na kterého s láskou vzpomínáme ve zpěvu Pavlíny Jíšové. A napadá mě slunko srpnový se ještě objevuje také někde jako takové sousloví. Pořád mi to vrtalo hlavu, pak jsem si vzpomněl stará písnička od Vaby Daňka. Kam se schováš, brácho? Slunko srpnový ti na ramena padne jako těžký mrak. Co, brácho, pak? Co pak?

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

spol v jazzovém kabátu Zavěšený kafe, tedy písnička se jmenuje samozřejmě Já bych se v kočárku vozil, je starší, a pokud by vás zajímalo, proč jsme si ji dneska hráli, no tak to protože v poslední sloce se zpívá Bláhový si neříct, že babí léto už nenachytám, když mý srdce stůně, tak se vydám do nikam. Pokud bychom někoho mohli označit za geniálního mistra nejen jazzových harmonií v našem žánru, ale také samozřejmě za velikého kouzelníka s texty a s atmosférou, pak je to bezesporu Kleky Petra české trémské písně, šedý to muž žijící v Ústraní, pan Miki Rivola. Jeho Září se hraje na všech večerních sejšnech, kde sedí muzikanti a něco umí. Ono totiž, pokud neumíte, tak to se zahrát prostě nedá.

0: To byl Honza Přeslička, Epidemie z prvního alba, písnička 4 tóny. Je zajímavé, že všechny písně, které zmiňují babí léto, mají takovou jako podobnou atmosféru, takovou nitku, možná tu pavoučí, bílou. To je zajímavé, jako kdyby se tohle roční období opravdu dalo zhudebnit nebo vyjádřit prostě tóny, harmoniemi a k tomu samozřejmě texty, které v našem folkovém žánru jsou vždy plné nějakých sdělení, obrazů. Zkrátka musíte mít tu potřebu to říct, aby to vzniklo. Pokud nemáte při tvorbě písní na srdci sdělení, tak by se vám mohlo stát, že z toho vznikne blábolení a pak máte reálné riziko, že byste se mohli stát hvězdami v populární hudbě. Jo, tam se to snese.
1: Poznávám tě po hlase,

Milánek, sluní burčáku, píseň Michala Tučného, tedy pana Zmoška a pana Rytíře v autorství. Michal Tučný to naspíval. A nádherná píseň z alba Jak chcete žít bez koní se samozřejmě velice hodí do naší hodinky folkových, country a tramských písní, kterými se loučíme s letošním létem. Nutno říci, že moc času už nám nezbývá, tak pojďme, ať stihneme třeba ještě tuhle následující.

0: loučení s létem skrze babí léto ve zpěvu Mirky Rosendorfové skupiny Magison byla poslední písničkou, která se nám do dnešních folkových polazení vlastně vejde do toho času, který máme vymezen. Tak pokud se vám líbilo, budu se těšit za týden naslyšenou. Od mikrofonu mává Vítě Troníček. Mějte krásný zbytek léta. Ahoj.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy, postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
2: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
1: Ano.
2: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
0: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze Skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vetchý dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci Big Beatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách. Ano.
1: A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderobírka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. Bylo určený datum, přišel jsem tam v před síní bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Mařenko, podrž panu přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavý. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: To byl pohádkový kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkal, pane přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu přeučilovi. Já ho posprejuju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala. Když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To je, jak rád by slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaněcka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosím bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda od Lidský hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teď tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch Gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
6: My vás podhoří od Lidských hor ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i

0: očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. Nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balón mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balón po ztrátě alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem. Humoriáda.
1: Big Beatový rytmus.
2: Ano.
1: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, no, na co to bylo?
2: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
1: taky
2: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
1: do tanečních jste chodil?
2: Jo, chodil jsem do tanečních. No, no. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
1: A i za taneční, nebo jenom do tanečních. Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
2: Ne, ne, ne, ne. Ne.
1: Někteří to tak měli.
2: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
1: Takže tak už tehdy jste to takhle bral?
2: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
1: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
2: Byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
1: Ano.
2: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
1: Divadla na Zábradlí.
2: Ano.
1: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je toho Mariáda, Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko, jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, přitom bych raději nemluvme, ano? A jak si tedy vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej, co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco
2: spolu? My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no, no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Mm-hmm. Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde byste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do České Budějovice, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásím. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak, ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, roto, roto, kurva sta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí Otopení a koupelně, anebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno party. Vybíráte... No, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány, buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat. Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A odkud se k nám připojíte do Humoriády a hlasujete? Ptáme se s Janem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím
3: do Kopřivnice.
1: Ano. Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchu a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tady Jitce Němcové bod v této chvíli. Kam přibude další?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Haló.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8, asi u Zabře, že, Patriku? Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Těch pohybovým kreacím, vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano.
7: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanžele.
10: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanžele.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, No bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
8: bylo to hrozný,
9: jo? Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale, tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože... Jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla vy?
9: Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tady nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale on, vlastně byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže
9: absolutní...
8: Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady... jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obráceně.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku,
1: ano.
3: Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Vávra.
1: Takže mu vzdáváme mu hold takhle ještě ano. Po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15. No.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, a nebo si poslechneme Františka Ringočecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMSkaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím Patrika i pana Přeušila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek. Vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Kytka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladého kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, mm-hmm. jo.
3: Že jsou sebekritičtější, ano, ano, myslíte ano, ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On nějaký doktor mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte, my no, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký informace. Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takový docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhla, ty si jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80-letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec, aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně, ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala, ona šla otevřít v okno. Pak říkala, a víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Já vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona stala, otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávrovi, Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
1: Děkujeme kolegynice Němcové. Děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Skoro 34 tisíc dětí přijalo letos na letní tábory v Jihočeském kraji. Hygienici provozovatelům udělili 7 pokut za necelých 30 tisíc korun. Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů, nejvíckrát v historii měření. Bude polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Letošní sezóna dětských letních táborů v Jihočeském kraji skončila bez vážnějších problémů. Na 355 táborech se během prázdnin vystřídalo skoro 34 tisíc dětí. Hygienici nemuseli zakázat žádný tábor ani řešit epidemii nebo hromadný výskyt onemocnění. Nepřišli ani na žádnou neohlášenou akci. Ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová doplňuje.
2: Provozovatelé obdrželi 7 sankcí, a sice za zamrazování syrového masa a masných výrobků, závadu zásobování pitnou vodou, za nedostatečný úklid, závady ve zdravotní dokumentaci rekreovaných dětí a za závady v zajištění hygienicky nezávadného stavu ubytovacího zařízení.
0: Revitalizace parkoviště pod kostelem a přilehlých veřejných prostor se blíží k závěru první etapy. Podle informací na webu města je průjezdná Děkanská ulice, včetně vjezdu a výjezdu z náměstí Míru. Prochodce zatím stále platí obchůzná trasa úzkou uličkou. Stavební práce budou pokračovat dál. V Tyršově ulici v následujících dnech skončí obousměrný provoz vozidel na semafory a ulice se vrátí do původního jednosměrného provozu a bude zde opět možné parkovat. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo.
1: Sport.
0: Tenistky Gabriela Knucunová, Lucie Havlíčková a Daria Vidmanová prohrály při svém debutu na US Open v prvním kole. Knucunová podlehla Němce Lisové 2x3-6, stejným výsledkem i Havlíčková Maďarce Bondárové. A Daria Vidmanová nestačila na Španělku Bouzasovou Manejrovou, prohrála po sadách 3-6 a 4-6.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, odpoledne oblačnosti přibude a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Naměříme až 25 stupňů, na horách do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Odstavené porouchané auto vás může zdržet na silnici 4 u Strážného na Prachaticku. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Já vás všechny vítám, je to týden, co jsme se neslyšeli. Adéla Jirkalová s vámi u mikrofonu 5 hodin, k tomu 4 minuty. A v tento den 2. září začíná středeční jihočeské ráno. Za chvíli už kalendárium, tak si na něj počkejte a zajisté vás potěší písničky, které nestárnou a že jich pro vás chystáme přehršel. Zazní Věra Špinarová, Phil Collins, Jana Kratochvílová a právě teď si dáme řemeslo Františka Nedvěda. Dobré jitro.

0: Středa s datem 2. září je na svém samém počátku. Je to 245. den roku 2026, do konce roku zbývá 120 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1781, a sice 31,5 stupně Celsia a nejnižší roku 1959 rovných 7 stupňů. Svátek má dnes Adéla, ano, tak jednu takovou samozřejmě důvěrně znám, a tak jí a všem ostatním přeju hlavně klid na duši a úsměv na tváři. Adéla je jméno germánského původu a osamostatnila zkráceně německého jména Adelheid, které znamená bytost ušlechtilá vznešených způsobů postavy. Katolický kalendář připomíná svatého Štěpána, krále, a svatého Justuse, a pranostika praví, na svatého Štěpána, krále, je už léta na mále. Narozeniny právě dnes 2. září slaví fotograf, publicista a cestovatel Zdeněk Toma, narozen tohoto dne roku 1938, spisovatel Václav Dušek, americký tenista Jimmy Connors, oslavencem je i kanadský herec Keanu Reeves, mexicko-americká herečka Salma Hayek, novinářka Hana Vítková, také vývojář počítačových her a videoher Daniel Vávra, a narozeniny má také atlet Jaroslav Bába, narozen 2. září roku 1984. Dáme si také nějaká ta výročí k 2. září. Před 360 lety vypukl velký požár Londýna, který během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Před 100 lety byl položen základ plzeňské zoologické zahrady, nyní zoologická a botanická zahrada města Plzně. Před 50 lety začal první ročník historického setkání hokejových velmocí Kanadský pohár. Skončil 17. září roku 1976. Před 30 lety byla na Ukrajině zavedena nová měna, hřivna. A je to též 30 let, kdy byla po 20 letech obnovena povinná 9letá školní docházka. Začaly také působit vyšší odborné školy. Před 25 roky zemřel jihoafrický kardiochirurg Christian Barnard, jenž v roce 1967 provedl první transplantaci lidského srdce. Narodil se v roce 1922. Taková tedy byla a jsou výročí, která se vztahují k datu 2. září. Já vás vítám do tohoto dne v toto brzké ráno. 5 hodin k tomu 10 minut máme a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice budeme už brzy pokračovat předpovědí počasí, tak se do ní pojďte zapojit. 90 011 03 je číslo naší SMS brány a zprávy posílejte ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text, samozřejmě o tom, jaké počasí, nebo spíš do jakého rána se probouzíte právě tam, kde nás posloucháte.
1: Český rozhlas, Český

0: počasí.
1: A 1,5 minuty po 5:45 je tady jedna SMSka od vás. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je oblačno 10 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán je Jindra. Díky za tuhle zprávu. Aktuálně máme klidno a relativně chladno. 12 až 9 stupňů v údolích, při vyjasnění ojediněle až 5 stupňů Celsia. Předpověď na dnešní, tedy středeční den. Čekáme letní teploty, přibývání oblačnosti a srážky pouze výjimečně. A jak to bude konkrétně? Bude polojasno až jasno, odpoledne oblačnosti přibude a pouze výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Dnešní odpolední maxima příjemných 22 až 25 stupňů, nejvyšší teploty na horách 18 až 21, vítr do 4 metrů za sekundu, předpokládané úhrny srážek při středě do 1 mm a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré. A ještě vám dlužím bio, to dnes na jedničce.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Kopie sošky pražského jezulátka míří do Irska. Česko ji posílá jako dar k irskému předsednictví v Radě Evropské unie. Soška pro tuto příležitost dostala speciálně ušité oblečení. Jak vypadá, to ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradíme hned po písničce od kapely Krištof. Tady je Obchodník s deštěm. Dobré ráno.

0: a speciálně vyrobenou pro Irsko.
1: Různé věci se žehnají, ale to požehnání je vždycky skrze nějaký předmět lidem. Žehnáme lidem. Už od začátku křesťanství se říká, když vidíš nějaký obraz, tak se neklaníš tomu obrazu, ale tomu, koho zobrazuje.
0: Speciálně navržený zelený oděv této konkrétní sošky má odkazovat jak na Irsko, tak na Česko. Vysvětluje místopředsedkyně představenstva společnosti Prague City Tourism Jana Adamcová.
2: Irské symboly reprezentuje smaragdově zelená barva sametu. Na límečku je lipový list jako český národní symbol. Ornament vinné révy poukazuje nejen na křesťanskou tradici a vztah Krista k věřícím, ale odkazuje i na tisícileté pražské vinice spojené se svatým Václavem. Křišťálové srdce je připomínkou symbolu, který ke svému podpisu připojoval Václav Havel.
0: Praha sošku daruje Irsku v rámci jeho předsednictví v Radě Evropské unie. Získá ji diecéze v hrabství Kerry. Podle českého velvyslance v Irsku Pavla Vošalíka se tam soška stala součástí lidové tradice.
3: Soška jezulátka hraje mimořádnou roli při každém svatebním obřadu, při svatebním dni, protože se věří, že když se soška jezulátka v den svatby vynese před dům, takže zajistí, že nebude pršet.
0: K oficiálnímu předání dojde 8. září, kdy bude diecéze v Kerry pořádat tradiční pouť na pobřeží Atlantského oceánu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: hlavně mě to u toho mikrofonu donutilo se rozhýbat, zatančit si. Olivia Newton, John Travolta ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Před námi čerstvé zprávy, které přináší a k mikrofonu usedá Lenka Rybáčková. Dobré jitro.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Největší světové ekonomiky kromě Číny podpořily opatření proti nerovnováze ve světovém obchodě. Problém vidí hlavně v zemích, které vyrábějí příliš mnoho zboží a spoléhají na jeho prodej do zahraničí. Americký ministr financí Scott Bessent označil schodu za neuvěřitelnou. Už dřív tvrdil, že by se ostatní velké ekonomiky měly inspirovat přístupem Spojených států. Ty podobné problémy řeší hlavně zaváděním cel. Silničáři začali pokládat finální vrstvu vozovky na novém obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku. Od Českého Vrbného u Českých Budějovic k Češnovicím povede 6,5 kilometrů dlouhý směrově rozdělený čtyřpruh. Zbylé 2 kilometry nové silnice budou v režimu třípruhů. Ředitelství silnic a dálnic chce část obchvatu zprovoznit zhruba za měsíc. Více než 850 nových bytů přibylo za první polovinu roku na Vysočině. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Meziročně je to nárůst o necelých 7%. Nejvíc bytů vzniklo v nových rodinných a bytových domech. Další pak při přestavbách starších budov. Ještě víc ale přibylo nově rozestavěných bytů. Od ledna do června stavbaři zahájili výstavbu domů s více než 950 byty. Ve srovnání s loňskem je to o 61% víc. V celé republice přitom počet nově zahájených bytů, stavby bytů, vzrostl zhruba o 40%. Bývalá skládka v Nové Bystřici na Jindřichohradecku se promění na sportovní areál pro cyklisty. Město tam nechá vybudovat pumptrackovou dráhu. Stavba má být hotová do konce měsíce. Českobudějovičtí hokejisti v dalším přípravném utkání podlehli v horácké aréně Dukle Jihlava 3-5. Jihočechy čeká do konce přípravného období ještě dvojzápas s německým soupeřem. Straubing zavítá do Budvar arény v pátek a start utkání je naplánován na 17:30. Odveta pak bude na půdě německého celku v neděli. Bude polojasno až jasno, odpoledne oblačnosti přibude a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Naměříme až 25 stupňů, na horách do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Odstavené porouchané auto vás může zdržet na silnici 4 u Strážného na Prachaticku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Aby mohli opravit lávku, musí se k ní dostat na pramici. Jak vypadají stavební práce podél skály nad řekou, vám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přiblížíme už za chvíli. Vezmeme vás na Židovu strouhu v Bechyni. Tak si počkejte. Krásné středeční ráno.

0: Každý den od 7 ráno do 8 hodin večer pracují řemeslníci na obnově lávky na Židově Strouze v Bechyni. Aby se nad řeku mohli dostat, musí ji nejdřív přeplout na staré pramici. Stejně tak po ní vozí materiál a nářadí. Spolu s nimi na obnově lávky pracují členové klubu českých turistů, kteří na místě i spí, aby pohlídali, že se nic ze stavby neztratí.
1: Právě plujeme na pramičce, kterou jsme převozili přes řeku tuny materiálu na lávku, kterou tady vidíte na skále. A teď si ji prohlídneme, poplujeme pěkně kolem.
2: Abych se k nové lávce mohla dostat, musím se posadit do pramice, po které řemeslníci vozí materiály a stavební náčiní. K pádlům se posadil předseda klubu českých turistů oblasti Jihočeský kraj Jiří Fink, který mě bezpečně převezl a ukázal mi, jak složité je opravovat lávku podél skály nad řekou.
1: Na té pramici jsme museli převést sem veškerý materiál, veškerý nářadí, úplně všechno, co je prostě potřeba na tuhletu stavbu. Tady bychom to nesli 1,5 km na zádech, což není možný.
2: Lávka na Židově Strouze byla v Bechyni už ve 20. století. Loni v září ale na lávku spadl strom a poničil ji. Předseda odboru Klub českých turistů Bechyně Petr Chaloupek proto začal řešit další osud této historické lávky.
3: Tu akci bude zastřešovat Jihočeská oblast Klubu českých turistů. Zároveň jsme požádali krajský úřad, aby nám povolil vyhlášení dobrovolné sbírky a do konce října jsme už měli transparentní účet.
2: Celkem oprava vyšla na víc než 1 milion korun.
3: K tomu ještě nám naskákaly další náklady, protože v rámci projektové přípravy tam byl geolog, který označil část toho skalního masivu jako nestabilní, takže jsme získali firmu, která nám provedla zakotvení té skály, což bylo asi dalších 120 tisíc navíc.
2: Změny oproti původní lávce se týkají hlavně materiálů. Kvůli lepší přístupnosti pro turisty i zvířata bude mít lávka železnou konstrukci a dřevěnou podlahu. Z hlediska bezpečnosti si ale jednu podmínku stanovili také odborníci z povodí Vltavy, řekl Petr Chaloupek.
3: Možná spoustu turistů bude zajímat, proč je lávka výš než ta stará lávka, a je to z důvodu toho, že povodí Vltavy si dalo podmínku, že lávka musí být nad hranicí kulminace stoleté vody. Takže teď je asi o 75 až 1 metr výš, než byla ta stará.
2: Oficiální dokončení přestavby lávky bude koncem září. Po dostavění nové konstrukce nad Židovou Strouhou v Bechyni musí najatá firma odborně odstranit starou lávku. To by měla být jedna z nejtěžších částí, protože dělníci musí dodržovat bezpečnost a zároveň musí vymyslet, jak to zvládnout ve výšce a nad vodní hladinou. Z Bechyně Barbora Klempířová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Natalie Imbruglia a písničku z 90. let Turn už za chvíli vystřídá relativně aktuální píseň Plamen v podání Kateřiny Marie Tiché tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počasí.
0: 5.46, to je aktuální čas a vy jste poslali další zprávu. Polojasno, 11 stupňů, bez větří, pěkný den všem, přeje Josef ze Zduchovic. Díky za to. Teď máme klidno, ale relativně chladno. Teploty 12 až 15, v údolích při vyjasnění dokonce až 5 stupňů Celsia. Dnešek bude polojasný až jasný, odpoledne mraků přibude a pouze výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Teploty letní 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21, zní to příjemně, i vítr povane o rychlosti do 4 metrů za sekundu, odpoledne se bude měnit na severozápadní až západní, srážky dnes do 1 mm, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré a bio při středě na stupni číslo 1.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Máte rádi prehistorii a vše, co s ní souvisí? Pak si už za chvíli nenechte ujít tipy pro volný čas. Dobré ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: Zapomenutý pravěk v muzeu Jindřichohradecka je výstava, na které se dozvíte mnoho o době staré více jak 6 tisíc let, kdy se na východním cípu bývalého okresu Jindřichův-Hradec nacházela dnes zapomenutá sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou. Do konce září je otevřená každý den od 9 do 16 hodin. Rodinné sportovní hry pořádají dnes od 15 do 17 hodin na hřišti Domu dětí a mládeže v Prachaticích. Na prohlídku historické radnice v Českých Budějovicích se dnes můžete vypravit ve 14 hodin a 15 minut. Malování na asfalt a opékání špekáčků připravili dnes od 15:30 na hřišti nad pekárnou ve Vimperku. V českobudějovickém biografu Kotva můžete prožít odpoledne s dobrodružným filmem Amazonie. Promítání začíná v 14:30 odpoledne. V táborské galerii u radnice vystavuje Adam Jilek svá díla nadsázky, humoru, ale také kritiky uspěchaného světa, ve kterém žijeme. Zabalená lehce v opartovém provedení nazval Mindset. Interiéry Wortnerova domu v Českých Budějovicích se proměnily v souhru umění a minimalistického a intimního prostoru. Je tam totiž nová výstava italského umělce Federica Fusi. Vytvořil tam drobné sochařské formy a zvukovou instalaci, kterými se můžete nechat inspirovat denně od 10 do 18 hodin do konce roku.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nová přeložka silnice 1/20 odvede tranzitní dopravu z Hněvkova na Sedlice na Strakonicku. Obec Strnín na Českokrumlovsku si nekoupí rozhlednu Granátník od lesů ČR, rozhodli to zastupitelé. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijme ministra školství. Obloha dnes bude polojasná až jasná, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná stavět obchvat Hněvkova a Sedlice na silnici 1/20. Nová přeložka bude dlouhá 6,6 kilometru a odvede tranzitní dopravu mimo zastavěné části obou obcí. Zároveň má zrychlit spojení mezi Pískem a Plzní. Stavba vyjde na 818 milionů korun bez DPH a hotová má být za 2 roky.
2: Přeložka bude dvoupruhová směrem na Písek, bude u Hněvkova přidaný stoupací pruh zhruba 1,5 km dlouhý. Na trase vzniknou i 4 mosty, některé přes biokoridory, 2 nadjezdy a most nad železniční tratí. Součástí stavby bude i mimoúrovňová křižovatka Sedlice. Díky ní se na obchvat napojí přeložka silnice 2/173 ve směru od Plzně. Ze Sedlice Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Rozhledna Granátník na Českokrumlovsku bude dál ve vlastnictví Lesů České republiky. Zastupitelé nedaleké obce Srnín její koupy odmítli. 5metrová dřevěná rozhledna stojí na jihovýchodním úpatí Kletě. Obec ji mohla odkoupit za 10 000 korun, dodává nezávislý starosta Luboš Mlčák.
3: Pod rozhlednou byly nízký stromy, takže bylo vidět i na Krumlov. Bylo to jako trošku něco jiného, než je pohled dneska. A dneska už je taky zastaralá. Teď před 3 lety se tam dalo poměrně dost peněz, aby se to nějak udrželo. No ale zase letos se znovu uzavřela, protože tam zase prasklo prkno.
1: Malá dřevěná rozhledna stojí pod vrchem Granátník od roku 2002. Je vysoká zhruba 5 metrů a je volně přístupná. Na Pražský hrad popoledni dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard korun, třeba na financování soukromých a církevních škol. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
1: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Český rozhlas to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost. V Brně dostali příspěvek jen 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila, podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy Českého rozhlasu dlouhodobě nereaguje. Nevyjádřil se ani jeho syn.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až jasno, odpoledne oblačnosti přibude a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž bude na 1. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jihočeské ráno v poklidném tempu vstupuje do další hodiny, 6 hodin k tomu za pár vteřin, 5 minut a s vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Školáci včera opět usedli do lavic, někteří úplně poprvé a musím tedy přiznat, že i mě osobně v tomto ohledu ukápla slzička dojetí, když i naše druhé robátko jsme doprovodili právě do školy. A samozřejmě takových dětí, které včera do lavic usedly poprvé, je požehnaně. Prvňáci a čtvrťáci včera v Popelíně na Jindřichohradecku společně vpluli do nového školního roku. V malotřídní škole jsou totiž doslova na jedné lodi. Ti zkušenější budou pomáhat nováčkům. V reportáži se tam už za chvíli vydáme.

0: Začal nový školní rok, někdo se těšil na počítání, jiný hlavně na spolužáky a někomu se do školy nechtělo vůbec. Nový školní rok začal i dětem v malotřídní škole v Popelíně na Jindřichohradecku. Prvňáci tam budou letos sdílet třídu se zkušenějšími čtvrťáky. První hodinu proto začali symbolicky na jedné lodi.
1: Že se všichni těšili do školy.
2: Ty taky?
1: Ne.
2: A znala jsi tady kamarády už předem?
1: Jo, Radka, Natálku a Vendulku.
2: Když jsi říkala, že se netěšíš, tak jak se ti to líbilo? Překvapilo ti to?
1: Dobře.
2: Nakonec to bylo dobrý?
1: Ano.
2: Úplně poprvé dneska přišla do školy
1: Anička.
2: A Anička mi prozradila, že se do školy moc netěšila, ale nakonec jí ta škola vlastně příjemně překvapila. Jak se těšila maminka?
3: Maminka se těšila velmi. Po prázdninách to už jako sedlo, si myslím.
2: Na chodbě už se připravují, jak po prvním školním dni vyběhnou ven.
4: Marek.
2: A
4: Ondra. Jako i trošku jsem se těšil, jako naučení trošičku. Třeba jako nějaký psan nebo počítání.
2: A ty?
5: Má. Jenom na Ondru.
2: Spolužáci jsou nejvíc.
4: Jo.
2: Na první školní den doprovodila dva zkušené školáky paní Pacholíková.
6: Jsou natěšený, oni to nedávají najevo, ale jo.
2: Nemohli dospat, chystali aktovky.
6: No, už to měli připravený, už dva dny dopředu. A ráno už všichni byli na nohou.
7: Když byste věděli, že odpověď na moji hádanku máte vy, vaše dvojička, tak to můžete říct. Díváme se dál než jen před sebe. A i my ve škole budeme objevovat věci, které třeba hned nevidíme, ale brzy je poznáme. Kája už ví, víc, Aničkou, a co to máte? Dalekohled.
2: Paní učitelka Jiřina Plíhalová bude letos učit prvňáky, zároveň se čtvrťáky a připravila si pro ně plavbu.
7: Symbolicky jsme se nalodili společně na jednu loď, prvňáci i čtvrťáčci a tak jako námořníci, aby plavba byla úspěšná, si musí pomáhat, tak i společně děti musí najít společnou řeč a kamarádství a radost.
2: Ředitelka mateřské a základní školy v Popelíně Lenka Macků, tak ta po konci si první vyučovací hodiny domů nezamířila, má už od prvního dne plné ruce práce. Děti mají ale ten nástup vlastně pozvolnější.
8: My jsme zahájili školní rok jenom kratičce, udělali jsme si přivítací ceremoniál na zahradě, přivítali jsme nejen děti, ale přivítali jsme i rodiče. Potom se děti rozešly do tříd, letos máme nové složení tříd, tak to pro ně bylo malé překvapení. Máme namixované třídy, protože jsme malotřídní škola. Je to moc fajn, protože starší pomáhají mladším, uvedou je do toho, jak to v té škole chodí, hlavně u těch prvňáčků.
2: Těch letos nastoupilo v Popelíně 8. V celém Jihočeském kraji dnes poprvé do školní lavice usedlo víc než 7 000 prvňáků. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: Ať je i vám při středě takto do zpěvu, je 2. září a Adélky mají svátek, tak milé Adély, včetně mě, pojďme to oslavit, ať ten den stojí za to. Počasí nám bude přát?
1: Počasí.
0: Teploty budou příjemné, letní 22 až 25, na horách 18 až 21. Dnešek bude polojasný až jasný. Odpoledne oblačnosti přibude a pouze výjimečně se vyskytnou slabé přeháňky. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu se odpoledne bude měnit na severozápadní až západní, srážky dnes do 1 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré a bio pro dnešek na jedničce.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jen k tomu 20 minut pokračuje Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, kde vás za chvíli potěší například Bára Basiková a Souměrná. A dnes po 13. hodině vysíláme také pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvačka Marcela Lajferová. Dozvíte se například i to, čím chtěla být víc, zda lékařkou anebo zpěvačkou.
1: Těžko na to odpovědať. Prvé bola medicína, hej. A jako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
2: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítíte emociu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváček amerických a hlavne u Ella Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojímá prostě ten hlas. Vy viete, o čom to je.
0: Celý rozhovor s Marcelou Lajferovou si poslechněte dnes po 13. hodině. Dobré ráno.

0: Bonnie Tyler se ztratila ve Francii, Lost in France. Pokud jste se třeba vy, například v myšlenkách, dnes po ránu zatoulali, řekněme, tak vám ráda připomenu, že na svém samém počátku je středa s datem 2. září. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Hlavní hygienička Barbora Macková dnes končí. Odchází na vlastní žádost. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Od zítřka Mackovou ve funkci dočasně nahradí ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum. Jordánská protivzdušná obrana zachytila 10 ze 13 balistických raket ve svém vzdušném prostoru. Zbývající 3 spadly do neobydlených oblastí. Informovala o tom armáda Jordánského království. K úderům v provinciích Mafraq a Aqaba se přihlásily íránské revoluční gardy. Teherán v odvetě za americké údery útočí na americké základny v regionu. Rodiče ze sociálně slabých rodin můžou na kroužky každého dítěte i letos získat od Jihočeského kraje až 4 000 korun. Program je určený dětem ve věku od 3 do 18 let s trvalým pobytem v Jihočeském kraji. O podporu můžou žádat rodiny pobírající dávku státní sociální pomoci, příspěvek na péči na nezletilé dítě nebo na vybrané dávky pěstounské péče. Peníze jsou určené na zájmovou činnost nebo i na letní tábor. Česká společnost AIDS Pomoc otevřela v Táboře nové centrum pro testování HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí. Takzvaný checkpoint nabízí anonymní a bezplatné testování a vznikl v prostorách infekčního oddělení nemocnice Tábor. Ta zároveň zahájila provoz takzvané PrEP ordinace, která nabízí preventivní léčbu snižující riziko nákazy HIV u lidí, kteří jsou mu vystavení. Tenistky Lucie Havlíčková, Daria Vidmanová a Gabriela Knudsonová vypadly v prvním kole US Open. O postup bojovala taky Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety. Zápas pak ale pořadatelé kvůli dešti přerušili a pak odložili. Bude polojasno až jasno, odpoledne oblačnosti přibude a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Naměříme až 25 stupňů, na horách do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihočeských silnicích se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Petr Chelčický patří k nejvýraznějším českým náboženským myslitelům. Jenže historici dodnes řeší jednu základní otázku. Kdo to vlastně byl? Nejčastěji jej stotožňují s místním zemanem Petrem Záhorkou ze Záhorčí, dnešní části Chelčic. Byl tedy Petr Chelčický opravdu Petr Záhorka? To uslyšíte v jeho české vlastivědě, kterou připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček a dočkáte se jí už za pár minut tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Víte, jaký je rozdíl mezi Petrem Chelčickým a Petrem Záhorkou ze Záhorčí? Je pravděpodobné, že žádný. Ale více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. Chelčice jsou malá obec v okrese Strakonice, jejíž dominantou je kostel svatého Martina. Název vsi vznikl pravděpodobně podle jejího prvního obyvatele či vlastníka jménem Chilek nebo Chýle. Toto příjmení pochází ze staročeského přídavného jména Chilí, což značilo nachýlený, ohnutý nebo křivý a zřejmě popisovalo výraznou tělesnou nebo povahovou vlastnost člověka, který jej nesl. Historie obce sahá minimálně do poloviny 14. století, kdy je poprvé doložena v písemných pramenech. Obec je tradičně spojována se jménem Petra Chelčického, významného myslitele a náboženského reformátora. Ovšem, jméno Petr Chelčický je pravděpodobně literární pseudonym. Historici jej nejčastěji ztotožňují s místním zemanem Petrem Záhorkou ze Záhorčí, které je dnes součástí Chelčic. Ačkoliv Chelčický neměl univerzitní vzdělání, ovládal latinu, byl mimořádně sečtělý a svými znalostmi převyšoval většinu současníků. Kritizoval násilí, mocenské struktury i světský charakter církve a prosazoval křesťanskou etiku založenou na nenásilí a rovnosti lidí. Jeho učení zásadně ovlivnilo vznik jednoty bratrské a inspirovalo řadu pozdějších náboženských myslitelů. Odkaz Chelčického připomíná památník v budově bývalé farní sýpky. Chelčice jsou však známé i svými rozsáhlými ovocnými sady, které patří k největším v České republice. Díky příhodné poloze zde panují ideální podmínky pro pěstování jablek, hrušek a dalších plodin.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně

0: 7:15, k tomu 1 minuta. Ladíte Český rozhlas České Budějovice při hezké, nebo spíš krásné, druhý zářijový den. Jdeme na počasí.
1: Počasí.
0: Já jsem chtěla říct totiž 2. zářijové úterý, nicméně ona je středa, mě popletl ten včerejší začátek nového školního roku. A tak vás samozřejmě vítám u předpovědi počasí, stejně jako meteoroložku Evu Houbovou. Krásnou středu, Evi. Dobré jitro.
2: Dobrý den.
0: Tak pojďme si prozradit, jak máme právě teď.
2: V západní polovině České republiky je jasno až polojasno a ve východní oblačno až zataženo a beze srážek. Teplota se většinou drží mezi 10 a 14 stupni, nejchladnější je Březník, kde byla rovná nula. V Českých Budějovicích je teď polojasno 12 stupňů, vane jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře má od rána hodnotu 1022 hektopaskaly. Na Choráňově je skoro jasno 9,5 stupně a vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
0: Pojďme si přiblížit tu dnešní příjemnou předpověď počasí.
2: Čeká nás klidný den, co se týká počasí. Do střední Evropy od jeho západu zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu a po jeho severním okraji postupují jednotlivé frontální systémy. Projeví se ale spíš oblačností než čím jiným. Teď ráno čekáme polojasno až jasno a pak předpolednem od západu začne oblačnost přibývat, takže odpoledne už bude oblačno až zataženo. K večeru se ojediněle může objevit slabá přeháňka. Teplota vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
0: Jaké to dnes se sluníčkem, v kolik vyšlo a v kolik zapadne?
2: Vyšlo v 6:20 a zapadne v 19:42. Už se čím dál víc lempluje.
0: A jaké teplotní rekordy máme zaznamenány ke 2. září?
2: Maximum z roku 1935 je 32,7 stupně a minimum z roku 1962 3,4.
0: Ještě se podíváme na dnešní noc a zítřejší, tedy čtvrteční den.
2: V noci bude oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. K ráno od západu té oblačnosti trošku ubyde, takže ráno a dopoledne čekáme převážně polojasno, odpoledne od severozápadu spíše oblačno. Teplota ráno klesne na 14 až 11 stupňů, přes den vystoupí podobně jako dnes na 22 až 25 a na horách bude kolem 20. Vítr povane slabý, odpoledne přechodně mírný, západní až severozápadní 3 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
0: S námi meteoroložka Eva Houbová. My se společně uslyšíme opět za hodinu, takže se neloučíme na dlouho. Naslyšenou.
2: Budu se těšit. Naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Ředitelství silnic a dálnic zprovozní zhruba za měsíc polovinu obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku. Začala pokládka finální vrstvy komunikace. Podrobnosti uslyšíte tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. 6 hodin, k tomu 50 minut. Dobré jitro.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Silničáři včera začali pokládat finální vrstvu vozovky na novém obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku. Stavba je součástí hlavního tahu z Plzně do Českých Budějovic. Řidiči začnou po nové komunikaci jezdit už 3. října. V provozu bude ale zatím jen jeden pruh.
2: Nákladní auta přiváží asfaltovou směs, kterou nasýpají do homogenizéru, který směs sjednocuje.
3: Přímo na začátek obchvatu nedaleko Pištína na Českobudějovicku jsem se přišla podívat se stavby vedoucím ze společnosti M Silnice Lučkem Zemenem.
2: Homogenizér směs předává do finisheru, který zajistí finální rozprostření vrstvy a následně za finisherem válce dohutní vrstvu na požadovanou pevnost.
3: Když jsme šli na staveniště, tak se lepily boty.
2: To, co nám lepilo boty, tak zajistí spojení dvou asfaltových vrstev proti zamezení trhlin, prasklin a pro potřebné jakoby propojení. Na té komunikaci už jsou položeny 3 asfaltové vrstvy.
3: Silničáři udělají denně zhruba 900 metrů finální vrstvy.
2: Na úsek o délce 1 km spotřebujeme přibližně 1000 tun. Na celý úsek do délce 8,5 km je spotřeba asfaltových vrstev přibližně 70 000 tun.
3: Řidiči musí podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška počítat s tím, že část staré silnice z Českých Budějovic na Plzeň bude zaslepená.
4: Řidiči právě jedoucí z Prachatic nebo z Netolic budou muset uhybat už o odbočku dříve a vyjíždět v Pištíně na té vedlejší komunikaci. S tím, že teď převedeme právě dopravu už na tu nově budovanou komunikaci, alespoň její polovinu na levý pás té komunikace. Maximální povolená rychlost v tomto otevřeném úseku bude 70 km za hodinu.
3: Obyvatelé Češnovic budou využívat objízdnou trasu, doplňuje Adam Koloušek.
4: Ano, obyvatelé Češnovic a Dasného budou muset využívat k napojení na tu novou komunikaci krátkých objízdných tras. To zdržení by pro ně nemělo být veliké, mělo by se pohybovat okolo třeba 3-5 minut, jde o zhruba 3 km. Dostanou se vedlejšími komunikacemi právě na tuto novou silnici.
3: Součástí obchvatu za 1,26 miliardy korun jsou také 2 mimoúrovňové křižovatky, 10 mostů a 2 protihlukové stěny dlouhé 1,5 kilometru. Stavba bude hotová na přelomu srpna a září příštího roku. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Skoro 34 tisíc dětí přijalo letos na letní tábory v Jihočeském kraji. Hygienici provozovatelům udělili 7 pokut za necelých 30 tisíc korun. Cestující v českobudějovické MHD můžou od září využít novou 30-minutovou jízdenku. Studující rodiče můžou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. Obloha bude polojasná až jasná, odpoledne přibude oblačnosti. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Letošní sezona dětských letních táborů v Jihočeském kraji skončila bez vážnějších problémů. Na 355 táborech se během prázdnin vystřídalo skoro 34 tisíc dětí. Hygienici nemuseli zakázat žádný tábor ani řešit epidemii nebo hromadný výskyt onemocnění. Nepřišli ani na žádnou neohlášenou akci. Ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová doplňuje.
4: Provozovatelé obdrželi 7 sankcí, a sice za zamrazování syrového masa a masných výrobků, závadu zásobování pitnou vodou, za nedostatečný úklid, závady ve zdravotní dokumentaci rekreovaných dětí a za závady zajištění hygienicky nezávadného stavu ubytovacího zařízení.
2: Dopravní podnik města České Budějovice rozšířil od září nabídku jízdenek o 30-minutový tarif. Cestující za něj zaplatí 20 korun. Zvýhodněná sazba pro děti, mladistvé, studenty a seniory do 70 let je 10 korun. Nová jízdenka je hlavně na kratší cesty po Českých Budějovicích, říká ředitel dopravního podniku města České Budějovice Slavoj Dolejš.
5: Přidali jsme 30-minutovou jízdenku, protože byla řada ohlasů, že lidé často cestují jenom na krátké vzdálenosti, tak proto se vlastně toto opatření zavedlo.
2: Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
6: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
2: V italských Benátkách začíná 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Cenu za celoživotní dílo Zlatého lva převezme americký herec a režisér George Clooney. O hlavní cenu bude soutěžit celkem 21 snímků. V sekci pro restaurované filmy bude na festivalu uvedená restaurovaná kopie československého snímku Valerie a Týden divů režiséra Jaromila Jireše.
3: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1022 hektopaskalů. Bude polojasno až jasno, předpolednem začne od západu přibývat oblačnosti. Odpoledne čekáme oblačné až zatažené. K večeru se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a zátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hodin k tomu přesně 4,5 minuty a dnešní 2. zářijové ráno je ve své polovině. Myslím samozřejmě to naše jihočeské ráno. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a s vámi je u mikrofonu Adéla Jirkalová. A když byste si sami pro sebe zkusili tak trošku zbilancovat to letošní léto, dostalo by, jak by řekli mé děti, 10 z 10? Řekla bych, že teplotně by to klidně mohlo být i 11 z 10. Bylo někdy opravdu horko, co? A právě na rtuť teploměru letošního léta si v rozhlasovém sloupku za chvíli posvítí Ivan Mls. Počkejte si na něj.

0: Je začátek září a my už v tuto chvíli můžeme v klidu konstatovat, že letos jsme si užili opravdu nadmíru horké léto. A vlastně ještě stále užíváme, protože teploty těchto dní se stále pohybují v pěkných letních hodnotách. Ale čtyřicítky a snad ani třicítky nás už letos nečekají. Na ona horka, respektive na boj s nimi, ve svém rozhlasovém sloupku vzpomíná Ivan Mls.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Jako mnozí jiní, i my jsme tohle léto doma bojovali s vedrem, respektive s tím, co postavit vedru do cesty, aby nám nevlezlo až do bytu. Na tohle konto jsem přečetl spoustu užitečných rad a návodů, jak kýženého efektu dosáhnout. Kromě vysloveně reklamních textů na nejrůznější zaručeně fungující klimatizace jsem se dobral ke spoustě jiných energeticky a hlavně finančně nenáročných, ale prý fungujících vychytávek. Od naprostých hloupostí, jako například otevřených dveří lednice, přes navlhčené záclony a závěsy na oknech, mokré ručníky v průvanu, petláhve s ledem postavené před větrákem, okna polepená záchranářskou izotermickou folií z lékárny, až po australskou metodu spočívající v tom, že osluněnou stranu domu necháte zarůst hustou zelení. Trik s petkou a větrákem jsem nevyzkoušel. Když jsem se totiž v časech největších veder konečně rozhoupal ke koupi ventilátoru, byly tyhle přístroje všude beznadějně vyprodané. Za to se mi osvědčil trik s izotermickou folií z lékárny. Nalepil se mi zvenku na okenní skla a opravdu, teplotu v místnosti to srazilo o několik stupňů, protože folie, na rozdíl od vnitřních žaluzí, teplo dovnitř nepustí. Schovám si ji i pro příští letní sezónu. Jako nejsmysluplnější a nejpřirozenější se mi samozřejmě jeví ona australská metoda se stromy v těsné blízkosti domu. Abych ji ale mohl využít, budu se muset obrnit pekelnou trpělivostí. Pravda, na slunné straně našeho domu se sice nachází docela vydatný stromový porost, ale za ty 40 let, co tu bydlíme, dorostly větve s listovým teprve ke 4. patru a my bydlíme v 6. Přeji hezký den.
1: Český rozhlas České Budějovice,

0: 8:15, krásné ráno, je středa s datem 2. září a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Děkujeme za to.
1: Počasí.
0: Nějaké ty SMSky od vás by tu byly, ve Velešině jasno 11 stupňů. Dobré ráno vám všem přeje Andulka. Klidné ráno z Prachatic 14+, pěkný den ve zdraví přeje Helča. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, slabý vítr a teplota je plus 11 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Přidala i pranostiku Maruška, teplé září. Dobře se ovoci i vínu daří. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, slunečno 12 stupňů. Hezký den přeje Marie a písek 16 stupňů Celsia, podepsán je Folta. Děkuju za vaše zprávy, vážím si toho, že jste s námi. Dnešní teploty budou letní příjemné 22 až 25, na horách 18 až 21. Ráno očekáváme polojasno až jasno, před polednem začne oblačnosti od západu přibývat, takže odpoledne čekejme oblačno až zataženo. Pouze výjimečně se k večeru vyskytnou slabé přehánky. A když zaprší, tak předpokládané úhrny srážek dnes pouze do 1 mm. Rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne dobré a bio na mírné zátěži.
2: Na jihu Čech podle průzkumu žije zhruba 30 tisíc lidí, kterých se týká problém exekucí. Ani ne pětina z nich využívá institut oddlužení. Po poslední novele insolvenčního zákona před 2 lety se sice zájem o oddlužení zvýšil. Většina dotčených obyvatel ale stále tuto možnost neuplatňuje. Proč to tak je a co konkrétně by mohlo situaci zlepšit? Zeptáme se Lucie Novotné a Nicole Emrové z neziskové organizace TEJA, krizové centrum. Nalaďte si nás ve středu 2. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: V podstatě takovou cestu do pravěku nabídnou už za chvíli typy pro volný čas. A také vás pozveme na opékání buřtů. Tak si počkejte, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď už tady vyvstává prostor pro kapelu Black Milk. Příjemný poslech, dobré ráno.

0: Hrajeme pro vás písničky, které nestárnou, takže už za chvíli na našich vlnách Pavel Vítek, anebo také Jennifer Rush.
1: Tipy pro volný čas.
0: Zapomenutý pravěk v muzeu Jindřichohradecka je výstava, na které se dozvíte mnoho o době staré více jak 6000 let, kdy se na východním cípu bývalého okresu Jindřichův-Hradec nacházela dnes zapomenutá sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou. Do konce září je otevřená každý den od 9 do 16 hodin. Rodinné sportovní hry pořádají dnes od 15 do 17 hodin na hřišti domu dětí a mládeže v Prachaticích. Na prohlídku historické radnice v Českých Budějovicích se můžete vypravit ve 14 hodin a 15 minut. Nebo malování na asfalt a opékání špekáčků připravili od 15.30 na hřišti nad pekárnou ve Vimperku. V českobudějovickém biografu Kotva můžete prožít odpoledne s dobrodružným filmem Amazonie. Promítání začíná ve 14.30. V Táborské galerii u radnice vystavuje Adam Jílek. Svá díla nadsázky, humoru, ale také kritiky uspěchaného světa, ve kterém žijeme, zabalená v lehce pop-artovém provedení, nazval Mindset. Interiéry Wortnerova domu v Českých Budějovicích se proměnily v souhru umění a minimalistického a intimního prostoru. Je tam totiž nová výstava italského umělce Federica Fusi. Vytvořil

0: Jennifer Rush na našich rozhlasových vlnách pro vás při středečním ránu s přáním, ať jste dnes pilní jako včeličky. O jedné invazní včele to bude hned po zprávách, tak si to nenechte ujít.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Na Pražský hrad v popolední dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard, třeba na financování soukromých a církevních škol. Spojené státy dokončily další vlnu útoků na Irán. Informovalo o tom americké centrální velitelství. Podle iránské státní agentury zemřelo při nočních úderech 11 lidí. Irán v odvetě útočil na americké základny v Perském zálivu. Střely musely sestřelovat Kuvajt, Bahrajn nebo Jordánsko. Fialová vrstva odumírajících sinic letos místy pokryla rybník Vajgar pod Jindřichohradeckým zámkem. Z vody se navíc šířil silný zápach. Situaci zhoršilo sucho a malý přítok vody. Sinice a živiny se ale do Vajgaru dostávají taky z výše položených rybníků v povodí Hamerského potoka. Jindřichův Hradec se proto zapojil do evropského projektu Danube for All, který hledá možnosti, jak stav Vajgaru a jeho povodí zlepšit. Rozhledna Granátník na Českokrumlovsku bude dál ve vlastnictví Lesů České republiky. Volně přístupná pětimetrová dřevěná rozhledna stojí na jihovýchodním úpatí Kletě. Obec ji mohla odkoupit za 10 000 korun. Zastupitelé nedaleké obce Srnín její koupy odmítli. Nezávislý starosta Luboš Mlčák vysvětlil, že rozhled už není kvůli dorostlým stromům jako v době stavby v roce 2002 a i přes investice do oprav se projevuje poškození. Českobudějovičtí hokejisti v dalším přípravném utkání podlehli v horácké aréně Dukle Jihlava 3-5. Jeho Čechy čeká do konce přípravného období ještě dvojzápas s německým soupeřem. Straubing zavítá do Budvar arény v pátek a start utkání je naplánován na 17:30. Odveta pak bude na půdě německého celku v neděli. Bude polojasno až jasno. Předpolednem začne od západu přibývat oblačnosti. K večeru se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Naměříme až 25 stupňů, na horách do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní. A biozátěž je dnes mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto s motorkou se střetlo v Mánesově ulici v Českých Budějovicích u Lidlu a nákladní auto s osobním v Hodějovické ulici ve Starých Hodějovicích na Českobudějovicku. Jezdí se tam kyvadlově. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Invazní asijská včela se dostala až na Šumavu. Čalounici Jerlínovou tam při terénním průzkumu objevili biologové z Jihočeské univerzity. O významu tohoto nálezu a možném dalším šíření si teď budeme povídat s entomologem už za malou chvíli, tedy konkrétně, tak si na to počkejte. Teď Michal Hruza.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Na Šumavě se objevila invazní včela, která se dosud v Česku vyskytovala jen na jižní Moravě. Biologové z Jihočeské univerzity ji našli při průzkumu pastvin divokých koní a navíc v nadmořské výšce kolem 700 metrů. Co může za její výskytem, respektive co může za jejím výskytem být a jak velký problém představuje, tak na to se právě teď v našem vysílání zeptám Michala Perlíka z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a přeji mu dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vítejte v našem vysílání. Budu zvídavá. Můžete nám přiblížit, jak čalounice jerlínová vypadá a co je pro ně typické?
1: Typická pro ní je asi hlavně ta velikost pro běžného pozorovatele. To zvíře má přes 2,5, někdy i ke 3 cm. To znamená, že velikostně je podobná třeba naší sršni, ale je to poměrně velká hnědavá včela s robustní hlavou, se stmavě zakalenými křídly, která patří do čeledi čalouněcovitých včel, což znamená, že když sbírá pyl na těch kytkách, tak ho nenosí na zadních nohách, jak to známe od spousty ostatních včel, ale nosí ho na spodní straně zadečku v takovém kartáči.
0: Prozraďte, jak se včela na Šumavu mohla dostat?
1: Existují dvě možnosti, jak se taková věc mohla stát. Ta zajímavější asi potenciálně je to, že se tam dostal ze sousedního Německa, a to tak, že právě v těch obdobích těch největších letních veder vlastně dokázala překonat Šumavu, která normálně slouží vlastně jako taková migrační bariéra, protože to pro druhy znamená, že musí vystoupat do vyšší nadmořské výšky, kde je chladnější, a tím pádem tam nemusí být tak příhodné podmínky. Tak to je ta potenciálně zajímavější možnost. Nudnější možnost je to, že byla zavlečena jako spousta jiných druhů s nějakou formou dopravy, protože hnízda toho druhu se nacházejí v různých dutinách, takže je velice snadné s nějakým zbožím to hnízdo přenést na nákladním autě, na vlaku, a to zvíře pak prostě vyletí na naprosto nečekaném místě mimo svůj normální výskyt.
0: Může letošní velmi teplé počasí způsobit, že se tento druh bude šířit dál do vyšších poloh?
1: Teplejší klima obecně podporuje šíření exotičtějších druhů z jižnějších částí světa. Tohle zvíře se zdá, že je velice silně vázané na květy jarlínu japonského, což je strom, podle kterého je i česky pojmenovaná. Podle posledních výzkumů se ukazuje, že víc než 90% všeho pilu, které tohle zvíře sbírá v Evropě, je tenhle ten jeden strom. To znamená, že to zvíře se zdá, že v Evropě je výrazně víc vázané na ten strom, na tu živnou rostlinu, než na to, že by se šířilo jen tak naslepo podle tepla.
0: Mm-hmm. A na závěr, jaké dopady může mít výskyt čalounice jarlínové na zdejší původní druhy včel?
1: Mm-hmm. Zatím jsou ty dopady zdánlivě minimální, protože to zvíře je jakoby tak jiné, že má vlastně velice málo přímých konkurentů, kterým by ubližovala, řekněme, nějakou tou konkurencí tím, že by jim vyžrala ty potravní zásoby nebo že by s něma soutěžila o místa, kde hnízdit. Toho se děje opravdu velice málo. Co je u ní hodně známé, je, že umí takzvaně usurpovat hnízda. To znamená, že pokud hnízdí třeba v takových těch takzvaných hmyzích hotelech, v tom činžáku pro hmyz, že jo, a pro ty včely, tak nemá úplně problém, pokud najde hezkou dutinku, kterou už někdo obývá, toho původního nájemníka vystěhovat a zabydlet se tam sama. Ale to není vlastnost specifická pro ní, to dělají i jiné včely, jenom tady ta je prostě tak velká, že umí vystěhovat kohokoliv. Jinak ten zákeřnější a potenciálně výrazně horší dopad můžou mít zase stejně jako u spousty jiných šířících se nepůvodních druhů nějaké patogeny, které si může přivést, které si může nést ze svojí domoviny a o kterých vlastně zatím ještě moc nevíme a nevíme, jestli se dokážou přenášet na naše druhy a jaké můžou mít potenciální dopady. Takže to se v současné době poměrně intenzivně studuje.
0: To bylo velice zajímavé entomologické povídání s Michalem Perlíkem z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Povídali jsme si o čalounici jarlínové. Moc vám děkuji za váš čas, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Máme krátce po 7:45, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, už za chvíli navzdory hříchům bude zpívat Petr Kolář.
1: Počasí.
0: Teď nám zpívat nebude, za to povídat meteoroložka Eva Houbová. Dobré jitro.
2: Dobrý den.
0: Leda tedy, že by v rámci nějakého hudebního představení byla ta předpověď počasí, nedělám si legraci. Jak máme
2: to bych,
0: aktuálně
2: to posluchačům nepřála.
0: Na jihu Čech, povídejte.
2: Máme většinou polojasnou oblohu a teplota se teď pohybuje mezi 9 a 13 stupni v nižších polohách. Na horách je větší rozptyl, protože nejchladněji má Kvilda Perla minus 0,7. V Českých Budějovicích je teď polojasno 13 stupňů, jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře zůstává 1022 hektopaskaly. Na Choráňově je skoro jasno 10 stupňů a vítr jihozápadní 1 metr za sekundu.
0: Jaké hodnoty přinese na teploměru dnešní den, jak bude?
2: Docela příjemné. Do střední Evropy od jihozápadu zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Po jeho severním okraji postupují jednotlivé frontální systémy, ale projeví se hlavně s většinou oblačností, srážkami ani ne. Dneska ráno čekáme polojasno až jasno. Předpolednem začne od západu přibývat oblačnost, takže odpoledne už jí bude hodně. Jen ojediněle se může pak k večeru vyskytnout slabá přeháňka. Teplota vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
0: Dnes nás tady čeká opravdu příjemný vlastně letní den. Jaký je stav vody na jihu Čech?
2: To ani nestojí za řeč. Splavná je jenom Vltava z vyššího Brodu, kde je stav 65 cm a průtok 7,5 metru krychového za sekundu. Ostatní toky jsou nesízné. Teplota vody 15 až 20 stupňů, Lipno včera hlásil 21,3.
0: A co zahlásí dnešní noc a čtvrteční den?
2: Noci bude velká oblačnost a ojediněle se objeví přehánky, k ránu pak oblačnosti od západu ubyde. Ráno a dopoledne tedy bude slunečné, ale odpoledne se od severozápadu zase zatáhne, takže je to jak na houpačce. Teplota zítra ráno klesne na 14 až 11 stupňů, přes den vystoupí na 22 až 25 a na horách bude kolem 20, podobně jako dneska. Vítr povane slabý, odpoledne přechodně mírný západní až severozápadní 3 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na nízké zátěži.
0: Když si ten pracovní týden uzavřeme, respektive když ho dotáhneme do konce, tak jaký bude pátek?
2: Pátek bude nejteplejší v týdnu, ale co se týká sluníčka, tak zase žádná sláva. Čeká nás velká oblačnost s ojedinělými přeháňkami a pak až odpoledne se začne pozvolna vyjasňovat. Teplota ráno bude kolem 15, odpoledne do 28 stupňů a vítr mírný západní až jihozápadní 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak nás ještě ty sluneční paprsky příjemně ohřejí. To byla meteoroložka Eva Houbová, já prozatím děkuji a za hodinu opět naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny? To je téma dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Kdo ví, možná, že jste právě teď na cestě k nám do Českých Budějovic, třeba jedete směr areál Českobudějovické nemocnice, tak právě parkování, které zde je a bude, se budeme věnovat hned po zprávách. Počkejte si na to. Lenka Rybáčková.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nová přeložka silnice 1/20 odvede tranzitní dopravu z Hněvkova a Sedlice na Strakonicku. Ruské nebe už není podle ukrajinského prezidenta Zelenského bezpečné. Prachatické muzeum připomíná historii ostrostřelců. Výstava potrvá až do 4. října. Obloha bude polojasná až jasná, odpoledne přibude oblačnosti. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná stavět obchvat Hněvkova a Sedlice na silnici 1/20. Nová přeložka bude dlouhá 6,6 kilometru a odvede tranzitní dopravu mimo zastavěné části obou obcí. Zároveň má zrychlit spojení mezi Pískem a Plzní. Stavba vyjde na 818 milionů korun bez DPH a hotová má být za 2 roky.
3: Přeložka bude dvoupruhová směrem na Písek, bude u Hněvkova přidaný stoupací pruh zhruba 1,5 km dlouhý. Na trase vzniknou i 4 mosty, některé přes biokoridory, 2 nadjezdy a most nad železniční tratí. Součástí stavby bude i mimoúrovňová křižovatka Sedlice. Díky ní se na obchvat napojí přeložka silnice 2/173 ve směru od Plzně. Ze Sedlice Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i dál. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali.
4: Ukrajina nezahrožuje.
5: Ukrajina nebude podle Zelenského záměrně ohrožovat civilní letecký provoz. Nechce vystavit žádné letadlo nebezpečí. Bude ale třeba počítat s přítomností ukrajinských dronů nad ruským územím.
4: Nebo nad Rusií zaraz dla dronov.
5: Dokud je válka, nebe nad Ruskem patří dronům a není v něm místo pro civilní letecký provoz, uvedl Zelenský. Ukrajinské drony dokázaly, že jsou schopné zasáhnout sklady ruského internetového obchodu Wildberries u Moskvy i cíle u Petrohradu. Ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů v době případ mírových rozhovorů v Moskvě, podobně jako to bylo, když minulý týden do ruské metropole přiletěl šéf CIA John Radcliffe. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Výstava o ostrostřelcích pokračuje v Prachatickém muzeu. V expozici si návštěvníci prohlédnou ostrostřelecké terče, prapory a výzbroje. Kdo byli prachatičtí ostrostřelci, upřesňuje muzejní pedagožka Lenka Kunová.
6: Ten prachatický spolek vznikl v roce 1816 a to reorganizací z městské gardy. Stály za organizací kulturního života ve městě. Vlastně ten ostrostřelecký spolek tvořila většinou elita města, mezi jinými třeba zakladatel prachatického gymnázia Felix Špinka.
1: Výstava o ostrostřelcích potrvá v Prachatickém muzeu až do 4. října.
2: Počasí.
1: Bude polojasno až jasno, předpolednem začne od západu přibývat oblačnosti. Odpoledne čekáme oblačné až zatažené. K večeru se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž je dnes mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto s motorkou se střetlo v Mánesově ulici v Českých Budějovicích u Lidlu a nákladní auto s osobním v Hodějovické ulici ve Starých Hodějovicích na Českobudějovicku. Jezdí se tam kyvadlově. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 8 hodin k tomu 4 minuty. Vítejte při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice a pokud jste nás poslouchali i v uplynulých 3 hodinách, tak zajisté víte, že už zazněly písničky, respektive hudba, kde zazněla jména jako Daniela, Lucie, Cecil, Katka nás čeká v nejbližších minutách a svátek má dnes Adéla, tak já srdečně zdravím všechny své jmenovkyně a přeji nám jen to nejlepší a hlavně posluchače, kteří jsou milí a vstřícní a usměvaví, ať ten den stojí za to. Máme 2. září a jaké téma na nás čeká v Jihočeském ránu za pár minut? Plné parkoviště od rána do večera, tak přesně takovou situaci zažilo mnoho pacientů a návštěvníků Českobudějovické nemocnice. Já už jsem to nastínila před chvílí. Teď ale přišla s řešením, které by mělo tíživé situaci ulevit. Více podrobností přineseme za chvíli.

0: Mnoho z nás to zná. Závora před areálem do nemocnice České Budějovice se ani v dopoledních hodinách nezastaví. Auta pacientů a návštěvníků proudí dovnitř jedno za druhým, ale opačným směrem už takový provoz není. Někteří řidiči parkoviště objíždí i 15 minut, jiní to vzdávají a jedou zaparkovat mimo areál. Díky otevření nového parkoviště s kapacitou až 200 míst by se ale tento problém mohl vyřešit.
1: Když jsem přijel vlastně, tak jsem čekal 10-15 minut, než se uvolnilo místo.
2: Před nemocnicí stálo kolem 11. hodiny dopoledne několik pacientů, kteří se vrátili z návštěvy lékaře. Většinu z nich tu někdo jen vysadil, aby kvůli hledání parkovacího místa nepřišli do ordinace pozdě.
3: Nějakých 15-20 minut, kolikrát to tady ani nenajde, takže musíte jít pryč.
4: Dneska to tady bylo nabitý, jsme přijeli po 10. hodině ve 10:45 a to tady bylo jako plno.
2: Po spojení horního a dolního areálu nemocnice České Budějovice se situace ohledně parkování zhoršila. Parkoviště totiž sloužilo jak pacientům, tak zaměstnancům. Generální ředitel nemocnice Michal Šnorek potvrdil, že vedení se rozhodlo proto přesunout zaměstnance a uvolnit místo pro veřejnost.
5: Postupně navyšujeme parkování pro naše zaměstnance a to nám umožnilo uvolnit to přední parkoviště, které má kapacitu 413 míst pro veřejnost. Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy vlastně zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti.
2: Dvoupodlažní parkoviště P2 najdou řidiči v areálu nemocnice České Budějovice za sportcentrem Delfín. Aby splnilo podmínky bezbariérovosti, nechala k němu nemocnice vybudovat výtah.
5: Proběhly tu jenom drobné úpravy, protože to parkoviště stojí již 9 let, takže bylo potřeba obnovit vodorovné dopravní značení a nějaké drobné věci, co se týče údržby. Náklady na vybudování té drobné stavby s výtahem byly 2,8 milionu korun bez DPH a tyto náklady hradila nemocnice ze svých zdrojů.
2: Podle generálního ředitele nemocnice Michala Šnorka zabrali přípravy parkoviště několik měsíců, a to z důvodu budování nového výtahu. Změny se tak netýkají ani doby parkování, ani ceníku.
5: Je tu stejná cena za parkování jako na celém tom našem hlavním parkovišti, kdy účtování je po 30 minutách, první půl hodina je zdarma, další půl hodina je za 20 korun a aktuální informace o možnostech dopravy i parkování v nemocnici najdou naši návštěvníci na našich webových stránkách, kde hned na té titulní stránce je velké tlačítko doprava a tam všechno podstatné najdou.
2: Zaměstnanci nemocnice České Budějovice, kteří dosud své vozy nechávali na parkovišti P2, musí nyní využívat zadní část areálu a tamní parkovací plochy. Proto vedení nemocnice pracuje na dokončení nového parkovacího domu pro zaměstnance, který by měl být hotový letos na podzim. Z Českých Budějovic Barbora Klempířová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Mám tady ještě dvě SMSky od vás, které dorazily o aktuálním počasí. Dobré ráno, jasno, slunečno, klidno, 13 stupňů. Posluchače i vás zdraví Věra Stýna, děkujeme. Větrní 13 stupňů, jasno. Adélko, milá, vše nejlepší k svátku přejí Zuzka a Honza. O, děkuji, vážím si toho, že stále ladíte. A samozřejmě vážím si, nebo jsem spíš šťastná, ohledně dnešní předpovědi počasí, která je velice příznivá po tom horkém létě. 22 až 25 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 18 až 21. Ráno máme polojasno až jasno, předpolednem začne mraků od západu přibývat, takže odpoledne dne čekejme oblačno až zataženo, pouze výjimečně se k večeru vyskytnou slabé přehánky. Pované slabý proměnlivý, odpoledne severozápadní až západní vítr bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Pršet dnes bude velice výjimečně, úhrny do 1 mm, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio při středě na jedničce.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Na výjezdu z Vimperka do Čkyně stavaři zpevňují hlavní silniční tah. Jak dlouho ještě práce potrvají, prozradíme tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut.

0: I nadále vám hrajeme písničky, které nestárnou po Eurythmics, už za chvíli například Tomáš Klus anebo Petr Spálený. Následky povodní ještě z roku 2024 řeší stavaři na hlavním silničním tahu z Vimperka směrem do Čkyně. Podrobnosti připravila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Ještě zhruba měsíc potrvají práce na postupné sanaci nestabilního tělesa silnice 1/4 na výjezdu z Vimperka. Vlivem podzimních povodní v roce 2024 došlo na zhruba 500 metrů dlouhém úseku hlavního tahu k poměrně výraznému narušení strmého svahu pod silnicí, což narušilo jeho stabilitu a následně vedlo i k poškození samotné vozovky. Úpravy na zhruba 90% svahu jsou v tuto chvíli už hotové. Nyní zbývá jen dokončit sanaci na posledních metrech, úpravy povrchu vozovky a následně hlavně upravit okolí celé stavby, které bylo rozsáhlými stavebními pracemi narušeno.
0: A já doplním, že u Vimperka stavaři opravují hlavní silniční tah 1/4 také směrem k hranicím. Na úrovni Solné Lhoty neprojedou těžká nákladní auta. Osobní tam jezdí kyvadlově. Omezení skončí v říjnu.

0: zkoušky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
2: Lenka Rybáčková přináší čerstvé zprávy.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Hlavní hygienička Barbora Macková dnes končí. Odchází na vlastní žádost. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Od zítřka Mackovou ve funkci dočasně nahradí ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum. Rodiče ze sociálně slabých rodin můžou na kroužky každého dítěte i letos získat od Jihočeského kraje až 4 000 korun. Program je určený dětem ve věku od 3 do 18 let s trvalým pobytem v Jihočeském kraji. O podporu můžou žádat rodiny pobírající dávku státní sociální pomoci, příspěvek na péči na nezletilé dítě nebo na vybrané dávky pěstounské péče. Peníze jsou určené na zájmovou činnost nebo i na letní tábor. Obyvatelé lokality Habeš ve Strakonicích můžou využívat nové kontejnerové stání ve Vodárenské ulici. Město tam nechalo vybudovat 3 polopodzemní a 1 nadzemní kontejner. Prostor kolem nich nechalo nově vydláždit. Mezi kontejnery a stávající zeleň ještě přibudou okrasné keře, informovala o tom mluvčí města Markéta Bučoková. Investice za víc než 1 milion a 300 tisíc korun má lidem nabídnout praktičtější a upravenější místo pro odkládání tříděného odpadu. Česká společnost AIDS Pomoc otevřela v Táboře nové centrum pro testování HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí. Takzvaný checkpoint nabízí anonymní a bezplatné testování a vznikl v prostorách infekčního oddělení nemocnice Tábor. Ta zároveň zahájila provoz takzvané PrEP ordinace, která nabízí preventivní léčbu snižující riziko nákazy HIV u lidí, kteří jsou mu vystavení. Bude polojasno až jasno a před polednem začne od západu přibývat oblačnosti. K večeru se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Naměříme až 25 stupňů, na horách do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž je mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Píšou vaše děti rády příběhy nebo skládají básničky? Pak se i letos můžou přihlásit do tradiční literární soutěže Jihočeský úsměv. Více prozradíme už za chvíli v rozhovoru. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.

0: Literární soutěž s názvem Jihočeský úsměv hledá nové tvůrčí talenty. Zúčastnit se můžou děti, které rády píšou a chtějí se podělit o své příběhy i s ostatními. Soutěž organizuje Jihočeský klub obce spisovatelů společně s Jihočeskou vědeckou knihovnou a o podrobnostech si teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budu povídat s Petrou Mašínovou právě z Jihočeské vědecké knihovny. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Paní Mašínová, kdo se do soutěže může zapojit?
1: Soutěž je určena pro děti od 8 do 15 let z celého Jihočeského kraje a každý rok nám přijde okolo 160 soutěžních prací, takže my máme vždycky velkou radost, že děti pořád baví psát a tvořit.
0: Ano, já musím říct, že když jsem včera svou dceru vedla do první třídy, tak jsem jí říkala, že se těším, až ty své příběhy, které vymýšlí, bude umět napsat. Tak třeba jednou. Děti vám tedy pošlou text, který sami napsali. Musí splnit nějaké tematické nebo žánrové zadání?
1: Právě naopak, téma je opravdu široké a děti mají velkou svobodu. Mohou psát o zážitcích z prázdnin, ze školy nebo z domova. Inspirovat se mohou také knihami, které četli. Volný je i ten žánr, mohou poslat třeba povídku, báseň, fajeton, úvahu. Nejčastěji nám ale děti posílají právě povídky nebo básně. A já bych dětem, které váhají, jestli se mají přihlásit, vzkázala, ať to určitě zkusí, protože nemusí mít pocit, že musí napsat nějaké dokonalé literární dílo. Myslím si, že důležité je mít nějaký nápad a chuť něco napsat po svém a možná právě to potom porotu nejvíc zaujme.
0: Kam mají děti svoje výtvory posílat?
1: Soutěžní práce se posílají elektronicky do Jihočeské vědecké knihovny na e-mailovou adresu. Ta je jihočeskyusmev@cbvk.cz a děti je výtvory mohou posílat do konce října, v září a říjnu, uzávěrka je 28. října o půlnoci. Všichni rodiče a učitelé na webu Jihočeské vědecké knihovny.
0: A otázka na závěr. Kdy se dozvíme, kdo v Jihočeském úsměvu uspěl?
1: To se dozvíme na konci listopadu, kdy nám porota složená ze zástupců Jihočeského klubu obce spisovatelů vybere 10 vítězů. Vítězové potom dostanou ocenění a věcné ceny a vybrané práce se dostanou také do literárního sborníčku a sborníček potom obdrží všichni účastníci.
0: O literární soutěži s názvem Jihočeský úsměv jsem si povídala s Petrou Mašínovou právě z Jihočeské vědecké knihovny, o které byla také řeč. Moc vám děkuji za váš čas. Přeji hezký den, naslyšenou.
1: Vám taky, naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice vám hraje písničky, které nestárnou. Důkazem toho byly i Pet Shop Boys v našem jihočeském ránu. Za chvíli také Sen můj a Lízin. Počkejte si.
1: Počasí.
0: Řekla bych, že o hezkém počasí nemusíme snít, ale dnes ho zde máme doslova jako na talíři. Jak máme aktuálně na jihu Čech, to už nám prozradí meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno.
2: Dobrý den. Teď je v jižních Čechách pořád ještě slunečné počasí a teplota v nižších polohách se pohybuje mezi 13 a 17, na horách mezi 8 a 13 stupni. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno 17 stupňů, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře zůstává 1022 hektopaskaly. Na Choráňově je jasno 13 stupňů a vítr jihozápadní 3 metry za sekundu.
0: Budou si dnes modrá obloha s mraky předávat štafetu?
2: Ano, budou. Do střední Evropy od jeho západu zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu a po jeho severním okraji postupují frontální systémy. Projeví se hlavně oblačností. Teď ráno dopoledne ještě bude slunečno, ale předpolednem začne oblačnosti od západu přibývat, takže odpoledne už nás čeká oblačno až zataženo. K večeru se ojediněle může objevit i slabá přeháňka. Teplota dnes vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
0: Co přinese dnešní noc a čtvrteční den?
2: V noci bude velká oblačnost a ojedinělé přeháňky. K ránu od západu té oblačnosti ubyde, takže čekáme ráno a dopoledne spíše polojasno. Odpoledne od severozápadu se zase zatáhne. Teplota ráno klesne na 14 až 11 stupňů, přes den vystoupí podobně jako dnes na 22 až 25 a na horách bude kolem 20. Povane slabý, odpoledne přechodně mírný západní až severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu. Bio bude pořád ještě na nízké zátěži.
0: A co pátek, zahřejí nás sluneční paprsky?
2: Ano, bude to nejteplejší den týdne, ale co se týká sluníčka, nebude to taková sláva. Čeká nás velká oblačnost a ojedinělé přeháňky. Až odpoledne se začne zvolna vyjasňovat. Teplota ráno bude kolem 15, odpoledne do 28 stupňů. Vítr mírný západní až jihozápadní 3 až 6 metrů za sekundu.
0: A ochutnáme trošku i z víkendu. Jaká bude sobota?
2: To už nás od severozápadu rychle přejde studená fronta. V noci na sobotu se zatáhne, ráno a dopoledne se na většině území objeví přeháňky a ojedinělé bouřky. A odpoledne už to bude beze srážek a s ubýváním oblačnosti. Teplota ráno bude kolem 15, odpoledne kolem 22 a rozfouká se mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Já bych řekla, že přesto velice příjemná předpověď počasí z úst meteoroložky Evy Houbové. Děkuji za ni, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin k tomu 52 minut a tak se stalo, že nám to dnešní jihočeské ráno uteklo ani nevím jak a pozvolna se přehoupne do jihočeského dopoledne a tudíž už mě u mikrofonu vystřídá i kolegyně Hanka Šoberová, kterou zde vítám. Ahoj Hani.
1: Hezké dopoledne. Ahoj Adelko, tobě i našim posluchačům všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
0: Já moc děkuji, už jsem dostala čokoládu.
1: Ano, samozřejmě děkuji. To musí být, přátelé. No, ona je to vlastně taková připomínka pro naše posluchače. Já jsem samozřejmě přišla ráno, sedla jsem si k počítači a co to na mě nevykouklo, takže jsem to řešila až na poslední chvíli všechno, ale to tak je, hlavně, že na to nezapomeneme. Takže přátelé, znáte-li nějakou Adelku, nezapomeňte popřát, ale tebe Adel určitě zajímá, co bude v dnešním jihočeském dopoledni. Zajisté. A možná to zajímá i naše posluchače. Takže jen tak ve zkratce, my se podíváme na novinky kolem podpory bydlení. Část agendy totiž od zítra přibírají úřady práce. Zamíříme jinak taky do Putimi za naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, ten totiž pátrá po československém designu a zavzpomíná na dobu, kdy vznikaly výrobky, dnes už možná trošičku zapomenuté. Pozveme vás na rodinné sportovní hry v Prachaticích a nebude chybět ani česká kuchyně ve světě, pražské jezulátko na cestě do Irska nebo příběhy míst, která mají za sebou stovky let historie. Bude toho mnohem víc, muzika, zajímavosti, zůstaňte s námi.
0: Výborně, Hanka Šoberová a její pozvánka k jejímu dnešnímu vysílání jihočeské dopoledne začíná už za chvíli. Adéla Jirkalová se loučí ne ovšem na dlouho, dnes se u vás, ne na vás, těším opět u písniček pro radost.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Studující rodiče můžou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. Cestující v českobudějovické MHD můžou od září využít novou 30-minutovou jízdenku. Na Vysočině přibylo přes 850 nových bytů. Bude polojasno až jasno, odpoledne přibude oblačnosti, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
2: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
0: Dopravní podnik města České Budějovice rozšířil od září nabídku jízdenek o 30-minutový tarif. Cestující za něj zaplatí 20 korun. Zvýhodněná sazba pro děti, mladistvé, studenty a seniory do 70 let je 10 korun. Nová jízdenka je hlavně na kratší cesty po Českých Budějovicích, říká ředitel dopravního podniku města České Budějovice Slavoj Dolejš.
3: Přidali jsme 30-minutovou jízdenku, protože byla řada ohlasů, že lidé často cestují jenom na krátké vzdálenosti, tak proto se vlastně toto opatření zavedlo.
0: Více než 850 nových bytů přibylo za první polovinu roku na Vysočině. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Meziročně je to nárůst o necelých 7%. Nejvíc bytů vzniklo v nových rodinných a bytových domech. Další pak při přestavbách starších budov.
4: Ještě více ale přibylo nově rozestavěných bytů. Od ledna do června stavbaři zahájili výstavbu domů s více než 950 byty. Ve srovnání s loňskými je to o 61% víc. V celé republice se přitom počet nově zahájených bytů navýšil zhruba o 40%. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Největší světové ekonomiky, kromě Číny, podpořily opatření proti nerovnováze ve světovém obchodě. Problém vidí hlavně v zemích, které vyrábějí příliš mnoho zboží a spoléhají na jeho prodej do zahraničí. Americký ministr financí Scott Bessent označil schodu za neuvěřitelnou. Už dřív tvrdil, že by se ostatní velké ekonomiky měly inspirovat přístupem Spojených států. Ty podobné problémy řeší hlavně zaváděním cel.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, předpolednem začne od západu přibývat oblačnosti, odpoledne čekáme oblačné až zatažené. K večeru se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně se podle našich informací na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne, přátelé, dneska středa 2. září, jak už tady zaznělo před chvilkou, svátek mají Adélky. No a pokud jste se právě o prázdninách nebo po prázdninách vrátili do běžného pracovního rytmu, možná už máte tak trošku pocit, že léto je opravdu za námi, ale nemusíte smutnit, vždyť září teprve začíná. Dneska bychom měli připomenout jednoho oblíbeného českého herce. Ladislav Potměšel by právě dneska oslavil 81. narozeniny. Znali jsme ho jako majora Meissnera z filmové trilogie Byl jednou jeden Polda. Taky tatínka z Disco příběhu zrovna před pár dny ho dávali v televizi, anebo Vence Novák ze seriálu Hospoda. A ještě jedna zajímavost. 2. září se narodil taky spisovatel a scénárista Václav Dušek, autor například románu Pana nebo Orel. Takže přejeme krásné středeční dopoledne, ať je dnešek příjemný, i když už budík zase zvoní trošku pravidelněji nežli o prázdninách. Zůstaňte s námi.

0: Od tohoto měsíce, tedy září, přechází část vyřizování podpory bydlení na úřady práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od změny slibuje zjednodušení administrativy. Třeba Svaz měst a obcí s tím ale nesouhlasí. Už za chviličku probereme detaily.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Úřadům práce od 1. září přibudou nové povinnosti. Podle novely zákona o podpoře bydlení budou totiž posuzovat, jestli lidé na základě příjmu a životní situace skutečně jsou v bytové nouzi. Dosud to měly na starosti obce, ve kterých od 1. září však zůstala jen kontaktní místa pro bydlení. Novinka má podle vlády celý proces zjednodušit. Třeba platforma pro sociální bydlení upozorňuje na to, že úřady práce nejsou na novou agendu připravené.
1: Úřad práce měl být schopný vlastně zpracovávat ty žádosti, přidělovat byty a tak podobně. A jsme si jako jistí, že na to připraven jako není. V tuhle chvíli nevíme o existenci vlastně metodických pokynů, nevíme o tom, že by to úřad práce jakkoliv inzeroval.
2: Říká Mikoláš Opletal z platformy pro sociální bydlení. Podle něj jsou úřady práce zahlcené mimo jiné vyřizováním nové superdávky. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale ujišťuje, že úřady práce jsou připravené, pokračuje mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Úřad práce se na novou agendu připravoval organizačně, metodicky i prostřednictvím školení zaměstnanců. Jde zároveň o výrazně méně početnou agendu než superdávka, takže nepředstavuje srovnatelnou zátěž.
2: Změna dává smysl podle exministra práce a opozičního poslance Mariana Jurečky z KDU-ČSL. Úřady práce jsou totiž podle něj s těmito lidmi v kontaktu kvůli vyřizování sociálních dávek a nebo třeba rekvalifikací.
4: Situace, kdybych tady musel budovat celou novou síť obcí s rozšířenou působností, hledat tam nové lidi, zaškolovat je, ti lidé několik měsíců by s tou agendou neměli ve většině případů žádnou relevantní zkušenost, tak mě přijde lepší přidat to k agendě, kterou úřad práce už dneska pro ty klienty dělá.
2: Podle rezortu práce už úřady práce řadu informací o lidech v bytové nouzi mají a proto bude vyřízení rychlejší. Jakub Rychtecký, předseda Komise pro sociální věci, zdravotnictví a bydlení ve Svazu měst a obcí, má ale jiný názor. Podle něj to celý proces prodlouží, protože nejdřív musí žadatelé jít na kontaktní místo na obecním úřadu.
5: Na základě toho ten klient pak půjde na úřad práce, kde se bude provádět majetkový a další jakoby test. Pak s nějakým dalšími kroky a návrhy opatření se bude zpátky vracet na kontaktní místo pro bydlení na obec. Určitě nedochází ke zjednodušení systému.
2: Podle Rychteckého navíc obce nedostaly od státu peníze na zřízení kontaktních míst. V nich mají nově nárok na pomoc všichni s příjmem nižším než je dvojnásobek životního minima. Zároveň jim ale po zaplacení nákladu na bydlení musí zbýt alespoň polovina životního minima. Podle platformy pro sociální bydlení díky tomu dosáhne na pomoc většina ze 160 000 lidí v bytové nouzi. Byty jim můžou nabízet třeba soukromí majitelé, kteří dostanou od státu garance, ale taky obce. Ty můžou čerpat finanční podporu. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Mám rád rodnou Jihlavu, ale i města jako Karlovy Vary nebo Praha. Tak to říká hokejista Lukáš Pech. V našem seriálu Místa v srdci prozradil, že své syny bere na výlety třeba taky do Rakouska. Ostatně víc uslyšíte už za chvíli. Předtím Adam Ďurica anebo teď píseň od kapely Chicago.

Na jihu Čech podle průzkumu žije zhruba 30 tisíc lidí, kterých se týká problém exekucí. Ani ne pětina z nich využívá institut odlužení. Po poslední novele insolvenčního zákona před 2 lety se sice zájem o odlužení zvýšil. Většina dotčených obyvatel ale stále tuto možnost neuplatňuje. Proč to tak je a co konkrétně by mohlo situaci zlepšit? Zeptáme se Lucie Novotné a Nicole Emrové z neziskové organizace TEJA, krizové centrum. Nalaďte si nás ve středu 2. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Adam Ďurica, písnička Mandolína v 9 hodin 22 minuty v jeho českém dopoledni, hokejový útočník a táta čtyř synů Lukáš Pech sice žije v Litvínovicích na Českobudějovicku, ale v sezóně jezdí hrát a trénovat do Tábora. Mirce Nezvalové pro náš seriál Místa v srdci prozradil, kde je tomuto rodákovi z Jihlavy nejlíp.
1: Místa v srdci.
2: Tak na Jihlavu vzpomínám moc rád, i když už tam od 17 let nejsem, což je nějakých 25 let. Žijou tam mý rodiče, teda babička, takže občas se tam rád podívám. Teď jsem tam byl naposledy s Táborem, kdy jsme tam hráli a vyrostla tam nádherná aréna. Myslím si, že teďka je asi nejlepší v republice. A další místa mám rád, co se týče, co mi utkli v srdci, tak Karlovy Vary, kde jsem působil 12 let a to prostředí tam bylo nádherný, Vary jsou krásný a okolní příroda je nádherná. Máte to kousek na Klínovec, takže na Boží dar, že super. A další moje srdeční záležitost je Praha, protože jsem v Praze taky působil 8 let a vlastně jsme si tam postavili i dům a narodili se nám tam 3 děti, takže to je asi ta největší srdeční záležitost, kde jsme si postavili dům a děti tam vyrůstaly, takže tam a teď tady v Budějcích nádherný počasí.

0: tak trochu soupeři. České Budějovice je místo, kam se svými čtyřmi syny si chodíte vyběhnout?
1: Vůbec nechápu teda, proč Tábor s Budějovicemi soupeří, nebo naopak. Myslím si, že ty dvě města by měly spolu spolupracovat a teď myslím po hokejové stránce nebo po těch sportovních, protože každý město hraje jinou ligu a myslím si, že by to bylo super, kdyby se to propojilo, nebo co se už teď děje a bylo by to v lepším vojném počtu. A dále, kam tady chodíme, my bydlíme v Litvínovicích, takže my to máme kousek do Strumovky, já to miluji ve Strumovce se procházet, chodím tam běhat, je to kousek do města. Děti to mají kousek do školy, na tréninky, takže tohle je moje nejoblíbenější místo.
0: No, možná v Táboře také najdete nějaká kouzla, třeba vyběhnout tu křížovou cestu do Klokot, tak to byste se pěkně zapotil.
1: To určitě ano, ale tím, že ráno musím odvízt děti do školy a jedu do Tábora na trénink a z tréninku rychle spěchám zpátky do Budějovic, takže v tom Táboře moc jako úplně nejsem. Ale třeba Kuba Suchánek, ten je táborský, takže ten by mi to mohl ukázat.
0: Vím, že jste si prošel životní tragédií, ztrátou manželky, tak jste vlastně teď otec samoživitel čtyř synů. Přesto kam chodíte relaxovat? Je nějaké místo, protože čtyři kluci to určitě dá zabrat.
1: Kam chodím, tak máme baráček teďka v těch Litvínovicích Řadovku a já tam mám zahrádku a já jsem rád na zahrádce. Je tam krásný gauš, takže se na něj natáhnu, když děti něco nepotřebují nebo nemusím s nimi nikam jet, tak si rád zarelaxuju na zahrádce, posekám trávu nebo něco udělám na zahradě a pak si tam sednu, dám si kafe. Takže to je taková moje relaxační zóna. Jsou tam krásné rybníky okolo, s pejskem na procházky, takže spíš doma, než abych někam jezdil na výlety, tak spíš po tom okolí.
0: Předpokládám, že třeba máte ještě nějaké cestovatelské sny, co byste klukům chtěl ukázat?
1: My jsme moc úplně s dětma necestovali, když jsme stavili v té době dům, nebo jsme lidi na tom malí a my jsme říkali, že chceme cestovat, až budou větší, až to budou vnímat, to okolí, aby viděli, že jsme byli tamhle v Itálii, nebo že jsme byli někde jinde. A když byli takhle malinký, tak oni by si z toho nic nepamatovali. Takže teď jezdíme třeba občas do Rakouska, jedeme, tak tam se to moc líbí, ale těch míst je spousty, které bychom rádi viděli a ukázali jim vlastně ty krásné místa. A tady i po Čechách jsou nádherné místa, takže já doufám, že bude dost času jim to ukázat všechno.
0: Říká hokejový útočník prvoligového týmu HC Tábor Lukáš Pech. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
2: Tuto sobotu se se svými tipy na pěkná místa kolem nás podělí třeboňský veslař Karel Pešek, který trénuje na mezinárodní regatu na průzračném jezeře Blet ve Slovinsku.
3: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.

Dnešní kostel na Kostelci u Borotína začínal před 800 letými jako malá románská rotunda, postupně k ní přibyla věž, gotická loď a další úpravy, zatímco kolem se střídali majitelé panství a krajinou prošla i válečná zkáza. Co všechno za svou dlouhou historii toto místo pamatuje, tak to uslyšíte v Jihočeské vlastivědě, kterou připravila Lenka Vandrovcová a redaktor Zdeněk Zajíček. Ale ještě předtím něco málo muziky, třeba František Nedvěd a písnička Jablko. Pěkné dopoledne, užívejte.

Jihočeské vlastivědě navštívíme kostel narození Panny Marie na Kostelci. Kostelec najdete u Borotína, Borotín u Tábora a od kostela skoro celé toto území také uvidíte. Kostel narození Panny Marie na Kostelci je jednou z krajinných dominant severního Táborska, která poskytuje nádherné výhledy do okolí. Tento památkově chráněný kostel pochází z první poloviny 13. století. Původní okrouhlá románská rotunda s kamenným oltářem se nacházela v místech dnešní zákristie. Později byla ke kostelíku přistavěna románská věž a raně gotická loď. Po polovině 14. století kostel prodělal gotickou přestavbu a k posledním stavebním úpravám došlo v období pozdního baroka. Kostel obklopuje stále funkční hřbitov. V průběhu staletí pak vystřídal několik označení Podolský kostelec nebo Zelený kostelec, protože stojí v osadě Kostelec. Před staletími tady také stávala stejnojmenná tvrz, která byla součástí borotínského panství nejprve pánů z Landštejna, od konce 15. století malovců z Malovic a počátkem 17. století patřila ostromířským z Rokytníka. Kostelec a několik okolních osad vypálila roku 1620 císařská armáda a zpustlé panství si v roce 1623 koupila Polixena z Lobkovic, která je připojila k jestebnickému panství.

Tom Jones v 9:30, teď už skoro 8 minut v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Kopie sošky pražského jezulátka míří do Irska. Česko ji posílá jako dar k irskému předsednictví v Radě Evropské unie. Soška pro tuto příležitost dostala speciálně ušité obličení. Jak vypadá, tak to vám řekneme v jeho českém dopolední za chviličku, předtím ale posílám Hanku Zagorovou.

0: až do Irska poputuje jeden z nejznámějších českých náboženských symbolů. Kopii pražského jezulátka posílá Česko jako dar k irskému předsednictví v Radě Evropské unie. Soška dostala pro tuto příležitost dokonce taky speciální šaty a před cestou ji požehnal pražský arcibiskup.
1: Pane náš Bože, požehnej prosíme tuto sošku pražského jezulátka.
2: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl zrovna požehnal novou sošku pražského jezulátka speciálně vyrobenou pro Irsko.
3: Různé věci se žehnají, ale to požehnání je vždycky skrze nějaký předmět lidem. Žehnáme lidem. Už od začátku křesťanství se říká, když vidíš nějaký obraz, tak se neklaníš tomu obrazu, ale tomu, koho zobrazuje.
2: Speciálně navržený zelený oděv této konkrétní sošky má odkazovat jak na Irsko, tak na Česko. Vysvětluje místopředsedkyně představenstva společnosti Prague City Tourism Jana Adamcová.
4: Irské symboly reprezentuje smaragdově zelená barva sametu. Na límečku je lipový list jako český národní symbol. Ornament vinné révy poukazuje nejen na křesťanskou tradici a vztah Krista k věřícím, ale odkazuje i na tisícileté pražské vinice spojené se svatým Václavem. Křišťálové srdce je připomínkou symbolu, který ke svému podpisu připojoval Václav Havel.
2: Praha sošku daruje Irsku v rámci jeho předsednictví v Radě Evropské unie. Získá ji diecéze v hrabství Kerry. Podle českého velvyslance v Irsku Pavla Vošalíka se tam soška stala součástí lidové tradice.
5: Soška jezulátka hraje mimořádnou roli při každém svatebním obřadu, při svatebním dni, protože se věří, že když se soška jezulátka v den svatby vynese před dům, takže zajistí, že nebude pršet.
2: K oficiálnímu předání dojde 8. září, kdy bude diecéze v Kerry pořádat tradiční pouť na pobřeží Atlantského oceánu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas. Dva večer.

Kapela Činasky a jejich stížnost v jeho českém dopolední, ono, tak stěžovat si můžeme na ledacos, ale pokud jde o českou kuchyni v zahraničí, možná bychom si naopak měli dát pozor, aby si jednou někdo nestěžoval na nás. Jak totiž chutná česká kuchyně za hranicemi a kde už získala známku kvality, tak to zjistíme za malou chvilku v reportáži.

0: Možná jste to, přátelé, už někdy zažili, že jste dostali chuť na svíčkovou nebo na guláš i daleko od domova. Jak ale poznat restauraci, kde budou chutnat opravdu jako v Česku? Tak právě s tím má hostům pomoct certifikát Czech Specials. Získat ho ale není vůbec jednoduché. V zahraničí se to zatím podařilo jenom dvěma japonským restauracím a Schweizerhausu ve vídeňském Prátru.
1: Křupavá do zlatova upečená kůže a maso tak měkké, že se samo odděluje od kosti. No a k tomu samozřejmě čerstvě nastrouhaný křen, ostrá hořtice a krajíc chleba. Přesně takové pečené vepřové koleno podle staročeského receptu sem do vídeňského Schweizerhausu každý den láká tisíce turistů. Ovšem to samo o sobě na certifikát Czech Specials ještě nestačí. Podle Márie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky je toho potřeba o něco víc.
2: Restaurace si musí zažádat o certifikaci a musí splnit určité podmínky. Ty podmínky jsou, musí mít minimálně jednu polévku a dvě hlavní jídla zařazená jako české speciality.
1: Ty přitom nemusí být jen přesnou kopií receptů našich babiček. Certifikát mohou získat i restaurace, které tradiční jídla pojmou moderně.
2: Všechno se posouvá, všechno se vyvíjí, vyvíjí se i česká kuchyně. Máme tam proto restaurace, které vaří typicky českou kuchyni, malé hospůdky, rodinné hospůdky, ale máme tam třeba restaurace vyloženě fine dining.
1: Zatímco v Česku certifikát Czech Specials získaly už desítky restaurací, v zahraničí jsou zatím jenom tři. Pro tamní kuchaře je cesta k němu totiž často složitější. Recepty musí přizpůsobit místním surovinám nebo zvyklostem. U některých jídel jsou proto povolené i mírné úpravy.
2: Ani my v České republice nemáme knedlík v jedné formě. Co region, to jiný houskový knedlík. Dlouhodobě se přeme, jestli je knedlík rakouskou, anebo německou, anebo českou specialitou. My tvrdíme, že českou. Ale ano, i modifikace knedlíku je samozřejmě povolena.
1: Cílem projektu ale není restauracím rozdávat známky. Má především pomoci hostům zorientovat se v nabídce české kuchyně doma i v zahraničí, vysvětluje Lenka Nováková z organizace Czech Tourism.
3: Chceme, aby opravdu ten turista, když sem přijede a přijde do té restaurace, aby věděl, že může počítat s kvalitními službami a s kvalitní českou kuchyní.
1: Gastronomii chtějí autoři projektu vyvážet stejně jako třeba české pivo nebo lázně. A první úspěchy už hlásí i z druhého konce světa.
3: Japonsko bylo jako první zahraniční zemí, kde jsme vlastně certifikovali. Ta jedna restaurace to měla opravdu tak podobné té formě, jakou známe tady z Čech, že to vůbec nebylo poznat.
1: Podle Marie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů mají ve světě šanci uspět i další české recepty.
2: My jsme atypičtí tím, že my jíme sladká jídla jako hlavní jídlo, což vlastně v Evropě a ve světě není. Většinou to je jako dezert. Takže naše ovocné knedlíky určitě vyvážet můžeme. Pak jsou to polévky a samozřejmě omáčky.
1: A jestli se české jídlo uchytí podobně silně jako třeba české pivo, to se teprve uvidí. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu,

0: jakovým zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučko před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic provozní 3. října polovinu obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku. Při amerických útocích na Írán zemřelo 11 lidí. Prachatické muzeum připomíná historii ostrostřelců. Výstava potrvá až do 4. října. Obloha bude polojasná až jasná, odpoledne přibude oblačnosti. Naměříme do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Provoznění poloviny obchvatu sklidní dopravu v Češnovicích a Dasném na Českobudějovicku. Řidiči se po něm poprvé projedou tento čtvrtek. Obce leží na hlavním tahu z Plzně do Českých Budějovic a denně přesně projede 20 000 aut. Nová trasa povede od Pištína až k provizornímu kruhovému objezdu v Českém Vrbném. Po částečném otevření obchvatu musí obyvatelé Dasného a Češnovic počítat s objížďkami. Podrobnosti má mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.
2: Obyvatelé Češnovic a Dasného budou muset využívat k napojení na tu novou komunikaci krátkých objízdných tras. To zdržení by pro ně nemělo být veliké, mělo by se pohybovat okolo třeba 3-5 minut, jde o zhruba 3 kilometry a dostanou se vedlejšími komunikacemi právě na tuto novou silnici.
0: Při amerických úderech na Írán zemřelo podle místních médií 11 lidí. Několik desítek je pak zraněných. Írán v odvetě útočil na vojenské základny s americkými vojáky v Jordánsku a Iráku. Zasahovala i armáda v Kuvajtu a poplach vyhlásil taky Bahrajn.
3: V jihoiránském městě Sirík u Hormuzského průlivu americké střely podle místních úřadů dopadly na dům, ve kterém lidi pořádali svatební obřad. Další mrtví jsou podle Tehránu taky v provincii Chuzestán na západě země. Velitelství amerických sil v regionu prohlásilo, že útočilo na cíle spojené s iránskými revolučními gardami kvůli iránským úderům proti americkým vojákům a útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. V Jordánsku úřady varovaly lidi v přístavu a letovisku Akaba před padajícími troskami. Armáda sestřelila 10 iránských raket, 3 podle ní dopadly do pouště. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
0: V jeho německém městě Augsburg vybuchl nedaleko hlavního vlakového nádraží neznámý předmět. Několik lidí lehce poranili střepy z rozbitých oken a výloh. Na místě je kvůli probíhajícímu policejnímu zásahu omezená silniční i železniční doprava. Policie zatím podrobnosti o vybuchlém předmětu nezveřejnila. Výstava o ostrostřelcích pokračuje v Prachatickém muzeu. V expozici si návštěvníci prohlédnou ostrostřelecké terče, prapory a výzbroje. Kdo byli prachatičtí ostrostřelci, upřesňuje muzejní pedagožka Lenka Kunová.
4: Ten prachatický spolek vznikl v roce 1816 a po reorganizací městské gardy. Stáli za organizací kulturního života ve městě. Vlastně ten ostrostřelecký spolek tvořila většinou elita města, mezi jinými třeba zakladatel prachatického gymnázia Felix Špinka.
0: Výstava o ostrostřelcích potrvá v Prachatickém muzeu až do 4. října.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, předpolednem začne od západu přibývat oblačnosti. Odpoledne čekáme oblačné až zatažené. K večeru se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni. Na horách naměří do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní. A biozátěž je na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přátelé, krásné dopoledne, středa 2. září, školní rok je v plném proudu a právě dneska si připomínáme Světový den kokosů. Ano, i tenhle chlupatý hnědý oříšek má svůj světový den a upřímně zaslouží si ho. Používáme s oblivou kokosové mléko, olej, mouku, sladkosti. No a když se řekne kokos, většině z nás se okamžitě vybaví léto, pláž a dovolená. Jenže kokosová palma je pro milovníky lidí taky důležitou součástí obživy. Takže dneska klidně něco kokosového ochutnejte. A my za chviličku, přátelé, zamíříme do Putimi za naším regionálním stopařem. Vyrazil se tam podívat na výstavu dobových předmětů z druhé poloviny minulého století a my se s ním už za chvíli spojíme. Zůstaňte.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 10 hodin 13 minut, ano, spojení navázáno, ale ještě samozřejmě téma, o kterém bude s naším regionálním stopařem řeč. Autentické československé výrobky z let 1950 až 1989 představuje krátkodobá výstava v Pupkými na Písecku. Přímo z expozice se nám hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, vítej, hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne, já zdravím přímo tady z budovy obecního úřadu v Putimi, konkrétně tedy ze zdejšího společenského sálu, kde ta výstava je k vidění, nese název Retro Putin, Putin 50/80 a opravdu jedná se o krásnou velkou výstavu, doporučuji k návštěvě. Já už jsem tady asi půl hodiny a pořád se tady kochám všemi těmi předměty. Je to tu rozdělené podle místností, takže je tu dobový obývací pokoj, dětský pokoj. Já vlastně tady vzpomínám na dětství, když jsem doma sám měl v pokojíčku ty hračky, které jsou tady vystavené, nebo když jsem chodil k babičce a k dědovi, tak přesně takhle ten obývák vypadal, jak je tady zařízený. Je tady dobová pracovna a jsou tady samozřejmě dobové designové věci a tak dále. A velká část předmětů pochází tady z jedné sbírky, ze které konkrétně, na to už se tady ptám, kronikářky Jaroslavy Pixové, která je tu se mnou.
3: Tak tahle ta bytová část tady pochází ze sbírky pana restaurátora Milana Blahouta. On má opravdu velkou sbírku a tady právě měl možnost to všechno představit, takže je tady široká škála jednak nábytku, ale také různých předmětů, jak dekoračních, tak užitných. Máme tady televize, máme tady dokonce i takové televize, které jsou spojené s rádiem v jedné skříni. Máme tady magnetofony, psací stroje, hodiny, zkrátka na co si vzpomenete. A lidem se to opravdu všechno moc líbí.
2: No a druhá část té výstavy je zase textil, dobové šaty a ty zase z části dodala přímo tady paní Jaroslava Pixová.
3: No tak my jsme dvě sestry, které se rádi parádily, šili jsme si, takže se u nás toho docela dost zachovalo, takže nyní jsme toho využili, ale přispěl nám také zase pan Blahout. Máme tady ještě i kabelky, obuv třeba a měli jsme tady na vernisáži módní přehlídku a když si děvčata zkoušela ty šaty, tak se jim tak líbily, že říkali, že by je nosili i teď.
1: Jinak Petře, dokdy je výstava k vidění a co ještě na podzim v Putimi chystají? Pojď nás pozvat.
2: Ta výstava Retro Putim tady potrvá do příštího pondělí, tedy do 7. září. Je otevřená každý den od 10 do 17 hodin. Jsou na ní opravdu pěkné ohlasy. Už teď je tady například od rána skupinka dam, která přijela z Písku. A já si to tady s nimi procházím a poslouchám. Oni jsou opravdu nadšené, jak si to tu procházejí. Co vás tady třeba nejvíc zaujalo? Ptám se tady jedné návštěvnice. A co se vám tady nejvíc líbí?
4: No, soubor těch šatečků z těch 50 až 80. let, že to někdo vlastně uchovává do dneška, jako jo. Většinou se to vyhodí, ale je zase dobře, že to někdo má k tomu takový vztah, že to nechá nahlédnout do toho i těm mladým dneska, jak, co se nosilo prostě.
2: Říká mi tady jedna z návštěvnic a oni opravdu se tady rozplývají u těch jednotlivých zastavení, takže to je tady výstava Retro Putim a co se týče těch hlavních podzimních událostí, tak samozřejmě musím vyzvihnout tu největší, což je výlov podkostelního rybníka, který bývá vždy v polovině října. Ten rybník je známý mimo jiné i samozřejmě z filmu Poslušně hlásím, kde je vidět několika záběrech, no a rybáři tam vždycky přilákají na hráz stovky lidí.
1: Do Putimi nás pozval náš regionální stopař Petr Kuba. Děkujeme za hezkou pozvánku. Měj se pěkně, Petře, a naslyšenou.
2: Krásný den.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Zvu vás, přátelé, třeba na prohlídku historické radnice v Českých Budějovicích. Můžete se na ní vypravit dneska ve 14:15 odpoledne. Malování na asfalt a opékání špekáčků připravili dneska od 15:30 na hřišti nad pekárnou ve Vimperku. V českobudějovickém biografu Kotva můžete prožít odpoledne s dobrodružným filmem Amazonie. Promítání začíná v 14:30. V táborské galerii u radnice vystavuje Adam Jílek svá díla nadsázky, humoru, ale i kritiky uspěchaného světa, ve kterém žijeme, zabalená v lehce pop-artovém provedení a nazval ji Mindset. Interiéry Wortnerova domu v Českých Budějovicích, ty se proměnily v souhru umění a minimalistického a intimního prostoru. Je tam totiž nová výstava italského umělce Federico Fusi. Vytvořil tam drobné sochařské formy a zvukovou instalaci, kterými se můžete nechat inspirovat denně, a to mezi 10. a 18. hodinou, a to až do konce roku. A ještě přidám něco navíc, jestli si dneska chcete s vašimi dětmi pěkně protáhnout tělo a ukázat, co je ve vás, pokud ano, pozvu vás do Prachatic, a to už za chviličku. No ale předtím, písnička Pavel Bobek má dívka N. Tahle píseň dokazuje, že když máte v názvu dívku s tajemným písmenem, posluchač začne být okamžitě zvědavý. A protože Pavel Bobek uměl romantiku bez zbytečného cukrování, tak si pojďme teď společně připomenout. A za chviličku pozvánka do Prachatic, nezapomeňte.

0: Pokud byste se svými dětmi anebo vnoučaty chtěli zažít dnešní odpoledne plné zábavy, soutěží a smíchu, pak vás zveme do Prachatic. Tamní Dům dětí a mládeže totiž připravil rodinné sportovní hry na svém hřišti v Ševčíkově ulici. Já mám právě teď na telefonu pedagožku volného času Marcelu Vitoulovou. Přeji vám hezké dopoledne, vítejte v našem vysílání.
1: Dobrý den.
0: Paní Vitoulová, jaké soutěže jste dneska pro děti a jejich doprovod připravili?
1: Tak, my máme připravených zhruba 10 soutěží. Mimo jiné je tam i běh pro zdraví, který je součástí rodinných sportovních her. A na jednotlivé rodinné týmy, které můžou být poskládány z jednoho dospělého a z jednoho dítěte, bohatě stačí, takže rodina může mít více týmů. Jsou připravený třeba pyramida z kostek, skazování, točení obručí, chůze pokladně, přeskok přes švihadlo a další takové pohybové dovednosti.
0: Tak si říkám, jak se do her můžou zapojit rodiče, sourozenci, anebo třeba babičky a dědové, abychom je neodradili třeba tím skákáním přes švihadlo, že to nezvládnou a dětem to nepokazili.
1: Určitě se nikdo nemusí obávat, nic není složitého, nechceme po nikom nějaký extra výkony, jenom chceme, aby se rodiny sešly odpoledne a trošku si zacvičili a měli trošku pohybu, ale určitě není problém, když babička nedokáže dělat pár přeskoků přes švihadlo, může zachránit třeba dítko.
0: Přesně tak. Jinak na plakátku, který k nám přišel, přiznám do redakce, je i běh pro zdraví. Jakou vzdálenost si děti vyzkoušejí?
1: Je to zhruba 500-metrový okruh. Běží se kolem místního koupaliště Hulák. Takže je to jenom malé kolečko po rovince, takže taktéž se nemusí nikdo obávat, že by to neuběhl. A není samozřejmě, i když se to nazývá běh, není podmínkou to uběhnout, stačí, když si to projdou.
0: Rychlou chůzí třeba.
1: Ano, přesně tak.
0: Co odměny, paní Vitoulová, budou?
1: Určitě budou. Pro každého máme připravenou nějakou drobnou odměnu. Na konci dne, ten den je od 3 do 5 hodin, takže po 5 hodině bude vyhlášení výsledků, jelikož jednotlivé disciplíny jsou bodovaný a podle získaných počtů uděláme pořadí. Takže první 3 týmy získají možná trošku větší odměnu, ale nikdo se nemusí obávat, každý si něco odnese.
0: Tak to má být. Jinak chodí se na pohybové akce pořádané Domem dětí a mládeže dívat třeba i lovci sportovních talentů?
1: Určitě ano. Určitě ano, chodí a berou si kontakty a pak už je to na nich.
0: O to větší motivace pro děti, aby se snažili třeba při tom sportování a dali do toho všechno. Věřím, že se to povede. Počasí má být krásné, tak vám to všechno vyjde. Zdravím do Prachatic. Marie Marcela Vitoulová byla naším dopoledním hostem z Domu dětí a mládeže Prachatice. Užijte si to a hezký den.
1: Děkujeme, tak teď přeji hezký den.
0: Takže rozloučili jsme se, přátelé, s Marcelou Vitoulovou. Vezměte děti, vezměte třeba i prarodiče a vyražte do Prachatic trošku se pobavit a něco udělat i pro své tělo.

Tak to byla pro vaši informaci Vanessa Paradis v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Plné parkoviště od rána do večera. Tak takovou situaci zažilo mnoho pacientů a návštěvníků Českobudějovické nemocnice. Teď ale přišla s řešením, které by mělo tíživé situaci ulevit. Víc podrobností se dozvíte za malou chvilku, ale do té doby vás bude těšit svou písní Vašo Patejl.

0: Ano, parkování, to je mnohdy velké téma a u Českobudějovické nemocnice, speciálně závora před areálem do nemocnice České Budějovice, se ani v dopoledních hodinách nezastaví. Auta pacientů a návštěvníků proudí dovnitř jedno za druhým, ale opačným směrem už takový provoz není. Někteří řidiči parkoviště objíždí i 15 minut, jiní to vzdávají a jedou zaparkovat mimo areál. Díky otevření nového parkoviště s kapacitou až 200 míst by se ale tento problém mohl vyřešit.
1: Když jsem přijel vlastně, tak jsem čekal 10-15 minut, než se uvolnilo místo.
2: Před nemocnicí stálo kolem 11. hodiny dopoledne několik pacientů, kteří se vrátili z návštěvy lékaře. Většinu z nich tu někdo jen vysadil, aby kvůli hledání parkovacího místa nepřišli do ordinace pozdě.
3: Nějakých 15-20 minut, kolikrát to tady ani nenajde, takže musíte jít pryč.
4: Dneska to tady bylo nabitý, jsme přijeli po 10. hodině ve 10:45 a to tady bylo jako plno.
2: Po spojení horního a dolního areálu nemocnice České Budějovice se situace ohledně parkování zhoršila. Parkoviště totiž sloužilo jak pacientům, tak zaměstnancům. Generální ředitel nemocnice Michal Šnorek potvrdil, že vedení se rozhodlo proto přesunout zaměstnance a uvolnit místo pro veřejnost.
5: Postupně navyšujeme parkování pro naše zaměstnance a to nám umožnilo uvolnit to přední parkoviště, které má kapacitu 413 míst pro veřejnost. Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy vlastně zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti.
2: Dvoupodlažní parkoviště P2 najdou řidiči v areálu nemocnice České Budějovice za sportcentrem Delfín. Aby splnilo podmínky bezbariérovosti, nechala k němu nemocnice vybudovat výtah.
5: Proběhly tu jenom drobné úpravy, protože to parkoviště stojí již 9 let, takže bylo potřeba obnovit vodorovné dopravní značení a nějaké drobné věci, co se týče údržby. Náklady na vybudování té drobné stavby s výtahem byly 2,8 milionu korun bez DPH a tyto náklady hradila nemocnice ze svých zdrojů.
2: Podle generálního ředitele nemocnice Michala Šnorka zabrali přípravy parkoviště několik měsíců, a to z důvodu budování nového výtahu. Změny se tak netýkají ani doby parkování, ani ceníku.
5: Je tu stejná cena za parkování jako na celém tom našem hlavním parkovišti, kdy účtování je po 30 minutách, první půl hodina je zdarma, další půl hodina je za 20 korun a aktuální informace o možnostech dopravy i parkování v nemocnici najdou naši návštěvníci na našich webových stránkách, kde hned na té titulní stránce je velké tlačítko doprava a tam všechno podstatné najdou.
2: Zaměstnanci nemocnice České Budějovice, kteří dosud své vozy nechávali na parkovišti P2, musí nyní využívat zadní část areálu a tamní parkovací plochy. Proto vedení nemocnice pracuje na dokončení nového parkovacího domu pro zaměstnance, který by měl být hotový letos na podzim. Z Českých Budějovic Barbora Klempířová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Ano, tak dobré zprávy pro návštěvníky nemocnice. Věřím, že se nám všem tedy konečně uleví, co se parkování týče. Pojďme ale za chviličku k jinému tématu. Babské rady, ty vás dneska naučí, jak do boje proti suchému vzduchu nasadit pokojové rostliny. Osvědčil se prý tchýnin jazyk, ale i orchidy anebo banánovník. No, uslyšíme. Za chviličku si k tomu povíme něco víc. Vydržte.

to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec?

0: Hygienické rady.
1: Jak zatočit se suchým vzduchem v místnosti? Zeleň, kterou máme doma, nemusí být jen estetickým doplňkem, ale může se stát doslova přírodní čističkou a zvlhčovačem vzduchu. Obzvlášť pokud si pořídíme rostliny, které k tomu mají správné dispozice. Obecně k příjemnému zvlhčení vzduchu dochází hlavně po zalití, kdy se do okolí uvolňuje vlhkost z rostlin. Jestli chcete efekt znásobit, jejich listy i pravidelně roste. Mezi pokojovky s přívlastkem bojovnice se suchým vzduchem patří tchýnin jazyk, dračinec, orchidej, břečťan, banánovník nebo filodendron. Příjemný vlhký vzduch můžete podpořit i malým trikem z oblásky. Stačí, když jich pár naskládáte do každé misky pod květináčem. Používejte také rozprašovač a několikrát za den dopřejte místnostem jemnou vodní mlhu, kterou povýší směs vyrobená ze lžičky jedlé sody smíchané s vodou a citronovou šťávou z poloviny citrónu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Modré nebe nad hlavou, užíváme si ho v přímém přenosu. Doufám, že i u vás obloha je bez mráčku a máme krásný zářijový den. A i k tomu dnešnímu bude patřit dopolední host po 11. hodině. No a nepřivítá ho nikdo jiný nežli Matěj Vodička. Pěkné dopoledne, Matěj, vítej.
1: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům. Já můžu hned na úvod prozradit, že ti hosti budou dva, konkrétně budou to dvě dámy, a sice Lucie Novotná a Nicole Emrová z neziskové organizace TEJA, krizové centrum, tady z Českých Budějovic, a to téma je vlastně dvojí, exekuce a s tím související odlužení. Máme k dispozici data, která říkají, že zhruba 30 tisíc lidí žijících na jihu Čech se týká problém exekucí, ale pouze ani ne pětina z nich využívá institut odlužení neboli insolvence. Proč to tak je a k čemu vlastně to odlužení slouží, jak ho člověk může využívat a tak dál, tak právě o tom si budeme povídat v našem dnešním dopoledním vysílání hned po 11. hodině.
0: Těšíme se.
2: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vyšegrádská skupina chce prohloubit vazby s Japonskem. Na Vysočině přibylo přes 850 nových bytů. Klub českých turistů pomáhá s obnovou lávky na Židově Strouze v Bechyni. Odpoledne přibude oblačnosti, naměříme nejvýše 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Země Vyšegrádské čtyřky by mohly víc spolupracovat s Japonskem, a to v oblastech umělé inteligence nebo pokročilých technologií. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se na tom s šéfem japonské diplomacie shodli při schůzce na Slovensku.
2: Japonsko je v podstatě nejstarším partnerem Vyšegrádské skupiny.
3: Shrnul pojednání s japonským ministrem Toshimitsuem Motegim šéf Černínského paláce Petr Macinka z motoristů sobě. Dodal, že Japonsko je pro střední Evropu klíčovým partnerem a že japonské společnosti v Česku zaměstnávají asi 50 tisíc lidí. Ministři Česka, Polska, Maďarska, Slovenska a Japonska jednali taky o válce na Ukrajině a důležitosti zachování světového řádu založeného na dodržování pravidel, ať už ze strany Ruska nebo v indopacifické oblasti. Ze Slovenska Ladislav Novák, Český rozhlas.
0: Více než 850 nových bytů přibylo za první polovinu roku na Vysočině. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Meziročně je to nárůst o necelých 7%. Nejvíc bytů vzniklo v nových rodinných a bytových domech. Další pak při přestavbách starších budov.
4: Ještě více ale přibylo nově rozestavěných bytů. Od ledna do června stavbaři zahájili výstavbu domů s více než 950 byty. Ve srovnání s loňským je to o 61% víc. V celé republice se přitom počet nově zahájených bytů navýšil zhruba o 40%. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Obnova lávky na Židově Strouze v Bechyni jde do finále. S prací pomáhají stavební firmě členové klubu českých turistů Bechyně. Kvůli lepší přístupnosti pro turisty i zvířata bude lávka ze železné konstrukce s dřevěnou mostovkou, řekl předseda odboru klubu českých turistů Bechyně Petr Chaloupek.
5: Možná spoustu turistů bude zajímat, proč je lávka výš než ta stará lávka, a je to z důvodu toho, že povodí Vltavy si dalo podmínku, že lávka musí být nad hranicí kulminace stoleté vody. Takže teď je asi o 75 až 1 metr výš, než byla ta stará.
0: Lávku by si turisti mohli vyzkoušet už na konci září. Při nehodě autobusu u města Dahab na egyptském Sinajském poloostrově zemřelo nejméně 16 lidí. Skoro 30 dalších je zraněných. Uvedlo to egyptské ministerstvo zdravotnictví s tím, že na místo nehody vyjelo 20 sanitek. O příčině nehody úřady neinformovaly. Tragické havárie jsou na egyptských silnicích poměrně běžné. Může za to mimo jiné špatný technický stav vozidel nebo nedodržování dopravních předpisů. Egyptská policie v uplynulých dnech provedla sérii kontrol, při kterých mimo jiné odhalila přes 5000 řidičů bez řidičského průkazu.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, předpolednem začne od západu přibývat oblačnosti, odpoledne čekáme oblačné až zatažené. K večeru se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž je na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě došlo u Dačické brány ve Slavonicích na Jindřichohradecku a auto bouralo také u Šalmanovic na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Zhruba 30 tisíc lidí žijících na jihu Čech se týká problém exekucí. Institut oddlužení přitom využívá ani ne pětina z nich. Insolvenci stále většina dotčených obyvatel neuplatňuje. Proč to tak je? Jaké mýty v souvislosti s insolvencí mezi lidmi kolují? Kdo konkrétně může v dané situaci pomoci? A je ještě možné pravidla pro oddlužení nějak vylepšit? Tak nejen o tom si už za chvíli budu povídat s Lucí Novotnou a Nikol Emrovou z neziskové organizace TEJA Krizové centrum. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: A taky s Lucí Novotnou a Nicole Emrovou z neziskové organizace TEJA, krizové centrum, které jsou našimi dnešními hosty. Dámy, vítám vás ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
3: Dobré dopoledne.
1: Díky moc za váš čas. Lucie Novotná je u nás ve studiu opět po nějakém čase. Bavili jsme se tady o tom před vysíláním, ale každopádně, jak už jsem zmínil v úvodu, tématem našeho dnešního povídání bude problematika exekucí a odlužení. A jak už jsem taky zmínil v úvodu, tak na jihu Čech se ta exekuce nějakým způsobem týká asi 30 tisíců lidí. Když tedy vezmeme v potaz, že na jihu Čech žije zhruba 650 nebo 652 tisíc lidí, tak je to vysoké číslo nebo naopak nízké? O čem to vypovídá? Kdo by chtěl tuhle otázku zodpovědět? Nicole Emrová.
3: Tak já s dovolením začnu. Máte pravdu, 30 tisíc lidí je těžké takhle rozhodnout, jestli je toho hodně nebo málo. Je to jedno číslo, které nás zajímá. Je to určitě podstatná část obyvatel. Když se budeme bavit o podílu, tak je to 5,6% obyvatel jeho českého kraje, ale my se koukáme i na další data, na to, jestli ten člověk má jednu exekuci nebo více těch exekucí a jak velká je třeba částka, kterou v těch exekucích dluží. Podle dat Institutu prevence a řešení oddlužení, který i čerpá z dat exekutorské komory české, tak vlastně celkový počet exekucí těch 30 tisíc lidí v jeho českém kraji, kteří jsou v exekucích, tak je 172 tisíc probíhajících exekučních řízení. To znamená, že nějaká jedna třetina těch lidí má jednu nebo dvě exekuce a zbytek vlastně mají tři a více exekucí, což je vlastně i naše zkušenost v poradnách, které máme tady v Jihočeském kraji, že za námi chodí lidé, kteří těch exekucí mají zpravidla více, tři, někdy třeba i 8 nebo 15. A to samozřejmě má potom velký vliv celkově na tu jejich situaci, jak finanční, tak i další.
1: Chtěl jsem se právě na to zeptat, co si máme představit pod tím pojmem, že se exekuce někoho nějak týkají. Znamená to, že ten člověk buď v exekuci je, nebo je exekucí ohrožen? Jak přesně to je? To je asi otázka pro Lucii Novotnou.
2: Ono to záleží na tom kontextu, protože exekuce se netýká pouze toho člověka, proti kterému je vedeno exekuční řízení, ale zároveň má dopad na rodinu, na manžela, manželku, na děti. Určitě se každý z vás už ve svém životě setkal s někým, kdo měl exekuci, takže kamarád, známý, přítel. A to jsou ty osoby tím ohrožené, protože to řízení má nějaký svůj průběh, exekutor má nějaké zákonné možnosti, které může proti tomu dlužníkovi uplatnit. A ten dopad samozřejmě se potom týká i těch lidí třeba žijících ve společné domácnosti.
1: No a co si tedy, když si řekneme, ani ne pětina lidí na jihu Čech, kterých se tedy exekuce nějak týkají, tak využije ten institut odlužení, té insolvence, tak to už mi přijde jako lajkovi jako poněkud nízké číslo. Co myslíte, že zatím je?
3: No,
1: opět Nicole Emrová, pardon.
3: Určitě je to kombinace několika faktorů. Asi bych řekla, že velkou roli může hrát nějaká nevědomost, že třeba lidé ani neví, že je tady taková možnost, že existuje institut oddlužení, nějaké řešení vlastně exekucí. Často jsou to lidé, kteří jsou několik let, možná i desítek let v těch exekucích. Takže je to možná nešťastné trochu říkat, že si na ten život zvykli, ale vlastně už je to takový dlouhodobý režim, se kterým oni jsou zvyklí běžně žít. Možná už ani nemají třeba energii, sílu, chuť s tím něco dělat. Už to třeba zkoušeli častokrát řešit. Možná se jim i někdy povedlo část dluhu splatit nebo jednu exekuci třeba vyřešit. Mohli se k tomu připojit další. Takže to může být kombinace opravdu toho, že nemají dostupné informace, můžou se za to stydět, za tu svoji situaci. Ono samozřejmě je to těžké žít v dluzích, nemít vlastně možnost, kde si přivydělat, jak to splatit, na koho se obrátit, nebo tyhle ty možnosti už i ti lidé vyčerpali. A přiznat si vlastně i sám sobě třeba nějaké selhání, nějakou chybu, může to být i stud, říct o tom známým kamarádům, požádat o pomoc. Mohou se ti lidé bát, můžou se za to stydět. Takže tohle to všechno se může kombinovat. Hmm.
1: Je to tedy kombinace faktorů, pardon, Lucie Novotná, bych chtěla něco dodat.
2: Ne, jenom ještě chtěla říct, že prostě pokud ten člověk je mladý, ekonomicky aktivní, zdravý, tak se často uchyluje v okamžiku, kdy má exekuce, tak se často uchyluje do nějaké šedé ekonomiky, přivydělává si nebo vydělává si vlastně neoficiální cestou a svým způsobem s tím nemá problém, vydělá si určité částky, se kterými hospodaří a vlastně vyhýbá se té povinnosti splácet. A neřeší to. Nemá tu potřebu to řešit z důvodu, jak tady říkala kolegyně, ale pak přichází nějaký životní zvrat, nevím, zhoršení zdravotního stavu, rodina a tak dále. A teď už je potřeba, aby ten příjem byl třeba oficiální a ono, když si spočte, kolik mu z toho oficiálního příjmu po srážkách zbyde, tak najednou je to částka, se kterou není schopný hospodařit, protože byl zvyklý zhospodařit s celým tím svým rozpočtem. Tak to je taky takový jakoby důvod, proč ti lidi se třeba nehrnou do toho oddlužení, protože hledají ty cesty, ne vždy oficiální, ale hledají ty cesty, jak se tomu vyhnout.
1: Co bych jako já jako laik, řekněme, považoval za částečně alarmující, a vy už jste to svým způsobem vlastně zmiňovali, pokud se nepletu, to je to, když to řeknu hodně zjednodušeně, že existují rodiny, pro které je exekuce vlastně nějaká norma. Že děti vyrůstají de facto v tom, že je normální, že rodiče se potýkají s tímto problémem. To asi možná je docela alarmující.
2: Je pravdou, že ten transgenerační přenos těch vzorců chování je pro určité, vždycky se to většinou týká nějaké lokality, kde se ti dlužníci vyskytují. A pokud prostě vychováváte děti v tom, že čas od času někdo zaklepe na dveře, občas máme něco polepeného, ale vlastně on, ten exekutor, že člověk za dluhy nemůže jít do vězení, není tam nějaký postih, nějaký jakoby výrazný. A pokud si na to zvyknete, zvyknete si, že máte třeba neoficiální příjem, tak svým způsobem prostě najdete si nějaký vzorec, jak v tom prostředí a v té situaci fungujete, žijete a pak už, jak taky říkala kolegyně, prostě se třeba stydíte, nevíte, vůbec nevíte, že máte tu možnost, vaši rodiče to neřešili, tak vás nenapadne, že vy byste to nějakým způsobem vyřešit mohl.
1: Exekuce a oddlužení, to je téma našeho dnešního rozhovoru s Lucí Novotnou a Nicole Emrovou z organizace TEJA.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Docela důležitá věc, kolují vlastně třeba o insolvenci i nějaké mýty, nějaké dezinformace a tak dál. Tuhle otázku zodpoví Nicole Emrová.
3: Já si myslím, že s takovými různými mýty se setkat můžeme, ale nevím, jestli je tady vypichovat, aby třeba to posluchače spíše nemátlo. Rozhodně třeba, nevím, že je to jenom pro určitý typ lidí, nebo že když někam půjdu, nebo třeba s čím se setkáváme my, je někam přijdu a někdo to za mě vyřeší, vlastně jenom požádám o oddlužení a jako hnedka to znamená, že to stoprocentně vyjde, tak takhle to úplně nefunguje, ale od toho jsme tady my a jiné neziskové organizace, které právě komukoliv můžeme vysvětlit velmi jasně a podrobně, za jakých podmínek vlastně to oddlužení možné je, a poslední novela insolvenčního zákona ty podmínky měnila tak, aby vlastně to oddlužení bylo přístupné pro co největší množství lidí, tak aby opravdu třeba když v minulosti tam byly nějaké bariéry, se smily a každý, kdo vlastně chce začít znovu, chce mít tu novou šanci výhledově, že opravdu za ty 3 roky může být oddlužen a zbytek vlastně dluhu mu může být odpuštěn, tak vlastně tu možnost tady má a my bychom byli moc rádi, aby to vědělo více lidí a aby se opravdu nebáli zeptat se, sdílet ty informace, předávat je klidně, pokud víte o někom ve vašem okolí, že ty finanční problémy má nebo může mít, tak aby vlastně věděl, že za zeptání nic nedá a maximálně, co se může stát, je, že tam najde nějakou tu šanci na to konečně se vymanit z té dluhové problematiky.
1: Já se zeptám možná ještě jinak. Existuje někdo, kdo na to oddlužení opravdu nedosáhne? Můžou být třeba v něčem ty podmínky složité? Lucie Novotná odpoví.
2: Určitě. Takhle. Insolvenční řízení se řídí zákonem, má nějaké zákonné podmínky. Zákony jsou pro všechny, takže ano, je to pro všechny, ale jsou tam určitá ale. A pokud chcete využít insolvenci a zbavit se svých dluhů, tak se předpokládá, že je budete splácet nějakým možným způsobem. Musíte mít tedy nějaký příjem. Pokud příjem nemáte, tak samozřejmě i to je někdy varianta, ale musí se to nějakým způsobem ozřejmit, tomu soudu vysvětlit. Ta poslední novela, která platí od října 24, tak vlastně hodně individualizovala ta jednotlivá řízení. To znamená, jako nemůžeme paušálně říct, že pro někoho to je a pro někoho to řízení není. Využít to můžou všichni. Určitě doporučujeme posluchačům a našim potom potenciálním klientům, aby se všichni přišli informovat, jestli to je pro ně vhodné a za jakých podmínek. Protože to, že to mám já takhle, neznamená, že můj soused to bude mít úplně stejně. Protože jsou tam faktory, které to prostě ovlivňují.
1: Obě dvě jste už taky zmínili tu legislativní změnu, zatím poslední nejvýraznější, která byla před 2 lety. Vlastně jsme už nějakým způsobem taky nastínili ty nejdůležitější změny, které tato novela přinesla. Tak se zeptám, jestli přispěly tyto změny zásadně podle vás ke zlepšení, nebo je ještě prostor k nějakým dalším krokům? A pokud ano, tak k jakým konkrétně? Opět asi Lucie Novotná zodpoví.
2: Tak začala bych od konce. Asi se necítíme ani jedna úplně kompetentní, aby jsme říkali, jaké konkrétní kroky by se měly podniknout pro to, aby se to zlepšilo. Za nás asi to můžeme za ty 2 roky vyhodnotit, co se týče jako praxe s našimi klienty, že určitě ta novela byla krok správným směrem. I to zkrácení toho řízení, ono to není striktně na 3 roky, je to nějaká základní doba, která se může ale individuálně prodlužovat. A vlastně vnímáme tu individualizaci těch řízení opravdu jako krok správným směrem, protože jako má každý náš klient a každý člověk na zemi v České republice má svůj originální životní příběh, tak po novele 2024 ta jednotlivá řízení reagují na ty originality toho každého člověka. A to mi přijde fajn a pro ty dlužníky mi to přijde motivující. Samozřejmě, že tam taky vnímáme i nějaké také prvky, které tam za nás jsou demotivující nebo jsou stěžující, konkrétně třeba našim klientům vstoupit do oddlužení třeba, ale berme to tak, že to je zákon, který je pro všechny a prostě musí být ty pravidla nějakým způsobem co nejrovnější pro všechny.
1: Nedá se vyhovět úplně všem.
2: Přesně tak, přesně tak. Takže za nás určitě pozitivní změna, pro naše dlužníky taky pozitivní, motivující. A jen tak dál.
1: Dobře. Otázkám spojeným s odlužením i s exekucí se poměrně zevrubně věnuje Konsorcium dluhových poraden České republiky, které sdružuje ověřená a kvalitní oborová pracoviště napříč celou republikou. K nímž patří třeba právě organizace TEJA, krizové centrum tady v Českých Budějovicích. A zmíněné konsorcium taky provozuje webový portál, dluhový portál se jmenuje konkrétně. K čemu všemu tento web, Nikol, můžou lidé použít?
3: Tak tento web vlastně slouží k poskytnutí dobře dostupných, ověřených informací, srozumitelných pro někoho, kdo se chce o oddlužení dozvědět. Lidé tam najdou informace, kde konkrétně se můžou obrátit na pomoc. Je tam vlastně i seznam ověřených neziskových organizací. Ty vlastně pomáhají dlužníkům zdarma vlastně i podávat ty insolvenční návrhy, ale samozřejmě člověk si může vybrat, pakliže by z nějakého důvodu se chtěl obrátit spíše na právníka, tak je tam vlastně i seznam ověřených právníků, které si vlastně může vybrat, a je to vlastně takový dobrý odrazový můstek, kde člověk rychle získá základní a důležité informace. Je to celorepublikové, takže i si může dohledat přesně konkrétně podle místa svého bydliště konkrétní poradnu nebo poradny, konkrétní kontakty, a pak s nějakými základními informacemi může se obracet na poradce. Jsou tam třeba i nějaké zajímavé statistiky, zprávy, aktuality, o co se třeba i konzorcium snaží, co má teďka v plánu a tak dále.
1: A jak jsem zmiňoval, ještě jednou to vypíchnu, jedno z pracovišť, na které se mohou lidé obrátit, je i

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Lucie Novotná a Nicole Emrová jsou stále našimi dnešními dopoledními hosty. Vracíme se k rozhovoru v necelé dvě minuty před půl dvanáctou, poté co dozněla písnička od Michala Tučného. My si teď můžeme ty exekuce probrat de facto od základu do detailu, aby měli posluchači představu, co to vlastně znamená. No, když už se někdo do nějakých exekucí dostane, tak jaký je přesně postup toho daného exekutora? Otázka pro Lucii Novotnou opět.
2: Tak asi na začátku bych chtěla říct, že ten exekutor jako nemůže za tu exekuci. Jo, je tady spousta taky mýtů nejen kolem insolvencí, ale i mýtů kolem exekucí. Takže na počátku byl nějaký dluh, který měl nějakou svoji soudní cestu a až soud rozhodl, že ten dluh je tedy potvrzený, tak potom ten věřitel předává to právo vymáhat tomu exekutorovi konkrétnímu, který nás třeba může navštívit. Takže je to na základě nějakého soudního řízení, soudního potvrzení, že to je oprávněné a nemá potom úplně jako smysl se s tím exekutorem dohadovat, že to je neoprávněná exekuce, protože to jsme mohli jako dlužníci udělat v nějaké fázi toho řízení. V této fázi už je to relativně pozdě. A zase stejně jako insolvenční řízení, i exekuční řízení je zákonem řízený proces. To znamená, že ten exekutor využívá zákonné možnosti, které má k tomu, aby vymohl tu částku. Jo? Asi to nejznámější, co všichni znají, ono těch postupů není mnoho, tak je obstavení příjmu, to znamená srážka ze mzdy. Je to obstavení účtu, zablokování účtu exekutorem a ten poslední je potom prodej těch movitých a nemovitých věcí, to znamená mobiliární exekuce.
1: No a když se budeme bavit o mobiliární exekuci, tak co exekutor může zabavit a co naopak nikoliv?
2: Tak zase, vzhledem k tomu, že celý ten proces je zákon, tak je zákon, který vymezuje, co konkrétně exekutor může vzít a co ne. Tak já nevím, nejznámější asi jako vám nemůže vzít věci, jakoby základní věci k životu. To znamená postel, oblečení, hračky pro děti a nemusíte mít třeba televizi. Nemusíte mít

0: gauč. Jo? Ale musíte mít jídelní stůl a židličky, abyste se s ohledem na nějakou lidskou důstojnost mohli prostě v klidu najíst. Musíte mít si na čem uvařit jídlo a nemusíte mít myčku nádobí. Nemusíte mít pračku. Ale musí vám zůstat třeba, nevím, vana nebo sprchová hlavice nebo jo. Člověk by měl prostě nějakým způsobem žít, ale neměl by žít v žádným nadstandardu, v žádným luxusu.
1: No, docela taková specifická věc, o které jsem se dočetl, až když jsem se vlastně připravoval na ten dnešní rozhovor. A sice zeptám se, jestli jsou nějaká jiná pravidla v případě exekucí u seniorů. Jsou tam nějaké výjimky?
0: Jakoby i senior je člověk, který se může dostat do exekucí, má svůj příjem, má důchod, že jo? Takže z toho je možné dělat srážku. Ale máte pravdu, že invalidní důchodci a starobní důchodci jsou braní jako zvlášť zranitelní osoby v očích zákona, tudíž mají nějaké úlevy. Třeba v těch mobiliárních exekucích je to potom na nějaké individuální domluvě s tím daným exekutorem, protože podle poslední zákonné úpravy exekučního řádu platí, že pouze jeden exekutor může provádět mobiliární exekuci. To znamená, pokud jste dlužník, který má 5 exekucí, tak dřív bylo obvykle, jestli to tak tradovalo, že vlastně byly dny, kdy si u nás exekutoři podávali dveře. Dneska už to tak nejde. Jeden exekutor, ten, který se o to první přihlásí, o to právo může vymáhat do úplného zaplacení té exekuce. A právě u tady toho konkrétního exekutora, který v uvozovkách mě má v moci jako dlužníka, tak ten vlastně, nebo tomu napíše dlužník dopis, prokáže se, že je třeba starobní důchodce a neprovádí se tam potom mobiliární exekuce. Jo, má to nějaký svůj proces, ale ano, protože u důchodců se předpokládá, že prostě s ohledem na věk, zdravotní stav už si nebudou přivydělávat, aby zvýšili svůj ekonomický potenciál, tak z toho důvodu je tam nějaká vyšší ochrana.
1: A další takové specifikum, zeptám se opět, jestli jsou i takové případy, kdy se do té exekuce dostane třeba jeden z manželů, aniž by o tom ten druhý věděl. A hrozí tak třeba v rámci exekuce zabavení jejich společného jmění, tedy společného majetku manželů. Otázka ano. Pro Nicole Emrovou.
2: Ano, taková situace se stát může. Z naší praxe bych řekla, že se s ní setkáváme poměrně často, protože bohužel neexistuje žádné právo nebo žádné jistoty, aby manželé vlastně vzájemně sdíleli informace o tom, jestli a zda a kde si půjčují nebo za co utrácejí. Takže se může stát, že za doby trvání manželství jeden manžel nebo manželka prostě se zadluží a může být v exekuci. Pokud mají třeba společný účet, tak to ten druhý z manželů může zjistit právě tím, že dojde k té blokaci toho účtu a řeší potom následně samozřejmě, proč se to stalo, nakolik to je, a je to vlastně potom dost nepříjemná situace. Dříve bylo, teďka už to od roku 2022 neplatí, že třeba se nám stávalo, že přišla manželka, že vlastně jí přišla exekuční srážka na mzdu, protože manžel vlastně je v exekucích, od ní třeba nemůže ten exekutor nic vymoci, protože buď už srážku má, nebo vůbec nemá příjem, a tak vlastně se to dostalo na mzdu toho druhého z manželů. To teďka už sedět nemůže, nicméně k tomu obstavení toho účtu může dojít, nebo může být provedena mobiliární exekuce, nebo může manžel, manželka najít dopis od exekutora, obálku s pruhem. To bývá taky docela šok pro toho, kdo je nezasvěcený a nemá žádné jakoby tuchy. Proto třeba já bych doporučila, zejména když jsou to třeba manželé, kteří jsou oficiálně manželé, ale už třeba spolu nežijí a nechtějí se z nějakého důvodu oficiálně třeba rozvádět, tak promyslet opravdu, jestli třeba ten rozvod není tím dobrým krokem k tomu oficiálně rozdělit ten majetek, anebo třeba aspoň zúžit společné jmění manželů, což může být zase nějaký krok k tomu se ochránit. Protože já třeba osobně mám zkušenost, že jsem měla několik klientů, kteří právě takhle spadli do exekucí, protože už 15 let vlastně sice byli manželé, ale nevídali se s tím druhým manželem, takže vlastně neměli ani jak se spojit a zjistit, že tam nějaké dluhy jsou.
1: Předpokládám, že existují nějaké varovné signály, jak poznat právě takovou situaci, o které jsme mluvili. Co by asi posluchači měli vědět nejvíce? Kdo by to chtěl zodpovědět, tuhle otázku? Dámy se k tomu úplně nemají. Tak,
2: tak já bych ráda posluchačům sdělila nějaké jako zaručené tipy. Když si všimnete tohodle, zbystřete, asi jsou za rohem exekuce, když to tak nadnesu. Ale oni ty varovné signály ani žádné být nemusí. Ale určitě třeba pokud přijde výplata a za nějakou brzkou dobu ten manžel nebo manželka nemá ty finanční prostředky, nebo třeba je tam nějaká změna v chování, můžou třeba chodit domů nějaké dopisy, můžou to být třeba častější telefonáty ze strany těch věřitelů nebo nějaké pokusy o to se spojit, můžou to být třeba nějaké i reklamy, když třeba ten člověk využívá společný počítač, tak vlastně pokud na tom počítači jste i vy, tak vám můžou začít nabíhat nějaké třeba reklamy na půjčky nebo třeba na nějaké zdroje toho, proč ty dluhy vznikají, třeba nějaké sázení nebo cokoliv, jo? Nebo pokud si ten manžel začne pořizovat nějaké věci dražší, tak tady určitě bych třeba zpozornila a zamyslela se nad tím, jestli třeba neotevřeme debatu, kam ty peníze mizí, kde na to ty prostředky bere, že si tohleto pořizuje a tak.
1: Výborně, děkuju moc za tuhle obsáhlou odpověď. Já bych měl ještě těch otázek mnoho, ale čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Proto poslední moje otázka, která bude opět směřovat do oblasti toho odlužení. Objevují se v tomto odvětví třeba i nějaké podvody, jak poznat nějakou nelegální odlužovací firmu nebo internetové podvodníky a na koho se třeba opět obrátit s prosbou o pomoc, Lucie Novotná?
0: Tak jak už tady dneska několikrát zaznělo, určitě doporučujeme najít si někoho ověřeného. Zmiňoval jste konzorcium dluhových poraden, které vlastně má nějaký seznam, aktualizuje seznam ověřených dluhových poraden, advokátů, kteří mohou sepsat insolvenční návrh. Takže tohle je určitě krok číslo jedna. Prostě nějakým způsobem si ověřit to, ke komu jdu, nemusí to být hned první odkaz na prohlížeči, když si zadám, nevím, řešení dluhů, tak většinou mi vyjede jako první někdo, kdo si platí tu reklamu nebo si platí to první místo třeba, ale to neznamená, že je nejlepší. Jo, řídit se nějakými recenzemi, doporučením nějakých třeba blízkých nebo někoho, kdo sdílel kdo sdílí ty své zážitky, zkušenosti. Určitě bych se vyvarovala toho, když za to někdo chce nějaké peníze, chce je dopředně, tak bych měla přesně vědět, kolik za to může kdo chtít. Zákon udává za sepis insolvenčního návrhu vyloženě částku, je to 4820 zdaní asi, korun, ano, na jednotlivce. Takže to jsou nějaké informace, které bych měla mít, než se jdu zeptat, protože když za to bude chtít někdo potom nějakých, já nevím, nějaký paušál, třeba 5000 měsíčně za administrativu a tak dále, tak už je to podvodné jednání a určitě bych se neměla svěřovat do rukou takovéhle organizace nebo takovéhleho člověka, protože existuje seznam akreditovaných subjektů, kteří podávají návrhy zdarma, bez poplatku a tu službu vám udělají na kvalitní úrovni.
1: Lucie Novotná a Nikol Emrová z neziskové organizace TEJA byly dnešními dopoledními hosty Českého rozhlasu České Budějovice. Dámy, díky moc za váš čas, ale i za to, co děláte. Ať se vám daří nejenom ve vaší práci. Naslyšenou.
0: Děkujeme, naslyšenou.
2: Děkujeme, naschle.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. No a pozvu vás ještě k poslechu našeho pravidelného rozhlasového sloupku, který nabídneme už za chvíli. Tak si na to počkejte. Krásnou středu 2. září vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
3: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je začátek září a my už v tuto chvíli můžeme konstatovat, že letos jsme si užili opravdu nadmíru horké léto. A vlastně ještě stále užíváme, protože teploty těchto dní se stále pohybují v pěkných letních hodnotách. Ale čtyřicítky a snad ani třicítky nás už asi letos nečekají. No a právě na ona horka, respektive na boj s nimi, ve svém rozhlasovém sloupku vzpomíná Ivan Mls. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Jako mnozí jiní, i my jsme tohle léto doma bojovali s vedrem, respektive s tím, co postavit vedru do cesty, aby nám nevlezlo až do bytu. Na tohle konto jsem přečetl spoustu užitečných rad a návodů, jak kýženého efektu dosáhnout. Kromě vysloveně reklamních textů na nejrůznější zaručeně fungující klimatizace jsem se dobral ke spoustě jiných energeticky a hlavně finančně nenáročných, ale prý fungujících vychytávek. Od naprostých hloupostí, jako například otevřených dveří lednice, přes navlhčené záclony a závěsy na oknech, mokré ručníky v průvanu, petláhve s ledem postavené před větrákem, okna polepená záchranářskou izotermickou folií z lékárny, až po australskou metodu spočívající v tom, že osluněnou stranu domu necháte zarůst hustou zelení. Trik s petkou a větrákem jsem nevyzkoušel. Když jsem se totiž v časech největších veder konečně rozhoupal ke koupi ventilátoru, byly tyhle přístroje všude beznadějně vyprodané. Za to se mi osvědčil trik s izotermickou folií z lékárny. Nalepil se mi zvenku na okenní skla a opravdu, teplotu v místnosti to srazilo o několik stupňů, protože folie, na rozdíl od vnitřních žaluzí, teplo dovnitř nepustí. Schovám si ji i pro příští letní sezónu. Jako nejsmysluplnější a nejpřirozenější se mi samozřejmě jeví ona australská metoda se stromy v těsné blízkosti domu. Abych ji ale mohl využít, budu se muset obrnit pekelnou trpělivostí. Pravda, na slunné straně našeho domu se sice nachází docela vydatný stromový porost, ale za ty 40 let, co tu bydlíme, dorostly větve s listovým teprve ke 4. patru a my bydlíme v 6. Přeji hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, písně.

Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech vypravili do zaniklé obce Křtěnov u Týna nad Vltavou. Křtěnovský svatoprokopský kostel pochází z konce 13. století. Kostel se hřbitovem, zvonicí a několika málo domy je jediné, co zbylo po původní obci Křtěnov. Ta byla zrušena a zlikvidována v 80. letech minulého století kvůli výstavbě jaderné elektrárny Temelín, která stojí v její těsné blízkosti. V samostatně stojící zvonici u kostela svatého Prokopa se nachází dva krásné památné zvony. Dnes si představíme zvon Petr, který má hlavní tón H1, průměr 89 cm a váží přibližně 490 kg. Roku 1521 ho ulil zvonařský mistr Bartoloměj v Praze na Novém Městě. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic zprovozní 3. října polovinu obchvatu Češnovic a Desného na Českobudějovicku. Kvůli srpnovému útoku na letiště v německém Lipsku chce ministr zahraničí Petr Macinka jednat s českými zpravodajskými službami. Prachatické muzeum připomíná historii ostrostřelců. Výstava potrvá do 4. října. Odpoledne namíříme až 25 stupňů, v noci se ochladí až na 12. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Zprovoznění poloviny obchvatu sklidní dopravu v Češnovicích a Dasném na Českobudějovicku. Řidiči se po něm poprvé projedou 3. října. Obce leží na hlavním tahu z Plzně do Českých Budějovic a denně přes ně projede 20 000 aut. Nová trasa povede od Pištína až k provizornímu kruhovému objezdu v Českém Vrbném. Po částečném otevření obchvatu musí obyvatelé Dasného a Češnovic počítat s objížďkami. Podrobnosti má mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.
2: Obyvatelé Češnovic a Dasného budou muset využívat k napojení na tu novou komunikaci krátkých objízdných tras. To zdržení by pro ně nemělo být veliké, mělo by se pohybovat okolo třeba 3-5 minut, jde o zhruba 3 kilometry a dostanou se vedlejšími komunikacemi právě na tuto novou silnici.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě chce v souvislosti s útoky na letiště v německém Lipsku v příštích dnech jednat s českými zpravodajskými službami. Řekl to před neformálním jednáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku. Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla. Německá vláda včera ze zorganizování akce obvinila Moskvu a ohlásila uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Podle Macinky jsou německá obvinění velmi vážná.
3: Ta zjištění jsou alarmující a nelze je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra. To tomu bohužel nenasvědčuje. Já také ještě se budu chtít bavit o tom s našimi službami, které nepochybně také nějaké zjištění mají.
0: Macinka už dřív oznámil, že si k podání vysvětlení předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. Výstava o ostrostřelcích pokračuje v Prachatickém muzeu. V expozici si návštěvníci prohlédnou ostrostřelecké terče, prapory a výzbroje. Výstava potrvá v Prachatickém muzeu až do 4. října. Zapomenutý pravěk v muzeu Jindřichohradecka je výstava, na které se dozvíte mnoho o době staré víc než 6 000 let, kdy se na východním cípu bývalého okresu Jindřichův Hradec nacházela dnes zapomenutá sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou. Do konce září je otevřená každý den od 9 do 16 hodin.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. Od západu čekáme oblačno až zataženo, k večeru výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni, na horách do 21. Vítr bude slabý, severozápadní až západní. Noc bude oblačná až zatažená s ojedinělými přehánkami. K ránu mraků částečně ubude. Ochladí se na 15 až 12 stupňů. Na horách ještě o stupeň míň. Čtvrteční dopoledne bude převážně polojasné. Odpoledne od severozápadu většinou oblačné s ojedinělými přehánkami. Teploty vystoupí až na 25 stupňů, na horách nejvýše na 21. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, západní až severozápadní. A biozátěž zůstane mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na silnici 23 u Kardašovy Řečice na Jindřichohradecku stojí porouchané vozidlo. Očekávejte zdržení a jízdu jedním pruhem. A omezení čekejte také na D3 přibližně na 78. kilometru ve směru na Mezno. Na Táborsku je tam vysypaný náklad. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: A u těch dnešních s datem 2. září 2026 vás srdečně vítá a zdraví od mikrofonu Adéla Jirkalová, milí posluchači. Samozřejmě zdravím všechny své jmenovkyně, protože dnes slaví svátek právě Adély a Adélky, tak hlavně, ať máme kolem sebe samé dobré lidi a úsměv na tváři. To přeji sobě. I vám všem ostatním našim posluchačům, milovníkům dechovky, písničky pro radost na svém samém začátku, a protože jich je před námi celá řada v této hodině, tak nebudeme zdržovat a jdeme na první gratulace. David Mráz je oslavencem a v podstatě k půl století mu pogratulujeme do Nových Hradů. Posíláme tuto hudební gratulaci k dnešním významným 50. narozeninám pro pana Davida Mráze. Milí kamaráde, užij se skvělý narozeninám nový den v kruhu své rodiny a do dalších let pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a spoustu pěkné muziky přejí kamarádi muzikanti a zpěváci z jeho české Podhoranky, které si dlouholetým členem. Prosíme právě o písničku od jeho české Podhoranky. To je na snadě, je připravena a připojíme ještě jedno přání. Budeme hrát pro paní Mařenku Šlechtovou z Políkna u Jindřichova Hradce, která má dnes 65 let. Milá Mařenko, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou rodinnou pohodu, ať se ti splní vše, co si v životě přeješ, a ještě dlouho zůstáváš naší nejlepší zpěvačkou a vedoucí v krojové družině v Jarošově nad Nežárkou, kde všichni vystupují v krásných blatských krojích. Mařenka má ke krojové družině velmi blízký vztah již od dětství, protože zpěv, tanec a kroje má ráda. Proto krojová družina stále více vzkvétá. Mařenko, velké díky za vše. Život je stále krásnější a tak ti přejeme všechno nejlepší, a to všichni členové krojovky. Prosím o písničku. Naše směs hraje Podhoranka. Děkuji a s pozdravem, podepsána Vlasta Nejedlá. Tak já ráda připomenu, že prvními dnešními oslavenci, kterým gratulujeme v písničkách pro radost, jsou paní Mařenka Šlechtová, a to z Políkna u Jindřichova Hradce, a pan David Mráz z Nových Hradů. Vše nejlepší.

Další oslavenkyně, které v písničkách pro radost budeme na našich rozhlasových vlnách blahopřát, je paní Lenka Sokolová, a to z Valtic na Moravě. Má dnes 52 let. Milá Lenko, hodně zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou rodinnou pohodu. Ať se máš dobře, ať se ti daří doma i v práci. Život je stále krásnější a tak ti přejeme všechno nejlepší, a to manžel Jarek, syn Jirka s přítelkyní Adélkou, syn Libor, taťka Pepík, dále teta Maruška s Kamilou, Benovi a ostatní příbuzní a všichni, co tě mají rádi a k přání se připojují, a vše dobré přejí Vlasta a Pepa Nejedlých s celou rodinou z Jarošova nad Nežárkou. Prosím o písničku Dva roky a den, hraje Lipkovanka. Rádi plníme, ještě je tady dovětek, děkuji vám všem za krásné písničky a ať se vám vše daří, zdraví vás Vlasta Nejedlá. Tak i za tento dovětek velice díky, písničky pro radost, a teď je jejich součástí i oslavenkyně Lenka Sokolová, která slaví 52 let, a posíláme jí Lipkovanku.

prosíme zahrát písničku pro paní Naděždu Keťkovou k jejímu životnímu výročí, a to 60 let. Zdravíme ji do Vrábče a podepsán je František Ohrazda, starosta obce Vrábče. Tak my samozřejmě zdravíme paní Naděždu Keťkovou do Vrábče a k 60 nám přejeme jen to nejlepší. A přát budeme i Marii Vaškové z Předotic, ta má 65. Prosíme o zahrání písničky pro paní Marii Vaškovou z Předotic k životnímu jubileu 65 let, které oslaví 2. září. S přáním pevného zdraví, štěstí, osobních úspěchů a úsměvné pohody do dalších let za zastupitelstvo obce Předotice Martin Wolf, starosta. Gratulujeme, blahopřejeme a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice už pro vás letí Iglovanka.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A nyní už zde máme dvě gratulace, obě shodně k 70. narozeninám. Jednou z těch dvou oslavenců je paní Alena Mejdrechová ze Šalmanovic a druhým je pan Zdeněk Čudek z Lipnice. Hodně zdraví a osobní pohody přejí oběma zastupitelé obce Jílovice spolu se starostkou Lucí Beránkovou. Tak já ještě jednou připomínám, že hrajeme pro paní Alenu Mejdrechovou ze Šalmanovic k 70. a pro pana Zdeňka Čudka z Lipnice též k 70. narozeninám. Malá muzika na uše Pepíka. Vše nejlepší.

připravena a přidáme ještě jednu oslavenkyni, její Jaroslava Medenciová ze Zbelítova Umilevska. Dnes slaví paní Jaroslava Medenciová ze Zbelítova Umilevska své kulaté 70. narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, pohody v kruhu rodinném a radosti z vnoučka. Gratulují zastupitelé obce.

Prosím vás, zahrajte Adélce Kadlecové z Druhlic, která oslaví svůj svátek 2. září, což je právě dnes. Přejeme jí mnoho štěstí, zdraví do dalších let. Přeje jí to maminka, tatínek, babička, Pepa, Lenka a Roman a Petr s rodinami a všichni příbuzní. Podepsán Josef Smrčka z Kamíku nad Vltavou. Zahrajte jí písničku od Babouků. Tak písnička je připravená a zajisté za chvíli potěší Adélku Kadlecovou. Přidáme i dalšího dnešního oslavence, tentokrát narozeninového, je jím Petr Dvořák z Nové Vsi u Brloha. K vašim 70. narozeninám přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let starosta Miloš Hitner a zastupitelstvo obce Nová Ves. Zdravíme i Petra Dvořáka do Nové Vsi u Brloha. Vše nejlepší.

Další oslavenkyní dnešního dne, tedy 2. září, je paní Květuše Churajnová z Mičovic, slaví 75. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a životní pohody přeje zastupitelstvo obce Mičovice. A dále zdravíme Doborovan, kde se dnes slaví 75. paní Vlasty Doležalové. Milá babičko, přejeme ti vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí i radosti ze zahrádky a nových slepiček, synové Martin a Štěpán s rodinami. A přáli jste si holuběnku, tak je připravena. Hrajeme tedy Mistříňanku a míří Vlastě Doležalové do Borovan a také Květuši Churajnové do obce Mičovice. Vše nejlepší.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 12 hodin k tomu 40 minut a před námi právě teď Vejvodova kapela a Bavorovská polka. Hrajeme Marii Suchanové do obce Bojenice. Úřad městy se Bernardice blahopřeje paní Marii Suchanové z Bojenic ke krásným 75. narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších let. Podepsán starosta Pavel Souhrada. A dále zdravíme do Benešova nad Černou. Tady se též slaví 75. narozeniny, konkrétně je má Marie Šperkerová. Písničku pro radost posíláme k dnešním 75. narozeninám paní Marie Šperkerové z Benešova nad Černou. Přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody do dalších let. Za obec Benešov nad Černou přeje Veronika Zemanová-Korchová, starostka obce. Vše nejlepší!

Včera oslavila 80. narozeniny Aneška Valešová z obce Malonty. Do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zastupitelé obce Malonty se starostou Vladimírem Malým. A my Anešce Valešové tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice rádi posíláme malou jihočeskou muziku a písničku Kamenická lípa. Všechno nejlepší.

vámi Český rozhlas České Budějovice a další hudební gratulace v písničkách pro radost. Šarlota Zetochová ze Štěpánovic slaví 85. narozeniny. Dnes se dožívá významného životního jubilea a tak prosíme o hudební dárek a do dalších let pevné zdraví, pohodu a spokojenost v osobním životě přejí zastupitelé obce Štěpánovice v čele se starostou Vladislavem Ludvíkem. Za okamžik, která k 85. nám paní Šarlotě Zetochové zazní Karel Polata a Pytlácký valčík, věřím, že potěší, a budeme hrát také k nádhernému životnímu jubileu 90. narozeninám do Malenic panu Miroslavu Ungrovi. Vše nejlepší k narozeninám, pevné zdraví, spokojenost a radost do dalších let přeje Miroslavu Ungrovi samozřejmě obec Malenice. Tak i tady velká gratulace.

A na závěr dnešních písniček pro radost jedno velice významné životní výročí 94 let a slaví ho paní Marie Černá z Loučovic toho času z domova důchodců Horní Planá. Naše milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti vše nejlepší k narozeninám. Každý den jsme vděční, že tě máme ve svém životě. Ať je dnešní den připomínkou, že jsi ta nejlepší máma, umíš stmelit celou rodinu a že nás je 4 děti květ. Světoslava, František, Marie a Jiří s rodinou, 8 vnoučat s rodinou a 16 pravnoučat. Přejeme hlavně zdraví, buď ještě dlouho s námi, naše drahá maminko. To jest nádherné přání na závěr dnešních písniček pro radost, které nesou datum 2. září. A my tedy srdečně znovu zdravíme paní Marie Černou, která slaví 94. narozeniny a zdravíme jí do domova důchodců Horní Planá. Adéla Jirkalová děkuje za pozornost a zítra ráno naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V Blánech po téměř 80 letech exhumují ostatky Jana Masaryka. Klub českých turistů pomáhá s obnovou lávky na Židově Strouze v Bechyni. V lokalitě Habeš ve Strakonicích přibyla kontejnerová stání za víc než 1 000 000 korun. Zítra bude na jihu Čech převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Vyšetřovatelé exhumují ostatky bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvednou po téměř 80 letech. Exhumace má pomoci s vyšetřováním Masarykovy smrti, kterou zatím nikdo nedokázal objasnit. Přímo z Lán informuje reportérka Adéla Burešová.
4: Policie a pohřební služba k lánskému hřbitovu dorazily před 6 hodinou ráno. Od té doby je hřbitov pro veřejnost zavřený a zůstane pravděpodobně i zítra. Zevnitř se ozývají zvuky podobné vrtání a hřezání a jsou tam desítky lidí, přibližuje policejní mluvčí Jakub Vinčálek.
5: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové ze soudního lékařství.
4: Jestli exhumace přinese nové poznatky, to zajímá i místní lidi tady v Lánech.
6: Jestli jako po takhle dlouhé době se dá vůbec něco zjistit, no, takže já od toho fakt nic moc neočekávám.
4: Podle historiků by exhumace mohla objasnit, jestli příčinou Masarykovy smrti byla vražda, sebevražda nebo nešťastná náhoda. Z Lán Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Obnova lávky na Židově Strouze v Bechyni jde do finále. S prací pomáhají stavební firmě členové klubu českých turistů Bechyně. Kvůli lepší přístupnosti pro turisty i zvířata bude lávka ze železné konstrukce s dřevěnou mostovkou, říká předseda klubu českých turistů v Bechyni Petr Chaloupek.
7: Možná spoustu turistů bude zajímat, proč je lávka výš než ta stará lávka, a je to z důvodu toho, že povodí Vltavy si dalo podmínku, že lávka musí být nad hranicí kulminace stoleté vody. Takže teď je asi o 75 až 1 metr výš, než byla ta stará.
3: Obyvatelé lokality Habeš ve Strakonicích mohou využívat nová kontejnerová stání ve Vodárenské ulici za víc než 1 000 000 korun. Město tam nechalo vybudovat 3 podzemní a 1 nadzemní kontejner. Prostor kolem nich nechalo nově vydláždit. Mezi kontejnery a stávající zeleň ještě přibudou okrasné keře, informovala mluvčí města Markéta Bučoková.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech bude od západu oblačno až zataženo, k večeru se výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky, teploty budou mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 21, v noci klesnou na 15 až 12 stupňů. Ve čtvrtek očekávejte dopoledne převážně polojasno, odpoledne od severozápadu většinou oblačno s ojedinělými přehánkami, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 21, vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, západní až severozápadní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě osobní auta se srazila u Plané nad Lužnicí na Táborsku na silnici 409 blízko křížení se silnicí číslo 3. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host.
8: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková, legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
9: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
0: Alex a host.

0: Alex a host, dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnoho je jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setkání s ní. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A ako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit. A keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti. A už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebyl smer, to bylo prostě nadšeně, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpívat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemají výraz. Necítíte emociu z toho. A samozřejmě u těchto velkých zpěváček amerických a hlavně u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že byste rozuměla ten text, tak vás dojímá prostě ten hlas. Vy víte, o čem to je. Prostě. Takže ta hudba sa mi velmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca jsem také ty štandardy americké zpěvala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá se povedať.
0: Dá se to tak říct, ano. Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastně zpěvačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá zpěvačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěva noty a nič z toho. Emocia, to je prvá věc, lebo veľa ľudí dobře zpívá, ale nebudou nikdy zpěváci.
0: Tak a dá se to naučit, nebo jste to prostě
1: To treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastně k medicíně, nebo proč jste začala studovat medicínu?
1: Medicínu od dětstva, například jako malé děcko jsem si vyrábala léky z farebných papíriků z vodovodě a potom jsem s tím chodila a léčila jako ničila som šatstvo ľuďom, lebo som povedala, že ich teraz vyliečím, hej. Že mám na to proste prostriedky. To bolo. Matkou som chodila hodne na zbierať kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To som tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak ako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodne tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Ano, vaša maminka byla ľudová liečiteľka, ale inak byla učiteľkou.
1: Áno.
0: Měla jste od ní, nebo cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pro tu medicínu, na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však zpěvať můžeme, všetci zpěváme a není to důležité, aby člověk nějak se s tím živil.
0: Ještě se k tomu vrátíme. Za malou chvíli naším hostem je Marcela Leiferová.
2: Alex a host. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať. To už som bola v Bratislave, už som študovala na fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit. Tak to zase jej nie, že nebol, to myslím, že sa z toho aj tešila, ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium, čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když jste potom držela v ruce titul, tak se mamince ulevilo?
1: Určitě. A bolen zase mi připomenula, že mala by som u té medicíny ostať radšej.
0: A vy jste u ní zůstala několik let, no, v svojí praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie, po skončení školy nie, protože můj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Letie, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť ďalej, rozšíriť si obzor.
0: Tak a dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
1: Ano.
0: Vy jste ji odmítla, nebo přeci?
1: Ano, já jsem nechtěla ostať. Nie, protože já jsem chtěla odjít z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žít. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe. A my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali. Ale ten život to tak otočil.
0: Takže to byl impuls k odchodu z Česka nebo z Prahy.
1: Ano, hej.
0: Na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
1: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj história o slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodne smutná etapa. Ale je pravdou, že človek nemôže v živote očakávať len koberec. A proste červený, že nedá sa to tak. Zas musím byť vďačná za kopu iných veľmi pozitívnych vecí, ktoré druhí nemajú. Takže už potom som to tak nejak, keď som bola staršia, vedela zvládnuť psychicky. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Nevedela som to pochopiť.
0: Co vám asi nejvíce pomohlo dostať sa ze smutku a ísť dál?
1: Len spievala som. Začala som sa, vrátila som sa k spevu a tým nejakým spôsobom som sa pomaly, ale iste dostala zase k tej láske toho spievania. Založila som kapelu a začala som veľa pracovať.
0: Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Marcela Lajferová, slovenská zpěvačka, hvězda zejména 60. a 70. let. Když ještě se vrátím k té knize Hrdá láska autorů Miroslava Graclíka a Václava Nekvapila, tak byla nějaká etapa vašeho života, do které jste nechtěla nechat nahlédnout, nebo jste měla dilema, zda ji vůbec otevírat? Nebo jste skutečně autory nechali, ať mají volnou ruku?
1: Oni se hodně, jsme se stretávali viackrát a vela se pýtali. A velmi taktně. Velmi taktně, tak aj diplomaticky prostě, že velakrát na čo jsem nechcela, jsem povedala, čo ma aj mrzelo potom. A potom jsem prostě vyvolávala, že toto nie, toto nie, toto nie. Je to zodpovednosť. Je to zodpovednosť. A zase nepovedať názor tiež nie je slušné. Že? Keď ten názor nemusí pasovať niekomu a prirodzene nemusí každý so všetkým súhlasiť. Ale keď je to o mne, tak mali by tam byť také moje názory. A už to nech posúdi, to je jedno, každý podľa svojich skúseností a podľa seba. Toto je podľa mňa, ja sa do toho, čo si druhý myslia, nemôžem starať, pretože oni majú na to právo a ja mám takisto právo myslieť si, čo ja cítim.
0: Dozvíme sa v knize, co bylo vaším nejtěžším rozhodnutím, kdy ste měla opravdu dilema a...
1: No to bolo práve to menované obdobie, 70. roky, kedy som nevedela, ako ostanem v Prahe, neostanem v Prahe. Pôjdem, nechám tú medicínu, alebo dokončím, lebo už som vlastne bola po svojom ročníku po štátnici z interné a chirurgie, takže ostala mi len gynekológia.

0: Alex a host je s námi zpěvačka Marcela Lajferová. Paní Lajferová, měla jste někdy období, kdy jste si řekla, nechci být na očích, chci mít klid? Nebo kdy vám popularita byla na obtíž?
1: Byla to se stává, no to se stává běžně. Někdy se necítíte, OK, bolí vás hlava, máte toho veľa, nevíte, co skôr urobiť. A vtedy v takom případě si člověk povie, ale tak nech by to všetko zmizlo, chcem mať kľud, sedieť a buď alebo si lahnúť, alebo sedieť a dať si knihu do ruk a čítať niečo zaujímavé. Takže takých momentov mám aj ja dostatok, ale to má vždy.

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou. My jsme v minulém vstupu končili tím, že pro vás texty psal také Milan Lasica. Jak jste na sebe vy dva narazili? Oslovila jste vy jeho, on vás? Jak to je?
1: On ma oslovil ještě v roku 67, když jsem začínala kariéru. Vtedy mi napísal prvou pěseň a ještě další. A robil mi scénáře do mojich programů hudobných v televizi, ale aj na koncertné šnúry mi robil texty. My relativně hodně věcí jsem od něho získala. Velmi se tomu těším a jsem vděčná. A ta pěseň, která zazněla, vlastně byla skladbou, pro kterou vlastně celou LP museli zošrotovat, protože se tam spomíná právě len kufre vzít a vystoupit, čiže tam se hovorí vlastně o emigrácii. Že? Tak teraz ta platňa, keď sa nájde, má velkou cenu, lebo málo tých ostalo nepoškodených a málo lidí má tu LPčku.
0: Ano, dívám se z okna svojho kupé, tak se jmenuje ta píseň, kterou jsme slyšeli a kterou textoval Milan Lasica. Mohla jste vy třeba do toho textu někdy promlouvat? Nebo tak, jak to...
1: Vždy jsem hovorila do textu, vždy.
0: A nějak zásadně?
1: Já jsem povedala, že o čom chcem zpívat. Je na každou platňu. Jsem povedala, ještě Milan, já by som rád nahrala skladbu o Slovákoch, o našich chybách, o čo smiať sa z toho a pochváliť zároveň, čo je pozitívne. Takže tá rôzny repertoár, rôzne texty a okrem neho ešte tam samozrejme aj ďalší autory, vynikajúci textári sú. A každú platňu, ktorú som nahrávala, som vedela, že akým smerom by to malo ísť. Čiže bola som zamilovaná, som sa do môjho muža, keď zomrel môj, po 6-7 rokoch som sa zalúbila. Tak som povedala, že chcem takú pesničku, lebo proste o tej láske, o tom stretávaní, to, čo každý z nás z ľudí zažíva, aspoň raz za život, hej. Alebo som napísala pesni a Milan mi tiež robil takú LP, Láska sa menovala. A všetky podoby lásky, nevera, smútok, veselosť, všetko o láske, o ženskej láske, o mužskej láske. Krásne texty sú tam, hej. Pesnička Pavla Hamela je taká o mužovi a o žene. Proste ja si myslím, že je to taká čestnosť, viete, nedávať si hovoriť, toto nahraj, toto urob. Samozrejme, aj s tým sme sa stretli, keď bolo treba niečo také, čo zaváňalo láskou k našej rodnej rodine, vlasti. Tak museli sme aj také pesničky, boli také tie politické piesne. Takže my sme to v tom robili, že sme spievali o krásnych horách, o mostoch pre ľudí a takto sme to zakrývali do takých všeobjímajúcich textov.
0: Ale určitě ne o vlacích a o kupé. V té době. Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Marcela Lajferová je legendární zpěvačka, ale také lékařka, astroložka a spisovatelka. Věnujete se astrologii i dnes?
1: Ale ano, to nemůžete zanechat. Keď jsou nějaké důležité věci v rodině alebo čo, tak se dívám na to tak z té perspektivy, porovnávám to s inými už odohratými vecami. Či je to tak, ako to člověk naštuduje, hej? To je strašně dávná věc, která se pozoruje a která je evidovaná, tie vzťahy medzi planétami. Takže ano, občas. A hlavně ma zaujíma teraz vývoj sveta.
0: Jak to s ním vypadá?
1: Víte, to je taký podobný veľká zmena nás čaká, ako bola francúzska revolúcia. Aj tie planety začali tak stáť, po vyše 300 rokoch stáli tak, ako v deň francúzskej revolúcie. A začalo to pomaly, ale iste. Takže úplne ináč budú ľudia myslieť, úplne iný svet.
0: Tak a umíte si třeba, nebo píšete si i sama sobě horoskop? Lze to?
1: Určite pozerám sa na seba, keď mám niečo pred sebou, či to mám urobiť, alebo nemám urobiť, či je tu na to dobré aspekty, alebo mám na to zabudnúť, alebo pozabudnúť.
0: Tak a když se tím řídíte, tak děláte dobře? Potvrdí se vám to potom?
1: A určitě, já tomu verím, viete? Já tomu verím a mám takú skúsenosť dobrú, hej.
0: Tak vy stále koncertujete a těšíte se dobré návštěvnosti. To vám bez pochyby dělá radost. Co ještě dalšího vám dělá radost? Tím, že jste si pořídila pejska, tak tam a, trošku narážím.
1: To je
0: narážím.
1: Velká radost, ano. To mám obrovskou radost. Teraz jsem zjistila, že čo to znamená takýto malinký živočích, že ho máte doma, že nie ste sama, hej. Že on príde, keď sedím pri televízore a stojí tak z metra a díva sa na mňa a vyčítal, prečo nejdem. A vidí, že ja sa nedám odlákať a on sa dramaticky zvrtne a odíde hrdo. To je úžasné zážitky s tým zvieratkom. Mám som strašne do neho zalúbená. A je mi ťažko od neho odísť, keď napríklad musím odcestovať.
0: Což se stalo právě dnes.
1: To právě dneska se stalo.
0: Vy jste tady u nás. A doprovází vás někdy, nebo není to cestovní pejsek a bývá doma?
1: Někdy ho zoberím na krátké vzdialenosti, len tu je toho trošku viac a nechcela jsem ho traumatizovat.
0: A na koncerty?
1: A na koncerty ho zoberím, pokud to nie je daleko z Bratislavy.
0: Doprovází vás?
1: Ano, ano.
0: Jaký jsou vaši fanoušci? Je to napříč generacemi? Chodí na
1: je to,
0: lidé napříč
1: velmi generace. Ma prinedal poslední koncert, bol v nedělu v Topolčanoch a přišlo tam vyše 1000 lidí a přišli za mnou ľudia taky cez 20. A hovoria, že sledujú, my poznáme váš repertoár pani Lajferová od roku 65. A my začali mi menovať pesničky. A mne sa táto páči, táto, ja som onemela, že je to vôbec možné, že to našli, hej. A takže je to vec vkusu. Viete, sú ľudia, ktorí ma určite nemusia, ako však každému sa všetko nepáči, ale je veľa ľudí, čo sa ku mne hlásia.
0: Tak a tých je stále hodně. Moc děkuji, že jste s námi byla a ať se vám daří, pevné zdraví a pozdravujte svého pejska. Jak se jmenuje?
1: Teddy.
0: Teddy. Tak pozdravujte Teddyho. Marcela Lajferová.
1: Děkuji vám velmi pěkně.
2: Alex a host.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Odbory na pražském letišti dál zůstávají ve stávkové pohotovosti kvůli novému vedení. Základní škola Mikuláše z Husy v Táboře má za sebou první část rekonstrukce interiérů. Děkanská ulice v Týně nad Vltavou je po opravě znovu průjezdná. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Letištní odbory dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli probrat dosavadní Lašák. Kroky. Schůze se má podle Palové zúčastnit i ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Cvičné proudové letouny L-39C Albatros dnes po 22 letech ukončily svůj provoz. Naposledy se vznesly do vzduchu při rozlučkovém letu nad Českem. Jeden ze strojů následně na letišti v pražských Kbelích převzal do svých sbírek Vojenský historický ústav Praha. Historická základní škola Mikuláše z Husy v Táboře má za sebou první etapu obnovy interiérů. Město během letošního léta nechalo upravit vstupní prostory a sociální zařízení ve třech podlažích novější části školy. Investice vyšla na necelých 9,5 milionu korun. Úpravy jsou prvním krokem k postupné obnově školy podle nového architektonického manuálu, vysvětluje mluvčí radnice Luboš Dvořák.
2: Letošní práce jsou začátkem dlouhodobější proměny školy. Jednotný architektonický přístup má zajistit, aby na sebe jednotlivé zásahy navazovaly a interiér postupně získával soudržnou podobu, která respektuje historii budovy a zároveň potřeby současné základní školy.
0: Dělníci dokončují první etapu prací na rekonstrukci parkoviště pod kostelem a okolí v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Pro řidiče je znovu průjezdná Děkanská ulice, včetně vjezdu na náměstí Míru. Chodci ale zatím musí stále obcházet úzkou uličkou, upozorňuje mluvčí města Nikola Seifertová.
3: Kromě nových povrchů se řešila také kanalizace, vodovod a zejména páteřní teplovod. V Tyršově ulici pak v následujících dnech skončí obousměrný provoz vozidel na semafory a ulice se vrátí do původního jednosměrného provozu a bude se zde opět moci parkovat. Práce se přesunou do ulice pod kostelem. Sport.
0: Ruský hokejový svaz se odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startu svých týmů v mezinárodních soutěžích. Mezinárodní federace IIHF v červenci potvrdila, že Rusové nesmí hrát ani na mistrovství světa. Arbitráž se případem bude zabývat koncem října.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude od západu oblačno až zataženo, k večeru se výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Teploty jsou mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 21. Vítr je slabý, severozápadní až západní. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, zítra očekávejte dopoledne převážně polojasno, odpoledne od severozápadu většinou oblačno s ojedinělými přehánkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 21. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, západní až severozápadní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici 409 u Plané nad Lužnicí na Táborsku, blízko křížení se silnicí číslo 3 a také na Českobudějovicku mezi Mladějovicemi a Kojákovicemi na silnici 3. třídy. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic zprovozní zhruba za měsíc polovinu obchvatu Česnovic a Dasného na Česku Budějovicku. Podrobnosti už za chvilku. A také se dozvíte, že letošní léto bude bezesporu patřit k těm nejlepším. Počet tropických nocí byl druhý nejvyšší v historii. Více v naší reportáži. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zaspívá nám například Petr Novák. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Silničáři včera začali pokládat finální vrstvu vozovky na novém obchvatu Čestnovic a Dasného na Českobudějovicku. Stavba je součástí hlavního tahu z Plzně do Českých Budějovic. Řidiči začnou po nové komunikaci jezdit už 3. října. V provozu bude ale zatím jenom jeden pruh.
1: Nákladní auta přiváží asfaltovou směs, kterou nasypají do homogenizéru, který směs sjednocuje.
2: Přímo na začátek obchvatu nedaleko Pištína na Českobudějovicku jsem se přišla podívat se stavby vedoucím ze společnosti M Silnice Lučkem Zemenem.
1: Homogenizér směs předává do finisheru, který zajistí finální rozprostření vrstvy a následně za finisherem válce dohutní vrstvu na požadovanou pevnost.
2: Když jsme šli na staveniště, tak se lepily boty.
1: To, co nám lepilo boty, tak zajistí spojení dvou asfaltových vrstev proti zamezení trhlin, prasklin a pro potřebné jakoby propojení. Na té komunikaci už jsou položeny 3 asfaltové vrstvy.
2: Silničáři udělají denně zhruba 900 metrů finální vrstvy.
1: Na úsek o délce 1 km spotřebujeme přibližně 1000 tun. Na celý úsek do délce 8,5 km je spotřeba asfaltových vrstev přibližně 70 000 tun.
2: Řidiči musí podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška počítat s tím, že část staré silnice z Českých Budějovic na Plzeň bude zaslepená.
3: Řidiči právě jedoucí z Prachatic nebo z Netolic budou muset uhýbat už o odbočku dříve a vyjíždět v Pištíně na té vedlejší komunikaci. S tím, že teď převedeme právě dopravu už na tu nově budovanou komunikaci, alespoň její polovinu na levý pás té komunikace. Maximální povolená rychlost v tomto otevřeném úseku bude 70 km za hodinu.
2: Obyvatelé Češnovic budou využívat objízdnou trasu, doplňuje Adam Koloušek.
3: Ano, obyvatelé Češnovice a Dasného budou muset využívat k napojení na tu novou komunikaci krátkých objízdných tras. To zdržení by pro ně nemělo být veliké, mělo by se pohybovat okolo třeba 3-5 minut, jde o zhruba 3 km a dostanou se vedlejšími komunikacemi právě na tuto novou silnici.
2: Součástí obchvatu za 1,26 miliardy korun jsou také 2 mimoúrovňové křižovatky, 10 mostů a 2 protihlukové stěny dlouhé 1,5 kilometru. Stavba bude hotová na přelomu srpna a září příštího roku. Jitka Cibulová, Vokatá.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Zhruba 30 tisíc lidí žijících na jihu Čech se týká problém exekucí. Institut oddlužení přitom využívá ani ne pětina z nich. Insolvenci stále většina dotčených obyvatel neuplatňuje. Proč to tak je, tak nejenom na tuto otázku v našem dnešním dopolední vysílání odpovídali Nicole Emrová s Lucí Novotnou z neziskové organizace TEA. Povídal se s nimi moderátor Matěj Vodička.
1: Docela důležitá věc, kolují vlastně třeba o insolvenci i nějaké mýty, nějaké dezinformace a tak dál. Tuhle otázku zodpoví Nicole Emrová.
2: Já si myslím, že s takovými různými mýty se setkat můžeme, ale nevím, jestli je tady vypichovat, aby třeba to posluchače spíše nemátlo. Rozhodně třeba nevím, že je to jenom pro určitý typ lidí, nebo že když někam půjdu, nebo třeba s čím se setkáváme my, je někam přijdu a někdo to za mě vyřeší, vlastně jenom požádám o oddlužení a jako hnedka to znamená, že to stoprocentně vyjde, tak takhle to úplně nefunguje, ale od toho jsme tady my a jiné neziskové organizace, které právě komukoliv můžeme vysvětlit velmi jasně a podrobně, za jakých podmínek vlastně to oddlužení možné je. A poslední novela insolvenčního zákona ty podmínky měnila tak, aby vlastně to oddlužení bylo přístupné pro co největší množství lidí, tak aby opravdu třeba když v minulosti tam byly nějaké bariéry, se smily a každý, kdo vlastně chce začít znovu, chce mít tu novou šanci výhledově, že opravdu za ty 3 roky může být oddlužen a zbytek vlastně dluhu mu může být odpuštěn, tak vlastně tu možnost tady má a my bychom byli moc rádi, aby to vědělo více lidí a aby se opravdu nebáli zeptat se, sdílet ty informace, předávat je klidně, pokud víte o někom ve vašem okolí, že ty finanční problémy má nebo může mít, tak aby vlastně věděl, že za zeptání nic nedá a maximálně, co se může stát, je, že tam najde nějakou tu šanci na to konečně se vymanit z té dluhové problematiky.
1: Já se zeptám možná ještě jinak. Existuje někdo, kdo na to oddlužení opravdu nedosáhne? Můžou být třeba v něčem ty podmínky složité? Lucie Novotná odpoví.
3: Určitě. Takhle. Insolvenční řízení se řídí zákonem, má nějaké zákonné podmínky. Zákony jsou pro všechny, takže ano, je to pro všechny, ale jsou tam určitá ale. Pokud chcete využít insolvenci a zbavit se svých dluhů, tak se předpokládá, že je budete splácet nějakým možným způsobem. Musíte mít tedy nějaký příjem. Pokud příjem nemáte, tak samozřejmě i to je někdy varianta, ale musí se to nějakým způsobem ozřejmit, tomu soudu vysvětlit. Ta poslední novela, která platí od října 24, tak vlastně hodně individualizovala ta jednotlivá řízení. To znamená, jako nemůžeme paušálně říct, že pro někoho to je a pro někoho to řízení není. Využít to můžou všichni. Určitě doporučujeme posluchačům a našim potom potenciálním klientům, aby se všichni přišli informovat, jestli to je pro ně vhodné a za jakých podmínek. Protože to, že to mám já takhle, neznamená, že můj soused to bude mít úplně stejně. Protože jsou tam faktory, které to prostě ovlivňují.
0: Celý rozhovor na téma oddlužení a exekucí si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si popovídáme o jihočeské části festivalu a soutěže Concertino Praga 2026. Moderátor Matěj Vodička po 11. hodině dopoledne ve vysílání přivítá produkční festivalu Simonu Hopfingerovou.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Tak taková je podle meteorologů bilance letošního léta, které tak bude patřit k jednomu z nejteplejších. A podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude narůstat.
1: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
2: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snaží

0: měli být co nejvíce pryč.
1: Máme sice tady venkovní rolety. Přesto je to teda strašně, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
0: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Strhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Clementinum, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
0: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
2: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
0: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, i co se týče vývoje do budoucna.
3: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
0: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
3: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
0: Pokud by se průměrná globální teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by v nejteplejších oblastech, jako je jižní Morava, střední Čechy a Polabí, mohlo podle Holtanové nastat v průměru kolem 9 až 10 takových dnů ročně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Málo kdo má takové štěstí, aby se dozvěděl o utajené svatbě prezidenta a ještě o tom mohl bezprostředně po sňatku s hlavou státu mluvit. Takové štěstí měla rozhlasová reportérka Eva Hůlková, která natáčela s prezidentem Václavem Havlem a také jeho novou manželkou Dagmar Havlovou asi hodinu po svatbě. Hovory v Lánech se natáčely 4. ledna roku 1997 a vysílali o den později. Havel v nich mluvil i o své zesnulé manželce Olze a také o své nemoci. Posloucháte třetí díl seriálu Českého rozhlasu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vážení posluchači, tyto hovory v Lánech jsou hned z několika důvodů výjimečné. Za prvé to,
2: Václav Havel a Dagmar Veškrnová se vzali v pravé poledne na Žižkovské radnici a krátce poté čekala na čerstvé novomanžele u Havlovy vily v Ořechovce s mikrofonem Eva Hůlková.
3: Do dneška si pamatuju, jak tam přistálo auto a oni vystoupili z toho auta. Prezident s takovým potutelným úsměvem jako zamával. Tomu bylo vidět, že asi je celý šťastný, že se to až do této chvíle podařilo utajit.
2: Důvod opatrnosti byl zřejmý. Od smrti první Havlovy ženy Olgy, která byla veřejností velmi oblíbená, tehdy neuplynul ještě ani rok.
3: Vyjadřovali se i k paní Olze. Já bych řekla, že ona byla na té svatbě jako třetí člověk trvale přítomná, nemohu si pomoci prostě.
1: Pane prezidente, vaše svatba vlastně byla na téže radnici jako před lety s vaší první ženou paní Olgou, to je osud, vidíte.
4: Ano, já jsem rád, že tomu tak bylo. No, Olga mne provázela životem téměř 45 let. Já bych rád řekl, že je a navždycky zůstane naprosto nenahraditelnou a zásadní součástí mé duše.
1: Paní Dáša, vy jste teď první dáma. Vy se budete muset vyrovnat s tím, že jste vlastně druhou ženou v životě Václava Havla. To myslím nebude jednoduché, skoro bych řekla těžké. Cítíte to také tak?
5: Já jsem paní Olgu vždycky ctila a velmi jsem si ji vážila a musím říct, že si ji budu vážit a ctít ji i nadále. Vím dobře, co pro nás všechny udělala a co znamenala pro Václava a taky si uvědomuju, že to postavení právě s ohledem na tu vzpomínku, kterou na ní všichni máme nebo kterou v nás zanechala, tak to opravdu pro mě těžké bude. Rozhodně ji nechci nějak napodobovat a záleží pochopitelně na lidech, jak mě přijmou.
4: Náš sňatek chápu jako takový začátek jakési nové a úplně jiné etapy svého života. Věřím nebo doufám, že budeme šťastní.
2: Eva Hůlková nakonec položila i otázku, do které se jí podle vlastních slov příliš nechtělo.
1: Mnoho lidí to zajímá, nebojíte se, že tento váš životní krok vyvolá u jisté části naší veřejnosti, řekněme, nelibost nebo rozpaky?
4: Já nevím, jakýsi pocit mám, že to většina lidí toto mé rozhodnutí pochopí a přijme. Ale i kdyby tomu tak nebylo, nedá se nic dělat.
3: Jako ta svatba byla krásná, šťastná, všechno, ale hrozně by mě zajímalo, a to se nikdy nedozvíme, jestli už tenkrát tušili, jaké jako složitosti v tom přijetí tou českou společností budou následovat.
2: Svatba se konala v sobotu a hovory v Lánech se vysílaly druhý den v neděli 5. ledna 1997. V neděli tištěné noviny nevycházely, internetové byly v plenkách a tak si na prezidentskou svatbu museli čtenáři počkat až do pondělí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. V chráněné krajinné oblasti soutok na Břeclavsku pomáhají v boji se suchem bobři. Zatímco ostatní krajina je vyprahlá, bobří hráze zadržují vodu třeba v mokřadech, tůních a části některých luk. Díky tomu se na nich drží vzácné rostliny a živočichové. Ochránci přírody odhadují, že bobrů je v oblasti soutoku a podluží kolem 500.
1: Jsme právě pri takom chodníku, kde bobor, ale určitě i nutria a vítra prechádzajú z jednej časti mokraje do druhej. Je to tu vyšlapané, vychodené. Často tu bývá trus. Pozrieme se ještě na druhou stranu.
2: Zoolog Rudolf Jureček mě sebou vzal do přírodní rezervace Stiburkovská jezera u Tvrdonic na Břeclavsku.
1: Má svoje místo, kde si teda značkuje teritorium. To jsou také kopčeky z hliny a z vegetácie, na které umiestní pachovú značku z tých análnych žliaz a je to cítiť takým zvláštnym, ako keby pyžmom. No, bobor je taký ekosystémový inžinier, on sa síce nepýta, nepotrebuje žiadne povolenia, no ale v zásade hlavne v období sucha je bobor v tomto úplne významný činiteľ, ktorý lokálne dokáže tú vodu zadržať a zlepšiť ten stav tých biotopov.
2: Bobří hráze môžu mít od niekoľka desítek centimetrů až po 2 metry. Jedna z nich je pred námi v Rákosí.
1: Nie je to čisto len drevená stavba, jak si mnohí predstavujú, to je základ. Ten bobor to utesňuje trsmi vodných rastlín alebo blata. A vyslovene tie časti, kde by mu tá voda pretekala, tak utlapkáva tými prednými nohami, akože robí tam také utesnenie z toho blata. Časť lúky, čo tu v nej stojíme, je proste pod vodou.
2: Jureček mne upozorňuje i na rostliny na louce nedaleko nás.
1: Tá je vyslovene podmáčaná a na to sú viazané rôzne druhy rastlín, ktoré toto podmáčanie potrebujú.
2: Vy ste zmiňoval, že na niektorých místech, kdyby sme zajeli rýčem, tak už sa dostaneme k vode.
1: Áno, určite. Vďaka tomu je tá lúka pestrá a sú tu druhy, ktoré na bežnej suchej lúke nenájdete.
2: Díky tomu tam roste napríklad krvavec toten.
1: Aj tu ho všade vidíme, taká zvláštna rastlina, vyzerá to ako keby to už bolo odkvitnuté, má to také červené tobolky. Motrásek bahení je ten druh motýla, ktorý je na ňu viazaný, je to jediná jeho hostiteľská rastlina.
2: Sucho letos zasáhlo i lokality, u ktorých si ani pamätníci nevybavují, že by niekdy vyschli, doplňuje vodohospodář HKO Soutok Ondřej Berka.
3: Jedna epizoda sucha nenapáchá nic. Horší je, když ty epizody sucha se budou opakovat. Ty katastrofální sucha, co jsou v Čil a budou dál, to, čemu dneska říkáme katastrofální sucho, tak za 20 roků to bude normální léto.
2: Pokud by se sucha opakovala dlouhodobě, bude se měnit druhové složení rostlin a živočichů. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Znáš

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Desítky policejních vyšetřovatelů se znovu vrací k neobjasněné smrti Jana Masaryka. Dnes začaly s exhumací jeho ostatků. V Českém Krumlově mohou lidé ze sídliště za nádražím získat vlastní parkovací místo. Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada z Českých Budějovic přechází do Nizozemska do skupiny, kde už je Lourdes Gloria Manuel. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv svítá Pavlína Fendeková. Policejní odborníci dnes začali exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vytáhnou zhruba po 80 letech. Příčina jeho smrti je doteď neznámá. Desítky odborníků se proto teď k případu znovu vrací, říká náměstek ředitele úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jan Trnečka.
3: Cílem exhumace je za použití nejmodernějších kriminalistických metod objasnit okolnosti, jak k úmrtí došlo.
2: Odborníci mohou provést CT vyšetření, 3D sken celého těla a případně rentgenové vyšetření. Jan Masaryk zemřel v noci z 9. na 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Tehdy byla jeho smrt označená za vraždu. Obyvatelé sídliště za nádražím v Českém Krumlově mohou požádat o vlastní parkovací místo. Za vyhrazené stání zaplatí 500 korun měsíčně, zatímco ostatní parkovací místa zůstanou bezplatná. Město loni na sídlišti vybudovalo dvě parkovací plochy s celkovou kapacitou 72 míst. Pokračuje mluvčí města Petra Nestávalová.
4: Na základě průzkumu mezi obyvateli se ukázal zájem o možnost vyhradit si konkrétní parkovací místo a město proto tuto možnost nyní nabízí. Parkoviště v Železniční ulici u domu číslo popisné 198 má kapacitu 18 parkovacích míst a parkoviště podél slepé koleje u vlakového nádraží nabízí 54 parkovacích míst.
2: Vyznačení prvních vyhrazených míst město plánuje od 1. října. Devátý ročník festivalu staré hudby nabídne v českobudějovických kostelích hudbu od středověku přes renesanci až po baroko. Náplň festivalu v našem vysílání přiblížil ředitel festivalu Vít Podroužek.
5: My jsme pro letošek přichystali opět 5 koncertů. Na úvod festivalu zahraje řecký soubor Helikon Ensemble pod vedením Alexise Mastichiadise. Druhý koncert nabídne vystoupení ensemblu s názvem For Several Friends. Španělsko-český soubor Mysterios del Amor představí program složený ze sefardských písní.
2: Kompletní program zájemci najdou na webu Hudba na soutoku.
0: Sport.
2: Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada přechází do skupiny trenéra Lorána Meuliho. Uvedl to v rozhovoru pro Aktuálně.cz. 19-letý český reprezentant se do Nizozemska, kde pod vedením švýcarského kouče trénuje i halová mistryně světa na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel, přesune na podzim. Dosud se připravoval u Jiřího Coufa v Českých Budějovicích.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech bude postupně oblačno až zataženo, k večeru se výjimečně mohou vyskytnout slabé přeháňky. Teploty jsou mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 21. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů. Ve čtvrtek očekávejte dopoledne převážně polojasno, odpoledne od severozápadu většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 21. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, západní až severozápadní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích na kruhovém objezdu na Okružní se srazila dvě osobní auta. Pozor také na silnici 164 na Jindřichohradecku. U obce Lomy se vyšetřuje nehoda.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Jihočeské odpoledne. V této hodině se spojíme živě s naším regionálním stopařem a také se dozvíte, že plavci v Jihlavě se dočkali. Po rekonstrukci se otevírá bazén v ulici Evžena Rošického. Podrobnosti už za chvíli. Budeme si hrát také písničky, které nestárnou. Zaspívá nám například Michal Tučný. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: I s vámi Český rozhlas České Budějovice. Více než roční čekání je u konce. Dnes se znovu pro veřejnost otevírá bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Během rekonstrukce, která vyšla na 88 milionů korun, stavbaři vyměnili například obě bazénové vany anebo postavili novou terasu.
1: Svou první 25 v zrekonstruovaném bazénu doplaval předseda Jihlavského plaveckého klubu Jan Lexa.
2: No je to nádherný, samozřejmě má to parametry moderního bazénu. Je to, musím říct, nádherný dárek pro náš klub, protože my letos slavíme 80. výročí.
1: Jihlavští plavci během rekonstrukce trénovali v akvaparku Vodní ráj. Tam ale měli místo 6 drah k dispozici jenom 3.
2: Bylo to o tom, že plavalo teda víc plavců na jedné dráze, ale ta výkonnost standardně se udržela. Naopak vlastně během té doby se podařilo vychovat dva reprezentanty.
1: Běžní návštěvníci ocení i kompletně zrekonstruované sprchy a toalety. Na jejich špatný stav dlouhodobě upozorňoval bývalý plavec a dnes trenér mládeže Libor Kuchyňa.
3: Několik sprch bylo nefunkčních, že jo, možná byla i vidět někde nějaká plíseň a bylo to prostě zastaralý. Je skvělý, že se to povedlo a vypadá to krásně.
4: Tak schválně. Já nevím, jestli se pustila už voda. Teče.
3: Chodí semka školy, že jo, chodí semka sportovní kluby, seniori, chodí semka veřejnost, tak myslím si, že v 21. století si zaslouží určitě adekvátní zázemí.
1: Pro jihlavský bazén šlo o druhou obdobnou rozsáhlou opravu od jeho otevření v roce 1965.
5: Je tady nové osvětlení, nová vzduchotechnika, nový zvuk. Co bylo nejdůležitější, tak to je podloží toho bazénu, kde se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén.
1: Popisuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk. První dva dny bude mít veřejnost speciálně prodlouženou otevírací dobu od 10 do 14 hodin. František Jirků, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Už příští pátek přijede do Tábora Jan Žižka, aby symbolicky převzal vládu nad městem. Ve večerních hodinách dorazí společně s pochodňovým průvodem a zahájí festival Táborská setkávání. Návštěvníci si až do neděle budou moct nakoupit na středověkém tržišti, prohlédnout si dobové ležení anebo se projít v historických uličkách. A více podrobností pro nás má už editorka zpravodajství Pavla Kuchtová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Festival zahájí v pátek pochodňový průvod v čele s Janem Žižkou. Kudy půjde a jak bude vypadat?
1: Zhruba ve 8:45 večer vyjde průvod z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a bude pokračovat přes Křižíkovo náměstí a Pražskou ulici. Do historického centra dorazí nejen Jan Žižka na koni, ale celá jeho družina bojovníků, kterou stělesní spolek Rytíři koruny české. Program festivalu symbolicky zahájí předání vlády nad městem, řekla vedoucí oddělení kultury Jana Lorencová.
2: Průvod nejprve obkrouží celé náměstí a poté vystoupí Jan Žižka na pódium, kde obdrží pomyslné klíče od města, od pana starosty.
0: Nejvíce nabitý bude sobotní program. Můžeš posluchačům prosím povědět, co vše bude k vidění?
1: Program začne už v dopoledních hodinách. Na tržním náměstí bude až do večera středověké tržiště a na náměstí Mikuláše z Husy pak táborský jarmark. Novinkou je středověký tábor na Velkém Šanci, kde si lidé budou moct prohlédnout dobové ležení s ukázkami historických řemesel a šermířského umění. K táborským setkáním patří taky dobové uličky, kde historie ožívá. Například za děkanským kostelem bude ulička Neřesti. A v ulicích Radnická a Křižíkova můžou návštěvníci potkat mistra kata s jeho mučidly.
0: V rámci festivalu město Tábor oslaví 20 let partnerství se slovenským městem Škofia Loka. Zahraniční delegace se proto zúčastní sobotního průvodu. Čím se bude lišit od toho pátečního?
1: Tak liší se zejména

0: modlitba za tábor. Na starosti mají táborské křesťanské církve a cílem je popřát městu štěstí a požehnání do dalších let.
1: Říká editorka zpravodajství Pavla Kuchtová, které děkujeme za informace. Naslyšenou.
0: Těšíme se do tábora. Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na vesní kaple Jižních Čech a přilehlé Moravy. Tak se jmenuje výstava, která už za chvilku začne v radniční výstavní síni v Českých Budějovicích. Přímo z místa se nám hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady už je všechno nachystané na vernisáž, která začne přesně v 17 hodin. Ta výstava tady v radniční síni představuje výsledky dlouhodobého výzkumu drobné sakrální architektury, její stavebně historický vývoj, podoby i funkce, které kaple v životě venkovských obcí plnily. Připravilo ji tady územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. No a na 18 výstavních panelech návštěvníci poznají vývoj návesní kaplí od poloviny 18. století až do současnosti. Ta výstava představuje jednoduché i trochu výstavnější zvonice, jejichž prvotním posláním bylo varovat obyvatele před požárem, krupobytím nebo jiným nebezpečím, ale ukazuje taky drobné kaple, určené třeba k soukromé nebo společné modlitbě. Je tady taky ale několik zajímavých exponátů a ústředním takovým motivem té výstavy je fiktivní oltář. Já už tady teď stojím s autorem výstavy a s památkářem Pavlem Hajkem. Tak se ho ptám, ten fiktivní oltář vlastně co má lidem ukázat?
3: Tak my jsme chtěli k těm fotografiím, na kterých ta výstava je především založená, ukázat trošku reálné podoby, se kterou by se mohli potkat vlastně přímo v těch návesních kaplích. A oltář samozřejmě je ústředním motivem každé té kaple. A chtěli jsme ukázat, jak asi vypadal takový oltář, aby bylo zřejmé, že ty oltáře byly jednoduché, byly to v zásadě lidové práce, čili něco jiného, než čím se návštěvníci potkají ve velkých kostelích.
2: My teď tady spolu stojíme u vitriny, kde je opravdu jeden unikátní exponát tady z Břehova. Tak o co jde?
3: No, jedná se o relikviář z ostatky svatého kříže a zajímavost nebo hodnota toho relikviáře můžeme říct, že je dvojí. Jednak ten relikviář je vysloveně vázán k té vsi a ta kaple, která v tom Břehově stojí, tak je zase vázána na Schwarzenbergu, protože oni sponzorovali její výstavbu a právě tento relikviář se do té kaple dostal díky příslušníku schwarzenbergského rodu arcibiskupovi Bedřichovi Schwarzenberga, který relikviář věnoval a vybavil jej takzvanou autentikou, což je teda listina, která osvědčuje pravost té relikvie. A to nejzajímavější je to, že ta relikvie pochází z pokladu svatovítské katedrály.
2: Vy se výzkumu drobné sakrální architektury věnujete už poměrně dlouho. Máte nějakou třeba vaši oblíbenou kapli?
3: To asi těžko říct, protože těch kaplí je stovky rozesetých po tom celém kraji, takže těch kaplí, které by člověk jako mohl jmenovat, je opravdu hodně, což se mi teda úplně nechce, ale asi možná, že ta otázka by se dala odpovědět by se na ní dalo tím, že řada těch kaplí je spojená s velice krásnými příběhy, které velmi názorně ukazují, jakým způsobem vlastně fungovala ta venkovská společnost, ať už jste na tom konci 18. století, ale spíše v tom století 19. a jakou roli v těch podmínkách tehdejší vsi ta kaple vlastně hrála. A jakým způsobem se k ní ty lidé chovali, jak to vnímali a jakým způsobem třeba i ty stavby se financovaly a jakým způsobem se zkrátka o ně starali.
1: Petře, dokdy je výstava k vidění?
2: Tak ta výstava potrvá tady v radniční síni do 2. listopadu. Teď po celé září je galerie otevřená každý den, včetně neděle i pondělí. No a od října už pak je v neděli zavřeno, ale můžete sem zajít od pondělí do pátku a pak v sobotu dopoledne. No a výstavu ještě doprovodí stejnojmenný kritický katalog, který vyjde ještě během trvání té výstavy a má podobu takové obrazové výpravné knihy s bohatým obrazovým doprovodem.
1: Říká regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: První školní týden je v plném proudu. Jaké počasí nás čeká v dalších dnech?
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve, jaké počasí nás čeká v noci a zítra?
2: Od jeho západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu a po jeho severním okraji postupují frontální systémy. Projeví se zatím víc oblačností než srážkami. Ta oblačnost bude jako na houpačce. Teď v noci čekáme převážně oblačno a ojedinělé přehánky. K ránu začne oblačnost od západu trošku ubývat. Teplota klesne na 15 až 12 stupňů. Ráno a dopoledne bude spíše polojasno a odpoledne od severozápadu oblačno až zataženo a opět se ojedinělé můžou objevit přehánky. Teplota vystoupí na 22 až 25, na horách na 18 až 21 stupňů. Vítr povane slabý, odpoledne přechodně mírný, západní až severozápadní, 3 až 6 metrů za sekundu. Bio bude na nízké zátěži jako dneska.
0: Jaký bude pátek?
2: Ráno přejde přes naše území teplá fronta. V první polovině dne bude tedy převážně oblačnost s ojedinělými slabými přehánkami, a to hlavně na horách. Později odpoledne a večer se od jeho západu přechodně vyjasní. Teplota ráno kolem 16, odpoledne až 29 stupňů, pátek tedy bude nejteplejší den tohoto týdne. Vítr povane mírný západní až jihozápadní, 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Nyní výhled pro víkend, nejdříve jaká bude sobota?
2: V sobotu nás čeká rychle přecházející studená fronta. V noci na sobotu se od severozápadu zatáhne a postupně na většině území se objeví přehánky a ojedinělé bouřky. Ale vypadá to, že už v poledních hodinách ty srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 15 stupňů a odpoledne mezi 20 a 24. Vítr mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, večer zeslábne.
0: Pochopil jsem to správně, že v neděli se na nás usměje sluníčko?
2: Ano, bude slunečné počasí, jenom k ránu se ojediněle objeví mlhy, a to hlavně blízko vodních ploch a v údolích. Teplota ráno bude poměrně nízká kolem 8 stupňů a odpoledne mezi 21 a 25. Vítr povane jenom slabý proměnlivý a pak další dva dny bude ještě tepleji.
0: Těšíme se. Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji vy taky a naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Jubilejní 60. ročník Dvořákovy rozhlasové mezinárodní hudební soutěže Concertino Praga už delší dobu zná své finalisty. Představí se nejen na dvou speciálních zářijových koncertech v Praze, ale taky v rámci speciálního jihočeského turné, převážně na zdejších hradech a zámcích. My si o tom v našem vysílání popovídáme s ředitelkou sekce korporátní podpory a vnějších vztahů Českého rozhlasu Kateřinou Konopáskovou a taky s producentkou soutěže Concertino Praga Simonou Hopfingerovou. Nalaďte si nás ve čtvrtek 3. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Rusko podle předsedkyně Evropské komise von der Leyenové při srpnovém útoku na letiště v Lipsku použilo materiál vojenské kvality. Začala stavba obchvatu Sedlice a Hněvkova na Strakonicku. Děkanská ulice v Týně nad Vltavou je po opravě znovu průjezdná. Zítra bude na jihu Čech polojasno nebo oblačno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Při srpnovém pokusu o útok na letiště v Lipsku použili podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové ruští agenti materiál vojenské kvality. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle ní lidé na místě přijít o život. Dodala, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku. Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájilo stavbu obchvatu Sedlice a Hněvkova na Strakonicku. Silnice 1/20, která spojuje České Budějovice, Plzeň a Karlovy Vary, patří k nejfrekventovanějším na jihu Čech. Stavba potrvá 2 roky a bude stát 818 milionů korun bez DPH. V trase vzniknou 4 mosty, některé i přes biokoridory, 2 nadjezdy a most nad železniční tratí. Dělníci dokončují první etapu prací na rekonstrukci parkoviště pod kostelem a okolí v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Pro řidiče je znovu průjezdná Děkanská ulice, včetně vjezdu na náměstí Míru. Chodci ale zatím musí stále obcházet úzkou uličkou, pokračuje mluvčí města Nikola Seifertová.
3: Kromě nových povrchů se řešila také kanalizace, vodovod a zejména páteřní teplovod. V Tyršově ulici pak v následujících dnech skončí obousměrný provoz vozidel na semafory a ulice se vrátí do původního jednosměrného provozu a bude se zde opět moci parkovat. Práce se přesunou do ulice pod kostelem.
2: V Písecké městské knihovně se dnes v 17 hodin můžete setkat se 3 autory, jejichž prvotiny letos zaujaly porotu ceny Magnesia Litera za debut roku. Vnímavé a emočně silné povídky představí laureátka ceny Marie Škrdlíková. O své osobní svědectví z 90. undergroundu se podělí Radek Volman a večer doplní poezie Alexandry Brokové, informuje knihovna na svém webu.
1: Počasí.
2: Noční teploty budou mezi 15 a 12 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech dopoledne převážně polojasno, odpoledne od severozápadu většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, západní až severozápadní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují na silnici 141 mezi Týnem nad Vltavou a obcí Temelín na Českobudějovicku a na silnici 160 mezi Větřním a Rožmberkem nad Vltavou na Českokrumovsku. Počítejte s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: jsme to chtěli vysílat, víte? Humoriáda.
1: Začínáme další díl. Vítám všechny, kteří poslouchají a budou tento pořad taky vytvářet. Po tom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli. A to je Petr Kostka. Petře, vítám.
2: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
1: Jaké bylo léto?
2: Ach, horké.
1: Ano.
2: To je pravda. Ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků z Carmen a pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
1: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
2: ano,
1: to jezero. Proč ne?
2: Mně to stačilo.
1: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu. Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem, ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopovím. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poslouchá, mám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromů, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, mám si ten nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pán si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
0: Ano.
1: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
0: Ano.
1: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život. Že on se zdolal sám.
0: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip možná.
1: Ano, jenom jednou.
0: A vy jste slyšeli
1: jenom jeden.
0: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka, vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Sůstky nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta a chtěla bych poděkovat panu Petroj a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuju moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mařovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nashle, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím hodová ve studiu, tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdovnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
6: No,
4: jo.
6: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
4: Aha. Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo?
6: No,
4: už si vzpomínám.
6: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
4: No jo.
2: Tak, a co vybíráte, Petře?
6: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
7: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojen, vždycky na to koupal kerej vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic. To ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo roku, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, Vždyť to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menšík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a podruhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
4: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
2: ano.
4: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Hezky. Jo?
4: Ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
4: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
4: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem ji uměl držet a předstírat. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jako, že jsem na Ečku, jako tak to,
2: Petr,
4: to jsem
2: uměl. Hraje rukama a byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
4: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne.
2: Ne, nechtěla.
4: To už jsem to neuměl, já.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
4: Máchat umím, ale hrát neumím.
2: Petr Kostka.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá a co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: Tak já jsem tak včas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu.

0: veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města, taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stál přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte? To je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Či je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku?
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On s toho udělal komediální číslo. Ano. No. Vzpomínka na Jana Libíčka, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku, takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04.

0: humor mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 let a vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen.
3: Oh.
2: A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Ano. Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Měl vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi prvních rolí, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Krejčíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak děkuji. Který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, a na všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to. A ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a Klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím Klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča se chvilku rozmýšlá a povídá, tož víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a jsem tam do toho cinkěte tým Klenkáčkem.
6: Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
8: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
6: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
8: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
6: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka.
8: Bo.
6: Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně? Tak opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu láhev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
9: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, jde k němu. 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: No, nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže jo. Bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť ale většina ano. Z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
3: Ano. Ano, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali. Pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly.
1: Ajaj.
3: Jo, tak, a my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vy hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 011 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je? Dál a hlasuje.
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě i jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuji, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsem z Moravy, tak tu Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak,
1: vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubošovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubošovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáři a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom v jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Vidíš, já si myslel, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: v klipu víš, ještě, jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásné ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, ona mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano, ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam mám vlastně jako tuzemoček, jo? Tuzemský rumeček, jako, no. To sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli takový trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káť. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, ne? Vy jste byli slečený.
8: Ty byla na Harris, byla mrtvá, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady tohle, v té Kádě. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak samozřejmě uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan. A nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby... No a oni říkají taková, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do té kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Na start, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání. A ten Pavelka, ten Ondra Pavelka, ten byl takhle malinký. Umělecky, ne? Umělecky myslím. Humoriáda.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Němečtí vyšetřovatelé identifikovali dva podezřelé z útoku na letiště v Lipsku, informují o tom německá média. Ministerstvo spravedlnosti v nejbližších měsících otevře v Českých Budějovicích nový justiční areál. Jindřichův Hradec připravuje další část města pro stavbu bytových domů v Miřijovského ulici. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost dvou lidí podezřelých ze srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. S odkazem na své zdroje to uvádí list Süddeutsche Zeitung. Podle něj se jedná o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Deník ale upozorňuje, že zadržení obou mužů je nepravděpodobné. Moskva dlouhodobě jakoukoliv odpovědnost odmítá. Ruské velvyslanectví v Berlíně uvedlo, že incident je narychlo připraven. Provokací. Ministerstvo spravedlnosti v nejbližších měsících otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách. Stavba komplexu několika budov, která začala na jaře 2024, bude stát přibližně 680 milionů korun, včetně vybavení. V Českých Budějovicích to dnes uvedl ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. V komplexu by měli mít sídlo soud a také státní zastupitelství. Jindřichův Hradec vypíše otevřenou soutěž pro využití svých pozemků v Miřijovského ulici. Prioritou jsou byty. Zájemci mají navrhnout podobu bytových domů a veřejného prostoru. O rozhodnutí zastupitelů informuje starosta za hnutí ANO Michal Kozár.
2: Je to jenom rámcové zadání soutěže s tím, že zájemci předloží své projekty podobně, jak jsme to měli u Dukelských kasáren, ale až nové zastupitelstvo si stanoví vlastně podmínky plánovací smlouvy do detailu. Tohle je zatím prvotní fáze, kdy vypíšeme vlastně stanovený harmonogram a počítám, že v průběhu třech, čtyřech měsíců by se odezdávaly návrhy.
1: Obyvatelé sídliště za nádražím v Českém Krumlově mohou požádat o vlastní parkovací místo. Za vyhrazené stání zaplatí 500 korun měsíčně, zatímco ostatní parkovací místa zůstanou bezplatná. Město loni na sídlišti vybudovalo dvě parkovací plochy s celkovou kapacitou 72 míst. Pokračuje mluvčí města Petra Nestávalová.
3: Na základě průzkumu mezi obyvateli se ukázal zájem o možnost vyhradit si konkrétní parkovací místo a město proto tuto možnost nyní nabízí. Parkoviště v Železniční ulici u domu číslo popisné 198 má kapacitu 18 parkovacích míst a parkoviště podél slepé koleje u vlakového nádraží nabízí 54 parkovacích míst. Sport.
1: Fotbalisté Zbrojovky Brno přivítají v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové. Utkání začne v 18 hodin. Ve 20 hodin pak začne duel mezi Bohemians a Jabloncem. Mats Pedersen končí na Vueltě. Dánský cyklista odstoupil před startem dnešní 11. etapy. Jezdec stáje Lidl Trek bojoval podle vyjádření svého týmu v posledních dnech s nemocí.
0: Počasí.
1: V noci budou teploty mezi 15 a 12 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech dopoledne převážně polojasno, odpoledne od severozápadu většinou oblačno, ojediněle přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, západní až severozápadní. Biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda se vyšetřuje na silnici 154 u Byňova, nedaleko Nových Hradů na Českobudějovicku. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V této hodině se podíváme na stavbu obchvatu Česnovic a Dasného na Českobudějovicku. Po nové silnici se má jezdit už za měsíc. Zastavíme se také v Putimi na Písecku, kde výstava připomíná československé výrobky z druhé poloviny minulého století. A vyrazíme i na cyklistický závod okolo jižních Čech, který začíná už zítra. U mikrofonu je Michal Hovorka.
0: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Necelých 8 minut po 17. hodině je tady Pavlína Fendeková a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké středeční odpoledne. Silničáři začali pokládat finální vrstvu vozovky na novém obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku. Od Českého Vrbného u Českých Budějovic k Češnovicím povede 6,5 kilometru dlouhý směrově rozdělený čtyřpruh. Zbylé 2 kilometry nové silnice budou v režimu tří pruhů. Ředitelství silnic a dálnic chce část obchvatu zprovoznit zhruba za měsíc, říká mluvčí Adam Koloušek.
3: 3. října bychom rádi převedli dopravu, ale na její polovinu, na levý pás té komunikace. Maximální povolená rychlost v tomto otevřeném úseku bude 70 km za hodinu.
2: Dnes se začala stavba obchvatu Hněvkova a Sedlice na Strakonicku. Nová přeložka silnice číslo 20 odvede transitní dopravu mimo zastavěné části obou obcí. Zároveň má zrychlit spojení mezi Pískem a Plzní. Stavba vyjde na 818 milionů korun bez DPH. Hotová by měla být za 2 roky. V trase vzniknou 4 mosty, některé i přes biokoridory, 2 nadjezdy a most nad železniční tratí. Součástí stavby bude i mimoúrovňová křižovatka Sedlice, díky ní se na obchvat napojí přeložka silnice 2/173 ve směru od Plzně. Historická základní škola Mikuláše z Husy v Táboře má za sebou první etapu obnovy interiérů. Město během léta nechalo upravit vstupní prostory a sociální zařízení ve 3 podlažích novější části školy. Investice vyšla přibližně na téměř 9,5 milionů korun. Úpravy jsou prvním krokem k postupné obnově školy podle nového architektonického manuálu, vysvětluje mluvčí radnice Lukáš Dvořák.
4: Jednotný architektonický přístup má zajistit, aby na sebe jednotlivé zásahy navazovaly a interiér postupně získával soudržnou podobu, která respektuje historii budovy a zároveň potřeby současné základní školy.
2: 9. ročník festivalu staré hudby nabídne v českobudějovických kostelích hudbu od středověku přes renesanci až po baroko. První z koncertů se uskuteční v sobotu 5. září v kostele svatého Jana Nepomuckého v ulici Boženy Němcové. Ředitel festivalu Vít Podroužek doplňuje.
5: My jsme pro letošek přichystali opět 5 koncertů. Na úvod festivalu zahraje řecký soubor Helikon Ensemble pod vedením Alexise Mastichiadise.
2: Kompletní program najdete na webu Hudba na Soutoku.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tady Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Silničáři včera začali pokládat finální vrstvu vozovky na novém obchvatu Česnovic a Dasného na Českobudějovicku. Stavba je součástí hlavního tahu z Plzně do Českých Budějovic. Řidiči začnou po nové komunikaci jezdit už 3. října. V provozu bude ale zatím jenom jeden pruh.
1: Nákladní auta přiváží asfaltovou směs, kterou nasýpají do homogenizéru, který směs sjednocuje.
2: Přímo na začátek obchvatu nedaleko Pištína na Českobudějovicku jsem se přišla podívat se stavby vedoucím ze společnosti M Silnice Lučkem Zemenem.
1: Homogenizér směs předává do finisheru, který zajistí finální rozprostření vrstvy a následně za finisherem válce dohutní vrstvu na požadovanou pevnost.
2: Když jsme šli na staveniště, tak se lepily boty.
1: To, co nám lepilo boty, tak zajistí spojení dvou asfaltových vrstev proti zamezení trhlin, prasklin a pro potřebné jakoby propojení. Na té komunikaci už jsou položeny 3 asfaltové vrstvy.
2: Silničáři udělají denně zhruba 900 metrů finální vrstvy.
1: Na úsek o délce 1 km spotřebujeme přibližně 1000 tun. Na celý úsek do délce 8,5 km je spotřeba asfaltových vrstev přibližně 70 000 tun.
2: Řidiči musí podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška počítat s tím, že část staré silnice z Českých Budějovic na Plzeň bude zaslepená.
3: Řidiči právě jedoucí z Prachatic nebo z Netolic budou muset uhybat už o odbočku dříve a vyjíždět v Pištíně na té vedlejší komunikaci. S tím, že teď převedeme právě dopravu už na tu nově budovanou komunikaci, alespoň její polovinu na levý pás té komunikace. Maximální povolená rychlost v tomto otevřeném úseku bude 70 km za hodinu.
2: Obyvatelé Češnovic budou využívat objízdnou trasu, doplňuje Adam Koloušek.
3: Ano, obyvatelé Češnovice a Dasného budou muset využívat k napojení na tu novou komunikaci krátkých objízdných tras. To zdržení by pro ně nemělo být veliké, mělo by se pohybovat okolo třeba 3-5 minut, jde o zhruba 3 kilometry a dostanou se vedlejšími komunikacemi právě na tuto novou silnici.
2: Součástí obchvatu za 1,26 miliardy korun jsou také 2 mimoúrovňové křižovatky, 10 mostů a 2 protihlukové stěny dlouhé 1,5 kilometru. Stavba bude hotová na přelomu srpna a září příštího roku. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař.
1: Autentické československé výrobky z let 1950 až 1989 představuje krátkodobá výstava v Putimi na Písecku. Přímo z expozice se nám dnes do dopoledního vysílání s moderátorkou Hankou Šoberovou přihlásil náš regionální stopař Petr Kubát.
2: Já zdravím přímo tady z budovy obecního úřadu v Putimi, konkrétně tedy ze zdejšího společenského sálu, kde ta výstava je k vidění, nese název Retro Putim 50/80 a opravdu jedná se o krásnou velkou výstavu, doporučuji k návštěvě. Já už jsem tady asi půl hodiny a pořád se tady kochám všemi těmi předměty. Je to tu rozdělené podle místností, takže je tu dobový obývací pokoj, dětský pokoj. Já vlastně tady vzpomínám na dětství, když jsem doma sám měl v pokojíčku ty hračky, které jsou tady vystavené, nebo když jsem chodil k babičce a k dědovi, tak přesně takhle ten obývák vypadal, jak je tady zařízený. Je tady dobová pracovna a jsou tady samozřejmě dobové designové věci a tak dále. A velká část předmětů pochází tady z jedné sbírky, ze které konkrétně, na to už se tady ptám, kronikářky Jaroslavy Pixové, která je tu se mnou.
3: Tak tahle ta bytová část tady pochází ze sbírky pana restaurátora Milana Blahouta. On má opravdu velkou sbírku a tady právě měl možnost to všechno představit, takže je tady široká škála jednak nábytku, ale také různých předmětů, jak dekoračních, tak užitných. Máme tady televize, máme tady dokonce i takové televize, které jsou spojené s rádiem v jedné skříni. Máme tady magnetofony, psací stroje, hodiny, zkrátka na co si vzpomenete. A lidem se to opravdu všechno moc líbí.
2: No a druhá část té výstavy je zase textil, dobové šaty a ty zase z části dodala přímo tady paní Jaroslava Pixová.
3: No tak my jsme dvě sestry, které se rádi parádily, šili jsme si, takže se u nás toho docela dost zachovalo, takže nyní jsme toho využili, ale přispěl nám také zase pan Blahout. Máme tady ještě i kabelky, obuv třeba a měli jsme tady na vernisáži módní přehlídku a když si děvčata zkoušela ty šaty, tak se jim tak líbily, že říkali, že by je nosili i teď.
4: Jinak Petře, dokdy je výstava k vidění a co ještě na podzim v Putimi chystají? Pojď nás pozvat.
2: Ta výstava Retro Putim tady potrvá do příštího pondělí, tedy do 7. září. Je otevřená každý den od 10 do 17 hodin. Jsou na ní opravdu pěkné ohlasy. Už teď je tady například od rána skupinka dam, která přijela z Písku. A já si to tady s nimi procházím a poslouchám. Oni jsou opravdu nadšené, jak si to tu procházejí. Co vás tady třeba nejvíc zaujalo? Ptám se tady jedné návštěvnice. A co se vám tady nejvíc líbí?
5: No, soubor těch šatečků z těch 50 až 80. let, že to někdo vlastně uchovává do dneška, jako jo. Většinou se to vyhodí, ale je zase dobře, že to někdo má k tomu takový vztah, že to nechá nahlédnout do toho i těm mladým dneska, jak, co se nosilo prostě.
2: Říká mi tady jedna z návštěvnic a oni opravdu se tady rozplývají u těch jednotlivých zastavení, takže to je tady výstava Retro Putim a co se týče těch hlavních podzimních událostí, tak samozřejmě musím vyzvihnout tu největší, což je výlov podkostelního rybníka, který bývá vždy v polovině října. Ten rybník je známý mimo jiné i samozřejmě z filmu Poslušně hlásím, kde je vidět několika záběrech, no a rybáři tam vždycky přilákají na hráz stovky lidí.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: dále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Kvalitní startovní pole, náročné etapy, novinky a bohatý kulturní program ve startovních a cílových městech. Tak takový bude od čtvrtka do neděle cyklistický silniční čtyřetapový závod okolo jižních Čech. Jeho ředitelem bude po 13. Jan Hájek.
1: 13. ročník je to závod evropského poháru. Podle té skladby týmu, který nám poslední roky na závod jezdí, tak si myslím, že si jakoby v té komunitě cyklistických kontinentálních týmů to jméno udělal a letos to vypadá, že budeme zase úspěšní, což nás těší. Zavazuje k tomu, aby jsme furt byli jakoby pokorní, skromní, aby jsme udělali pořádný závod.
2: My jsme se teď sešli v Třeboni, to je startovací místo a město první etapy.
1: Ano. Tradičně. Třeboň je jedno ze dvou měst. Jindřichův Hradec a Třeboň je s námi vlastně od začátku závodu okolo jižních Čech od roku 2012 a my si to hrozně vážíme a jsme tady rádi.
2: Najdou si cestu k cyklistice právě v Třeboni i ti, kteří se cyklistikou moc nezabývají a vyrazí třeba do lázní.
1: Přesně, jak jste zmínil, jakoby lázně, tak Třeboni, když se povede počasí, když je hezký počasí, neprší, tak to náměstí je vždycky plný. A skoro si ani nemyslím, jako že by to bylo moc jakoby fandama cyklistiky, ale zkrátka těma kruzujícíma lázeňskýma hostama, který přijdou a ten kulturní program tam s náma sledujou.
2: Ty etapy jsou celkem 4.
1: No, tak startujeme ve čtvrtek, to je první etapa je z Třeboně do Studené, druhá etapa v pátek 4. trošku změnu jsme udělali, zkoušíme Český Krumlov, tradiční naše město taky, z náměstí pojedeme do Novohradských hor, do Nových Hradů, to je druhá etapa. Třetí etapa v sobotu bude Královská, nejtěžší. Nově máme z toho radost Prachatice, takže z Prachatic na hotel Rank, což je na Horské Kvildě. To bude nejtěžší etapa, když závodníci budou závodit, budou aktivní, tak by měl rozhodnout o celkovém pořadí závodu. A dá se říct možná taky tradičně už poslední etapa z Trhových Svinů do Jindřichova Hradce.
2: A snažíte se držet tu filozofii, že cyklistika je vlastně společenské setkání, bude připravený kulturní program už před jednotlivými etapami a také po nich, před dojezdem závodníků do cílových měst?
1: Tak my se o to snažíme. My máme jako takovou sekci, říkáme tomu kulturní program, na každém startu, v každém cíli, ozvučený pódium, písničky, hudba, rozdáváme přilby, dresy, propagační materiály, tradičně v Jindřichově Hradci, potom ještě k tomu kulturnímu programu pořádáme závody cyklistický pro děti a pro handicapovaný. I tohle to je takový jakoby trošku něco navíc než jenom ta vrcholová cyklistika.
2: Říká ředitel cyklistického čtyřetapového závodu okolo jižních Čech Jan Hájek. Z Třeboně Kamil Jáša, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Jubilejní 60. ročník Dvořákovy rozhlasové mezinárodní hudební soutěže Concertino Praga už delší dobu zná své finalisty. Představí se nejen na dvou speciálních zářijových koncertech v Praze, ale taky v rámci speciálního jihočeského turné, převážně na zdejších hradech a zámcích. My si o tom v našem vysílání popovídáme s ředitelkou sekce korporátní podpory a vnějších vztahů Českého rozhlasu Kateřinou Konopáskovou a taky s producentkou soutěže Concertino Praga Simonou Hopfingerovou. Nalaďte si nás ve čtvrtek 3. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Zhruba 30 tisíc lidí žijících na jihu se týká problém exekucí. Institut odlužení přitom využívá ani ne pětina z nich. Insolvenci stále většina dotčených obyvatel neuplatňuje. Proč to tak je, tak nejenom na tuto otázku v našem dnešním dopolední vysílání odpovídali Nicole Emrová s Lucí Novotnou z neziskové organizace TEJA. Povídal se s nimi moderátor Matěj Vodička.
1: Docela důležitá věc, kolují vlastně třeba o insolvenci i nějaké mýty, nějaké dezinformace a tak dál. Tuhle otázku zodpoví Nicole Emrová.
2: Já si myslím, že s takovými různými mýty se setkat můžeme, ale nevím, jestli je tady vypichovat, aby třeba to posluchače spíše nemátlo. Rozhodně třeba nevím, že je to jenom pro určitý typ lidí, nebo že když někam půjdu, nebo třeba s čím se setkáváme my, je někam přijdu a někdo to za mě vyřeší, vlastně jenom požádám o odlužení a jako hnedka to znamená, že to stoprocentně vyjde, tak takhle to úplně nefunguje, ale od toho jsme tady my a jiné neziskové organizace, které právě komukoliv můžeme vysvětlit velmi jasně a podrobně, za jakých podmínek vlastně to odlužení možné je. A poslední novela insolvenčního zákona ty podmínky měnila tak, aby vlastně to odlužení bylo přístupné pro co největší množství lidí, tak aby opravdu, třeba když v minulosti tam byly nějaké bariéry, se smily a každý, kdo vlastně chce začít znovu, chce mít tu novou šanci výhledově, že opravdu za ty 3 roky může být oddlužen a zbytek vlastně dluhu mu může být odpuštěn, tak vlastně tu možnost tady má a my bychom byli moc rádi, aby to vědělo více lidí a aby se opravdu nebáli zeptat se, sdílet ty informace, předávat je klidně, pokud víte o někom ve vašem okolí, že ty finanční problémy má nebo může mít, tak aby vlastně věděl, že za zeptání nic nedá a maximálně, co se může stát, je, že tam najde nějakou tu šanci na to konečně se vymanit z té dluhové problematiky.
1: Já se zeptám možná ještě jinak. Existuje někdo, kdo na to odlužení opravdu nedosáhne? Můžou být třeba v něčem ty podmínky složité? Lucie Novotná odpoví.
3: Určitě. Takhle. Insolvenční řízení se řídí zákonem, má nějaké zákonné podmínky. Zákony jsou pro všechny, takže ano, je to pro všechny, ale jsou tam určitá ale. Pokud chcete využít insolvenci a zbavit se svých dluhů, tak se předpokládá, že je budete splácet nějakým možným způsobem. Musíte mít tedy nějaký příjem. Pokud příjem nemáte, tak samozřejmě i to je někdy varianta, ale musí se to nějakým způsobem ozřejmit, tomu soudu vysvětlit. Ta poslední novela, která platí od října 24, tak vlastně hodně individualizovala ta jednotlivá řízení. To znamená, jako nemůžeme paušálně říct, že pro někoho to je a pro někoho to řízení není. Využít to můžou všichni. Určitě doporučujeme posluchačům a našim potom potenciálním klientům, aby se všichni přišli informovat, jestli to je pro ně vhodné a za jakých podmínek. Protože to, že to mám já takhle, neznamená, že můj soused to bude mít úplně stejně. Protože jsou tam faktory, které to prostě ovlivňují.
4: Český rozhlas České Budějovice,

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Nejdříve, jaké počasí nás čeká v noci a zítra?
2: Od jeho západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu a po jeho severním okraji postupují frontální systémy. Projeví se zatím víc oblačností než srážkami. Ta oblačnost bude jako na houpačce. Teď v noci čekáme převážně oblačno a ojedinělé přehánky. K ránu začne oblačnost od západu trošku ubývat. Teplota klesne na 15 až 12 stupňů. Ráno a dopoledne bude spíše polojasno a odpoledne od severozápadu oblačno až zataženo a opět se ojediněle můžou objevit přehánky. Teplota vystoupí na 22 až 25, na horách na 18 až 21 stupňů. Vítr povane slabý, odpoledne přechodně mírný, západní až severozápadní 3 až 6 metrů za sekundu. Bio bude na nízké zátěži jako dneska.
1: Jaký bude pátek?
2: Ráno přejde přes naše území teplá fronta. V první polovině dne bude tedy převážně oblačnost s ojedinělými slabými přehánkami, a to hlavně na horách. Později odpoledne a večer se od jeho západu přechodně vyjasní. Teplota ráno kolem 16, odpoledne až 29 stupňů, pátek tedy bude nejteplejší den tohoto týdne. Vítr povane mírný západní až jihozápadní 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Nyní výhled pro víkend, nejdříve jaká bude sobota?
2: Sobotu nás čeká rychle přecházející studená fronta. V noci na sobotu se od severozápadu zatáhne a postupně na většině území se objeví přehánky a ojedinělé bouřky. Ale vypadá to, že už v poledních hodinách ty srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 15 stupňů a odpoledne mezi 20 a 24. Vítr mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, večer zeslábne.
1: Pochopil jsem to správně, že v neděli se na nás usměje sluníčko?
2: Ano, bude slunečné počasí, jenom k ránu se ojediněle objeví mlhy, a to hlavně blízko vodních ploch a v údolích. Teplota ráno bude poměrně nízká kolem 8 stupňů a odpoledne mezi 21 a 25. Vítr povane jenom slabý proměnlivý. A pak další dva dny bude ještě teplejší.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji pomalu míří do finále. Ještě tady máme pro vás pozvánku k poslechu zítřejšího vysílání. Zítra ráno se podíváme třeba na návesní kaple, co všechno o jejich historii ukazuje nová výstava v Českých Budějovicích. Vydáme se také na Šumavu, kde ochranáři vrátili potoky do původních meandrů. A v Nové Bystřici zjistíme, jak má vypadat nové muzeum, které připomene proměny česko-rakouské hranice ve 20. století. Poslouchejte zítra ráno Český rozhlas České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Vyšetřovatelé je z lánské hrobky exhumovali po skoro 80 letech. Základní škola Mikuláše z Husy v Táboře má hotovou první část rekonstrukce interiérů. Finská běžkyně na lyžích Kerttu Niskanenová ukončila v 38 letech kariéru. Zítra bude na jihu Čech polojasno nebo oblačno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i místní.
4: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
5: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
6: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
7: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
6: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Historická základní škola Mikuláše z Husy v Táboře má za sebou první etapu obnovy interiérů. Město během léta nechalo upravit vstupní prostory a sociální zařízení ve třech podlažích novější části školy. Investice vyšla na téměř 9,5 milionu korun. Úpravy jsou prvním krokem k postupné obnově školy podle nového architektonického manuálu, vysvětluje mluvčí radnice Luboš Dvořák.
8: Letošní práce jsou začátkem dlouhodobější proměny školy. Jednotný architektonický přístup má zajistit, aby na sebe jednotlivé zásahy navazovaly a interiér postupně získával soudržnou podobu, která respektuje historii budovy a zároveň potřeby současné základní školy.
3: O 450 tisíc korun víc než letos vyčlení Jindřichův Hradec na pečovatelskou službu. Pro příští rok počítá s částkou přesahující 2 miliony korun. Službu bude dál zajišťovat českobudějovický Ledax. Pečovatelky mají nově věnovat větší část pracovní doby přímé péči o klienty, dodává místostarostka Magda Blížilová z Hnutí ANO.
9: Tam je trošku větší změna v přímé a nepřímé péči. Nově přímá péče bude minimálně 4 hodiny na úkor té nepřímé péče. To samozřejmě je dražší, ta přímá péče, tak jsme museli navýšit i tu částku. Loni, předloni byla stejná 1 650 000, dneska jsme dali 2 miliony 100 000. Sport.
3: Finská běžkyně na lyžích Kerttu Niskanenová ukončila v 38 letech kariéru. Během ní získala 5 medailí z olympijských her a vyhrála 8 individuálních závodů světového poháru. O svém rozhodnutí informovala na Instagramu.
2: Počasí.
3: V noci budou teploty mezi 15 a 12 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech dopoledne převážně polojasno, odpoledne od severozápadu většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, západní až severozápadní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda se vyšetřuje na silnici 154 u Byňova blízko Nových Hradů na Českobudějovicku. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
10: Krásný podvečer, tento týden se nám do éteru vrátili naše všednodenní Melodie podvečera. Od pondělí do pátku je vám k dispozici telefonní číslo 221 55 44 11 pro vaše telefonická přání. Ta písemná můžete posílat skrze náš webový formulář, a to na adrese budějovice.rozhlas.cz. Písemná přání vysíláme pouze o víkendu. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dej mi celou svoji lásku, všechny obětí a polibky, dej sem celou tu lásku a nepřestávej, dokud to neskončí. Právě těmito slovy neboli písničkou Give Me All Your Lovin' jsme odpíchli půlhodinové svezení v dokonale seřízené hudební limuzíně jménem ZZ Top. O málokom z rockové branže psávali novináři s takovou chutí a málokdo z toho nekonečného pelotonu bavičů publika prostřednictvím kytarových riffů si tak dlouho držel jeho masovou přízeň. Ani jedno nebyla náhoda. Jestliže totiž chcete od rock'n'rollu legraci, vtip a uvolnění a přitom si užít i hudební vynalézavost a perfektně zahranou šlapající a plnokrevnou zvukovou masu, všechno jste mohli měrou vrchovatou dostat od tří texaských chlapíků přímo na klíč s visačkou dvou protáhlých zetek. Páteří i hlavním spínačem je v nahrávkách ZZ Top kytara. Suverénně a s lehkostí obráběl, nezřídka i filigránsky samploval Billy Gibbons, zároveň i většinový zpěvák jejich skladeb.

Byl to on, kdo dal na samém konci 60. let kapelu dohromady a kdo měl už od začátku docela přesnou představu o tom, co by měla hrát. Basista Dusty Hill a bubeník Frank Beard už měli tou dobou taky něco za sebou a jejich vkus už prošel dostatečnou mírou cizelování a tak je nemusel k ničemu přemlouvat. Mistr suchého a často i absurdního humoru Billy Gibbons je výtečným kytaristou, milovníkem blues a dokonalým znalcem kořenů tohoto stylu. Dobře ví, že limity tříčlenné sestavy a nebezpečí určité monotónnosti lze překročit jen nápaditostí, studiovými fígly a dobrým koncertním aparátem. Ani v jednom nebyli ZZ Top průměrní a když máme vybrat album, kde zní jejich mix starého s novým nejdobrodružněji, pak je tou nejlepší volbou právě deska z roku 1983 nazvaná Eliminator.

Poslouchat Billyho Gibbonse je pro fandy elektrifikovaného kytarového zvuku něco jako vířivková lázeňská koupel. Takhle zaníceného, vynalézavého interpreta a přitom muzikantsky i lidsky svěže praštěného týpka jen tak nepotkáte. Ale aby v řečech o zemité zábavě a všestranném nadhledu nezanikla ta nejpodstatnější věc, tedy hráčské mistrovství, zastavme se u Gibbonsova kytaristického stylu seriózněji. To, jak umí pracovat s tónem, barvou a vazbou, je neobyčejné. Natahuje bluesový feeling jako žvíkačku a ještě se k tomu směje pod fousy. Gibbons totiž není bluesman podle romantických představ bílých příznivců tohoto dřevního žánru. Na téhle hudbě, kterou bez pochyby cítí, má ji rád a dokonale ji i rozumí, chtěl postavit především rockovou kapelu. Takovou, která umí přijít se svým repertoárem a která se přitom nenechá omezovat nepsanými mustry žánru i biznisu. Kdysi to okomentoval, sice s úsměvem, ale naprosto přesně. Když bílí kluci zkoušejí hrát blues, je nakonec lepší, když přitom dělají trochu srandy. Ano, takhle přemýšlí staromilec, který má ale smysl pro čas přítomný a taky odvahu zkoušet nepoznané. A tak, když se nám v přehrávači otáčí album Eliminator, vedle rozvedení bluesových idiomů k Billyho řezavému hlasu zabublá do písní ZZ Top i do té doby v žánru neslýchaný syntezátor. A ejhle, žádná svatokrádež, ale světová trefa doprostřed terče.

Za námi je další chod z muzikantsky velmi výživného alba Eliminator. Od jeho vydání uplynulo přes 40 let a mnoho vody nejen v hudební řece, ale jako by to na něm nebylo znát. Mimochodem, desky Eliminator se k dnešku prodalo přes 11 milionů nosičů. Zajisté v tom měla svůj podíl image kapely, jejíž dvě třetiny měly vousy dlouhé jako otec Školastik v Drdově sfilmované pohádce Hrátky s čertem. Tenhle vizuál si náramně padnul do noty s tehdy čerstvým televizním úkazem, stanicí MTV, jejíž program byl založen na videoklipech. A staří bluesoví mazáci ZZ Top pochopili, že je třeba jít s dobou a z potěuchlé vizáže udělat přednost. A zanedlouho vybrali Bank. Samozřejmě, že samotné pohyblivé obrázky by k tak masivnímu úspěchu nikdy nestačily. Jen výrazně pomohly chytlavé muzice, která zároveň měla poctivé řemeslné dno a šťávu ideálně propečeného stejku. Po téhle desce se z texaského tria stala prvotřídní atrakce, ale znovu opakuji, pevně opřená o muzikantský fortel. A tak to zůstalo až do konce. Příběh ZZ Top se aspoň v onom klasickém a 51 let neměném pojetí uzavřel v roce 2021, kdy zemřel basista Dusty Hill. Jeho postu se následně ujal nově příchozí hráč na baskytaru Elwood Francis. Bohužel před dvěma týdny, 17. srpna, odešel do jižanského muzikantského nebe i rytmický motor kapely bubeník Frank Beard. Z původního tria už tedy zůstal jen Billy Gibbons, který i přes smutek ze ztráty kamaráda dal všem příznivcům vědět, že ZZ Top nekončí a budou hrát dál. Blues je zkrátka muzikantská šichta na celý život. Do důchodu se z něj neodchází. Tak dneska ještě jednou nastartujeme. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministr Plaga chce, aby nový vysokoškolský zákon byl účinný od roku 2028. 7 lidí se dnes zranilo při střetu motorového vlaku s popelářským vozem na okraji Prostějova. V nejbližších měsících se v Českých Budějovicích otevře justiční areál za zhruba 680 milionů korun. Zítra bude na jihu Čech polojasno nebo oblačno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028, řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora, vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol.
2: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
0: 7 lidí se dnes zranilo při střetu motorového vlaku s popelářským vozem na okraji Prostějova. Na místě zasahovala také letecká záchranná služba. Jak uvedla mluvčí záchranářů Lucie Mikisková, 3 lidé utrpěli středně těžká zranění, hlavně zlomeniny. Při nehodě motorový vůz částečně vykolejil. Škodu drážní inspekce vyčíslila dohromady na 8 milionů korun. Ministerstvo spravedlnosti v nejbližších měsících otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách. Stavba komplexu několika budov, která začala na jaře 2024, bude stát zhruba 680 milionů korun, včetně vybavení, uvedl dnes v Českých Budějovicích ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. V komplexu by měly mít sídlo soud a také státní zastupitelství. Vybudování areálu podle Tejce komplexně řeší otázku fungování jihočeské justice, a to včetně možnosti zrušit pobočku krajského soudu v Táboře. Kampaň Uklidme svět otevřela registraci pro organizátory podzimních úklidů. Ty jsou plánované na 18. až 20. září. Projekt pořádá Český svaz ochránců přírody. Jak se do kampaně zapojit, doplnila jeho mluvčí Veronika Zítková-Andrlová.
3: Organizátor se registruje na webu Uklidme svět, kde vyplní základní informace o plánovaném úklidu, například kde a kdy se bude úklid konat. Potom může svůj úklid zveřejnit a pozvat k němu další účastníky. Taky může požádat o pytle a rukavice.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 15 a 12 stupni, zítra očekávejte dopoledne převážně polojasno, odpoledne od severozápadu většinou oblačno, ojediněle přehánky, teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 21. Vítr slabý, odpoledne přechodně mírný, západní až severozápadní, biozátěž na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Písecku je ode dneška uzavřená silnice 138 mezi Záhořím a Dobešicemi. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Co vás to napadlo přijít dnes do Hezky česky se jménem Pakoslav, o kterém jsem ani netušil, že existuje?
2: Ono už se moc nepoužívá, ale bylo to staré slovanské složené jméno. Já jsem na něj narazila shodou okolností a zdálo se mi, že by bylo fajn připomenout, že sice máme v češtině slovo Pako, ale to není součástí tohohle jména.
1: Takže Pako v Pakoslavovi znamená co?
2: Máme starý slovanský výraz paký, který znamenal silný.
1: Takže silný muž.
2: Tak, někdo, kdo se proslavil silou.
1: No, ale samozřejmě nedá mi to nezeptat se na to Pako, které používáme, když o někom řekneme, že je Pako.
2: Takže je hlupák, nešikovný, nemotorný nebo blázen a v podstatě se to dnes řadí do hovorové vrstvy slovní zásoby.
1: No ale kde se to vzalo? Z čeho to vzniklo?
2: No, to je otázka, není to úplně jisté. A dokonce, abychom ještě to upřesnili, tak akademický slovník cizích slov uvádí, že Pako je druh jihoamerické lamy.
1: No to se taky říká, ty jsi ale lama.
2: Tak.
1: No a nebo ta druhá varianta původu slova Pako, když škrtneme lamu, co kdyby to bylo s němčiny?
2: No, tak u té lamy je to nějaký z indiánských jazyků a ta druhá možnost, že by to mohlo souviset s německým slovem pak, který přeneseně původně znamenal zavazadlo a přeneseně nějakou holotu, sebranku. Ale ještě máme jeden z možných výkladů, totiž zase jedno staré české slovo a to ne to paký, silný, ale pakost. To bylo takové docela významově široké slovo ve staré češtině.
1: Trápení znamenalo, ne? Nějakou zdravotní potíž.
2: Tak, soužení, nemoc, pohromu, ale také špatnost a nešlechetnost. A odtud zřejmě vychází ten výklad.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Evropská unie by příští rok mohla zahájit řízení s Českou republikou kvůli vysokému rozpočtovému schodku. Odbory v Praze na letišti dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. A počasí zítra oblačno až polojasno, přeháňky hlavně na severu republiky. Maxima opět kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českou republikou zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle té totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla teď bude uznání obranných výdajů. Právě to by mohlo Českou republiku před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
2: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
0: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Pražské letišní odbory nadále zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště potvrdila předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července, a to kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli projednat dosavadní Lašákovy kroky. Další případ investičního podvodu vyšetřují v těchto dnech policisté na Pelhřimovsku. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, upřesní policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Pokud se ale stane, že se stanete obětí podvodníků, kontaktujte policii na lince 158. Sport.
0: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky. Čtvrtého kola brněnská zbrojovka porazila Hradec Králové 1-0 brankou Vašulína. Před několika málo minutami nastoupili v Praze Bohemians proti Jablonci.
1: Počasí.
0: V noci čekáme převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. A zítra přes den převážně oblačno, zpočátku ještě polojasno, na severu místy jinde ojediněle přehánky. Maxima zítra podobně jako dnes, tedy mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem začínají noční opravy vozovky. Mezi kilometry 19 a 20 je provoz sveden do levého pruhu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková. Legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
5: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host, dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setknutí s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A jako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit. A keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti. A už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebyl smer, to bylo prostě nadšení, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpívat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemají výraz. Necítíte emociu z toho. A samozřejmě u těchto velkých zpěváček amerických a hlavně u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že byste rozumela ten text, tak vás dojímá prostě ten hlas. Vy víte, o čem to je. Prostě. Takže ta hudba sa mi velmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonce jsem také ty štandardy americké zpěvala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá se povedať.
0: Dá se to tak říct?
1: Ano.
0: Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastně zpěvačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá zpěvačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěva noty a nič z toho. Emócia, to je prvá vec, lebo veľa ľudí dobre spieva, ale nebudú nikdy speváci.
0: Tak a dá sa to naučiť, nebo ste to proste
1: to musíte,
0: v sebe
1: to treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastne k medicíne, nebo proč ste začala studovať medicínu?
1: Medicínu od detstva, napríklad ako malé detsko som si vyrábala lieky z farebných papierikov z vodovode a potom som s tým chodila a liečila ako ničila som šatstvo ľuďom, lebo som povedala, že ich teraz vyliečím, hej. Že mám na to proste prostriedky. To bolo. Matkou som chodila hodne na zbierať kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To som tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak ako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodne tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Ano, vaša maminka byla ľudová liečiteľka, ale inak byla učiteľkou.
1: Áno.
0: Měla jste od ní, nebo cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pro tu medicínu, na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však zpěvať můžeme, všetci zpěváme a není to důležité, aby člověk nějak se s tím živil.
0: Ještě se k tomu vrátíme. Za malou chvíli naším hostem je Marcela Leiferová.
2: Alex a host. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať, to už som bola v Bratislave, už som študovala na fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit, tak to zase jej nie, že nebol, to myslím, že sa z toho aj tešila, ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium, čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když jste potom držela v ruce titul, tak se mamince ulevilo?
1: Určitě. A bolen zase mi připomenula, že mala by som u té medicíny ostať radšej.
0: A vy jste u ní zůstala několik let? Měla jste svoji praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie. Po skončení školy nie, protože můj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Letě, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť ďalej, rozšíriť si obzor.
0: Tak a dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
1: Ano.
0: Vy jste ji odmítla nebo přeci?
1: Ano, já jsem nechcela ostať. Nie, protože já jsem chcela odísť z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žiť. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe. A my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali, ale ten život to tak otočil.
0: Takže to byl impuls k odchodu ano. Z Česka nebo z Prahy.
1: Ano, hej, hej.
0: Na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
1: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuvěřitelné materiály, nielen fotky, ale prostě materiály neuvěřitelné. Tam velmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to ta kniha aj historie o slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určitě zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodně smutná etapa, ale je pravdou, že člověk nemůže v životě očekávat len koberec. A že prostě červený, že nedá se to tak. Zase musím být vděčná za kopu jiných velmi pozitivních věcí, které druhý nemají. Takže už potom jsem to tak nějak, když jsem byla starší, věděla zvládnout psychicky. Zo začátku to bylo nesmírně těžké. Nevěděla jsem to pochopit.
0: Co vám asi nejvíce pomohlo dostat se ze smutku a jít dál?
1: Len zpívala jsem, začala jsem se, obrátila jsem se k zpěvu a tím nějakým způsobem jsem se pomalý, ale jistě dostala zase k té lásce toho zpívání. Založila jsem kapelu a začala jsem veľa pracovat.
0: Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi zpěvačka Marcela Lajferová. Paní Lajferová, měla jste někdy období, kdy jste si řekla, nechci být na očích, chci mít klid? Nebo kdy vám popularita byla na obtíž? Byla
1: to se stává, no to se stává běžně. Někdy se necítíte, OK, bolí vás hlava, máte toho veľa, nevětě, co skôr urobiť.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Marcela Lajferová je legendární zpěvačka, ale také lékařka, astroložka a spisovatelka. Věnujete se astrologii i dnes?
1: Ale ano, to nemůžete zanechať. Keď sú nejaké dôležité veci v rodine alebo čo, tak sa dívam na to tak z tej perspektívy, porovnávam to s inými už odohratými vecami. Či je to tak, ako to človek naštuduje, hej? To je strašne dávna vec, ktorá sa pozoruje a ktorá je evidovaná, tie vzťahy medzi planétami. Takže áno, občas. A hlavne ma zaujíma teraz vývoj sveta.
0: Jak to s ním vypadá?
1: Víte, to je taký podobný, veľká zmena nás čaká, ako bola francúzska revolúcia. Aj tie planety začali tak stáť, vyše 300 rokoch stáli tak, ako v deň francúzskej revolúcie. A začalo to pomaly, ale iste. Takže úplne ináč budú ľudia myslieť, úplne iný svet.
0: Tak a umíte si třeba, nebo píšete si i sama sobě horoskop? Lze to?
1: Určite pozerám sa na seba, keď mám niečo pred sebou, či to mám urobiť, alebo nemám urobiť, či je tu na to dobré aspekty, alebo mám na to zabudnúť, alebo pozabudnúť.
0: Tak a když se tím řídíte, tak děláte dobře? Potvrdí se vám to potom?
1: A určitě, já tomu věřím, víte. Já tomu věřím a mám takovou zkušenost dobrou, hej.
0: Tak vy stále koncertujete a těšíte se dobré návštěvnosti. To vám bez pochyby dělá radost. Co ještě dalšího vám dělá radost? Tím, že jste si pořídila pejska, tak tam a, trošku narážím.
1: To je
0: narážím.
1: Radost, ano. To mám obrovskou radost. Teraz jsem zjistila, že co to znamená takýto malinký živočích, že ho máte doma, že nie ste sama, hej. Že on príde, keď sedím pri televízore a stojí tak z metra a díva sa na mňa a vyčítal, prečo nejdem. A vidí, že ja sa nedám odlákať a on sa dramaticky zvrtne a odíde hrdo. To je úžasné zážitky s tým zvieratkom. Mám som strašne do neho zalúbená. A je mi ťažko od neho odísť, keď napríklad musím odcestovať.
0: Což se stalo právě dnes.
1: Co právě dneska se stalo.
0: Vy jste tady u nás. A doprovází vás někdy, nebo není to cestovní pejsek a bývá doma?
1: Někdy ho zoberím na krátké vzdialenosti, len tu je toho trošku viac a nechcela jsem ho traumatizovat.
0: A na koncerty?
1: A na koncerty ho zoberím, pokud to nie je ďaleko z Bratislavy.
0: Doprovází vás?
1: Ano, ano.
0: Jaký jsou vaši fanoušci? Je to napříč generacemi, chodí na
1: je to,
0: lidé napříč
1: veľmi generacemi? Veľmi ma prinedal posledný koncert, bol v nedelu v Topolčanoch a prišlo tam vyše 1000 ľudí a prišli za mnou ľudia takí cez 20. A hovoria, že sledujú, my poznáme váš repertoár pani Lajferová od roku 65. A my začali mi menovať pesničky. A mne sa táto páči, táto, ja som onemela, že je to vôbec možné, že to našli, hej. A takže je to vec vkusu. Viete, sú ľudia, ktorí ma určite nemusia, ako však každému sa všetko nepáči, ale je veľa ľudí, čo sa ku mne hlásia.
0: Tak a tých je stále hodně. Moc děkuji, že jste s námi byla a ať se vám daří, pevné zdraví a pozdravujte svého pejska. Jak se jmenuje?
1: Teddy.
0: Teddy. Tak pozdravujte Teddyho. Marcela Lajferová.
1: Děkuji vám velmi pěkně.
2: Alex a host.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Někteří finanční poradci podle informací České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání nových klientů. Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo také slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce právě k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli vždy přednášející dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Výrazné energetické úspory a také komfortnější zázemí má přinést probíhající rekonstrukce terminálu městské hromadné dopravy ve Fignerově ulici v Liberci. Kvůli výměně zastřešení je ale vždy část terminálu pro cestující z důvodu bezpečnosti uzavřená. Část zástávek je tak přesunutá na náhradní stanoviště. Podle dopravního ředitele společnosti Martina Hetnera se výměna střechy už blíží k závěru.
3: Příští týden zpátka na sobotu ještě jednou udláme změnu a budeme dodlávat poslední čtvrtinu. Potom by se to pro cestující relativně mělo vrátit zpět, bude jenom nějaký omezený prostor na nástupištích, tak aby dodavatelská firma mohla pracovat na opláštění. Co se týče vnitřku a toho, tak to bude určitě až v příštím roce.
2: Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje a měl by brát léky. Je zhruba 165 cm vysoký. Štíhlé postavy, má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Jakékoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Přelouči odhalili pomník herci Dabérovi a tamnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pomník stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
4: On si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
5: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
6: Hej, vítám. Jo, šéfe. Sem se dívejte, vždycky sem.
7: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
5: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách od západu ubývání oblačnosti, ranní minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude oblačno, zpočátku i polojasno, na severu místy jinde jen ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha čekejte překážku za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 50,5 porouchaný kamion blokuje stoupací pruh. Místo je označené šipkou, ale vybočuje se v zatáčce. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za několik málo minut tu pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech. Zítra má.

0: Tatra, soubor technických skvostů, jejichž praotcem byl bohatý Fojt z Kopřivnice.
1: Co ti říká název firmy Tatra?
2: Když se řekne Tatra, tak se mi okamžitě vybaví ty velké Tatrovky, nákladní auta.
3: Auta se mi vybaví jako první?
4: Tatra, automobil. Ty nákladní automobily Tatra vyhrávaly Dakar. Jo. A doteďka fungují, používají naše armáda třeba ještě pořád. Jsou vidět občas na silnicích do lesa, s tím jezdili lidi. Jo, nakládali a vozidla s tím dříví. Nakládali na to tou rukou, že jo, manipulační. Sklápěčky byly Tatra. Jo. Tatra Smíchov, že jo, to nebylo jenom Tatra. Tatra jako automobily, ale Tatra byla jedna firma na Smíchově.
5: Tatra Kopřivnice, tam to jsou různé automobily, dřív i vlaky možná.
1: Při názvu Tatra se mi vybaví nákladní auta a hlavně závod rally Paříž-Dakar.
6: Vyrábí nákladní auta a ještě armádní vozy.
1: Navštívil jsi někdy muzeum Tatry?
2: Bohužel ne, ale plánuju to. Kopřivnici. Vím, že Tatrovka, vůbec ta 603, bylo jedno z kultovních aut, který to Kopřivnická Tatra vyrobila.
6: Ještě ne, ale asi to ani nemám v plánu.
5: Byl jsem v Kopřivnici v muzeu, byl.
1: A jak dlouho podle vás Tatra funguje?
6: 110 let si myslím.
3: 90 let.
5: No víc než 100 let určitě.
1: No už je to hodně starý závod, ale netuším, v kterém roce byl založen.
4: No od minulého století. Hezky dlouho, ještě za první republiky.
0: Tatra je nejstarší automobilka ve střední Evropě a druhá nejstarší na světě. Muž, kterému vděčí za svůj vznik, se jmenoval Ignác Šustala. Narodil se 7. prosince 1822 v Kopřivnici. Brzy osiřel, když mu bylo 6 let, zemřela mu maminka a 5 let na to přišel i o otce. A tak se musel protloukat na vlastní pěst. Od malička ho fascinovaly kočáry, hlavně ty, které projížděly po císařské silnici. Ve Frýdku Místku se vyučil sedlářem, kotlářem a lakírníkem a pak se vydal na vandr do světa. Doputoval až do Vídně, která byla vyhlášenou mekou výroby kočárů. Pilně se učil a propracoval se až k CK dvornímu dodavateli kočárů, sedláři Filipu Kollerovi. A když měl za to, že už umí dost, rozvázal u Kollera pracovní poměr a vrátil se domů do Kopřivnice. Kopřivnickým Fojtem byl tou dobou Ignácův bratr Jan. Ten mu ve stodole přidělil kamrlík o rozměrech 6x7 metrů a ještě menší přecínku k tomu. A v ní si Ignác otevřel dílnu na výrobu kočárů a briček. To se psal rok 1850. A v tomto roce Ignác Šustala se dvěma pomocníky postavil svůj první kočár. Šustala byl bez pochyby velmi schopný, měl organizační talent, v jeho dílně panovala přísná kázeň a tak se dílo dařilo. Po 3 letech už zaměstnával 8 tovarišů a několik učňů. Výrobky šly na odbyt, hlavně o Šustalovi lehké vozíky byl mezi venkovskými sedláky velký zájem.
7: Jedná se o expozici, kde jsou automobily od roku 1923.
8: Jsme v Kopřivnici v muzeu Tatry a provází nás kurátor Radim Zátopek.
7: Začíná to Tatrou 11. Tatra 11 to je takové pěkné autíčko. Je to první lidový vůz v podstatě, který Tatra vyrobila. A zajímavý je především tím, že má úplně zvláštní podvozek, který Tatru proslavil ve své době, ale co je nejdůležitější, na tomhle typu podvozku se dodnes staví nákladní automobily. Jedná se o koncepci s páteřovým rámem a nezávislými polonápravami. My tady máme vystavený podvozek, aby člověk tady tuhle definici pochopil, co to je centrální nosná roura, co to jsou výkyvné polonápravy, co to je dvouvalcový plochý motor. Návštěvník to tady má obnažené všecko. Může se podívat, potom v jiných expozicích se dokonce může podívat na řezy toho motoru, kde se může podívat i do útrop toho podvozku a tak dál. Takže to je koncepce, která se dodnes používá a když procházíme expozici, tak tenhle podvozek se nachází pod všemi karoseriemi, které jsou tady u jednotlivých aut, s tím rozdílem, že jsou tam různé typy motorů, ale koncepce zůstává stejná. Tady se jedná o automobil lídový, a takže malý. A my konkrétně tady máme v černé barvě takzvanou nastavkovou limuzinu, což už byla taková varianta, kdy v létě se celá ta kabina dala sundat a jezdilo se jako v kabrioletu.
9: V této expozici, které z aut je tak nejvzácnější asi?
7: Tak určitě tady máme tu Tatru 11, ta je v původním stavu, ta z roku 1923. Potom tady máme Tatru 30, to byl první automobil, který byl ve střední třídě. Ono na dálku se to jeví jako malý vůz, ale ve skutečnosti, když se člověk vedle toho postaví, tak ten vůz je velký. Jedná se o sportovní čtyřmístný kabriolet s karoserií výjimečnou, byla vyrobena pouze ve dvou kusech. Jednalo se už o čtyřválec, takže člověk se s ním mohl pustit i na delší trasy.
9: Tak teď jsme přešli mezi krásná auta. U jednoho je postavená dáma, znamená to, že i ženy v té době řídily?
7: Ženy samozřejmě v té době řídily, je to stejné jako dnes. Potřebovali se pohybovat, potřebovali se ukazovat. Prostě tady v téhle věci se naprosto vůbec nic nemění a stojíme u typu Tatra 57, které se lidově nazývaly hadí mršky. Taková hbitá autíčka byla za prvé velmi hezká, za druhé se vyráběla v mnoha typech a to i takových, kdy si můžete představit elegantně oblečeného pána s bílou šálou v klobouku anebo ve sportovním oděvu, jak si to uhání nějakou silnicí kolem rybníčku. A samozřejmě se jednalo o vůbec nejprodávanější typ, který byl do druhé světové války.

0: druhé polovině 19. století vstoupil do podniku jako podílník továrník Adolf Raška, majitel firmy na keramiku. A tak vznikla společnost Ignác Šustala and Company, která vyráběla bričky, převážně takzvanou Neutitscheinku. To jméno dostala podle německého názvu nedalekého okresního města Nový Jičín. Továrna rychle vzkvétala, filiálky a pobočné závody rostly jako houby po dešti. Neutitscheinka se vyvážela do Ruska, Haliče, Pruska i do zámoří. Brzy k ní přibyly luxusní cestovní kočáry, nákladní a poštovní vozy a později i železniční vagóny. Po smrti Ignáce Šustaly se vedení podniku ujali jeho potomci. Na konci 19. století kapitalizovali továrnu Ignác Šustala and Company vídeňští bankéři bratři Gutmanové a přeměnili ji na akciovou Näseldorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft. Hlavní slovo v nově vzniklé společnosti získal Hugo Fischer von Röselstamm. Původně byl inspektorem železniční dráhy a tak nepřekvapí, že pod jeho vedením ve firmě kvetla výroba železničních vagónů. Jeho zásluhou byl také postaven první automobil se spalovacím motorem v Rakousku-Uhersku a střední Evropě vůbec. Potomci Ignáce Šustaly však s praktikami nového vedení akciové společnosti nesouhlasili. Prodali své podíly, mimochodem pod cenou, a na protest si založili vlastní podnik, později nazvaný Vagonka Studenka.
1: První automobil tady přišel na svět v roce 1897, jeho stavba byla dokončena začátkem roku 1898. No a jmenoval se Prezident, je to takový automobil, který vypadá jako kočár a taky se mu tak říkalo, říkalo se mu kočár bez koní. Mimochodem je to první automobil v tehdejším Rakousko-Uhersku. Musím zdůraznit, že továrně vyrobený, protože některé pokusy vznikly i předtím. Byly to jenom takové vzorky, spíše experimenty, které se nepoužívaly, takže ten Prezident byl skutečně první auto tady na českém území, které se používalo a které dodnes je funkční.
2: Předpokládám, že kočár neboli auto Prezident je to vaše nejvzácnější, co tady vystavujete.
1: Patří k nejzácnějším, ale protože my vystavujeme opakovanou stavbu, tak bych řekl, že nejvzácnější bude typ Viceprezident B. Opakovaná stavba není ani kopie, není to ani replika. Je to počin, kdy se vezmou originální dokumenty a začne se ten automobil stavět znovu. Stalo se tak v 70. letech, protože originální Prezident je v Národním technickém muzeu. Pro nás tedy navěky ztracen. Toho nikdy nemůžeme dostat zpátky. Takže chlapí se v 70. letech rozhodli, že si postaví svého Prezidenta a postaví si ho znovu podle originálních dokumentů. A tam, kde se nedochovaly originální dokumenty, tak jezdilo se do technického muzea a ty originální prvky z toho starého Prezidenta se obměřily, obkreslily a pak se použily při té stavbě toho nového Prezidenta. Ten náš Prezident, ta opakovaná stavba, je v současné době v originálnějším stavu než ten originál, který je v Praze, protože v průběhu provozu toho originálu došlo k přebudování určitých částí a k vylepšení, takže ten stav už tomu originálnímu stavu z roku 1897 neodpovídá.
0: Legendární vůz Prezident byl inspirován německým automobilem Benz Victoria. Ten si pořídil český továrník Theodor von Liebig, osobní přítel Karla Benze, vynálezce automobilu se spalovacím motorem, a předvedl ho řediteli Fischerovi. Ten byl z vozu nadšený a prohlásil, že pokud by měl k dispozici jeden automobil Benz na zaučení dělníků, jistě by ve své továrně dokázal podobný kočár bez koní sestrojit. Liebig ho vzal za slovo. A tak sám Karl Benz dodal do Kopřivnice jeden vzorový automobil a také dvouválcový motor. Tak v roce 1897 vyrobila firma první automobil v Rakousku-Uhersku, legendární vůz Prezident. O rok později i první automobil nákladní.
1: Po Prezidentovi bylo několik kočarových typů, které se nedochovaly. V roce 1901 vznikl typ B, Viceprezident, a to už byl automobil, který skutečně vypadá jako auto. Už to má nafukovací kola, má to volant, sloupek řízení, má to 4 rychlosti dopředu, zpátečku a má to střechu, takže je to skutečně už vehikl, který se podobá skutečnému automobilu.
2: Když před ním stojíme, já se na něj dívám, pořád mi připadá jako kočár z cirkusu nebo z pohádek. Jak vlastně vypadala ta kabina?
1: Kabina je jednoduchá, samozřejmě má jenom přední sklo, nemá skla z boku, v podstatě se jedná o střechu baldachinového typu, to znamená, že na ní je nějaký hadřík, jakoby nad postelí, s ní visí nějaké fáborky a takové věci. Vypadá to skutečně jako z pohádky, nicméně ta představa o těch automobilech před 100 lety byla úplně jiná než dnes. Byl tam obrovský podíl ruční práce a samozřejmě ten řemeslník měl nějakou představu a do toho to tvaroval. Takové ty technické prvky, jako je aerodynamika a spol, tehdy se vůbec neřešily. Řešil se vzhled toho automobilu a taková ta užitková hodnota.
2: Kolik se do viceprezidenta vešlo lidí?
1: Viceprezident je 6-místný automobil, ale samozřejmě, kdybychom chtěli, tak tam dostaneme těch lidí mnohem víc. Tady je otázkou, kolik ten viceprezident toho uveze. Jednalo se už na tu dobu, a to je velmi zajímavé, už o zastaralý typ. Bavíme se o roce 1901, protože i tehdy na světě samozřejmě už jezdili jiné automobily a ty byly pokrokovější. Z toho důvodu taky přistoupili Tatrováci k několika dalším projektům, začali se hledat nové varianty a dospěli až k modelu S. Je to otevřená limuzína, vyrobilo se jich 30 kusů a skutečně každý byl jiný. Sériová výroba, to byl takový pojem, který zavedl až Ford ve Spojených státech a tehdy se dělalo hlavně na zakázku. Musíme se uvědomit, že veškeří zákazníci byli pouze ti nejbohatší z nejbohatších. Nikdo, kdo byl chudý, si nemohl koupit automobil. Takže jednalo se o císaře, barony, jednalo se o banky, jednalo se o uhlobarony nebo různé společnosti, které souvisely s průmyslem. Ten model S, když se na něho podíváme, tak je to velmi dlouhý automobil. Samozřejmě ta výbava, to ovládání je úplně jiné než dnes, ale to řešil šofér, který byl zaměstnancem toho majitele a ten se o to auto staral, ten ho řídil a byl prostě k dispozici.

0: Po první světové válce se z Nesseldorfer Wagenbau stala kopřivnická vozovka a byla začleněna do koncernu Ringhofer. Tou dobou se na vozidlech začíná objevovat značka Tatra. Krátce po druhé světové válce byl podnik znárodněn. V 50. letech z něj byly vyčleněny vagonky a Tatra se pak věnovala jen výrobě motorových vozidel, motorů a příslušenství.
1: My jsme sešli zase do přízemí, kde už jsou nákladní vozy.
2: Je to expozice nákladních automobilů, kde máme vystaveno několik z mnoha nákladních automobilů, které Technické muzeum má. Bohužel ten prostor se omezuje, takže jsme tu vystavili spíše jenom takové speciály. Můžeme tady najít vítěze z Rally Paříž-Dakar z roku 1988, nebo tady můžeme najít Tatru, která jela v roce 1987 kolem světa, trvalo jí to 3 roky, ujela 150 000 kilometrů. Můžeme tady najít expediční automobil Tatra 138 Lambarene, která jela stejnojmenou expedici za účelem dovozu léku do Afriky v roce 1967. A můžeme tady najít taky opakovanou stavbu prvního nákladního automobilu, který byl tady v Kopřivnici vyroben. A několik dalších, například Tatru 111, což je jedno z nejslavnějších aut, které vůbec v Tatře se kdy vyrábělo.
1: Tady vidíme vůz, který je dřevěný, nemá volant. Co to je a k čemu to sloužilo?
2: Toto je první nákladní automobil vyrobený v Kopřivnici v roce 1898. V podstatě aplikovali do povozu, který byl dělaný na stěhování nábytku a byl tažený koňmi, tak aplikovali 2 motory a udělali z toho automobil. Potom, když tady tohle dosloužilo, protože ty 2 motory se mezi sebou hádaly, tak to bylo takové dost nespolehlivé, tak dlouho nebylo nic a potom už se začaly dělat skutečně automobily, které byly na jiné koncepci a ty nákladní automobily se vyrábějí vlastně dodnes.
0: Automobily Tatra se ve světě proslavily hlavně díky cestovatelům Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi, kteří na Tatrovce uskutečnili své legendární cesty. Toto si pan Zikmund zapsal do deníčku v roce 1946.
3: Ve středu 11. září jsem trávil u svého bratra v Plzni, s Jirkou jsme tam přijeli a tam jsme chtěli odvyprávět mým rodičům, že se chystáme na cestu kolem světa. Do té doby o tom nikdo nic nevěděl, jsme to tajili. A teď vám budu číst z toho deníku, můžete mě sledovat. 12. září 46, čtvrtek, ráno v 7.47 odjezd vlakem do Prahy z té Plzně. Na nádraží jsem, dívejte se, těsnopisem, teď to luštím, jako kdybych mu měl číst pořádně, jsem zašel přímo do Tatry, ale protože tam jsem ještě nezastihl Jiřího, zaskočil jsem na právnickou fakultu pro informace k zápisu. Já jsem totiž chtěl, už jsme byli mezi tím komerční inženýři a já jsem si chtěl dát zapsat ještě práva navíc. Z toho potom sešlo, to je o něčem jiném. Dopoledne jednání u ředitele Růžičky. Pan Růžička byl generální ředitel Tatry, s kterým jsme mezi tím už jednali o tom, že podnikneme společnou cestu kolem světa. Pak na návštěvě u pana Macenaura, to už si nespomínám, kdo to byl. Odpoledne jsme u pana Bukoviče za přítomnosti šoféra pana Smíška převzali vůz Tatra P19707. Připadalo mě to jako sen, když jsem si uvědomil, že po týdenních jednáních nám dává továrna k dispozici vůz bez kauce a jenom v důvěře v naše schopnosti a poctivost. Představte si to, to je neuvěřitelné, to sám nad tím žasnu. Svezli jsme potom paní Novotná byla moje paní Bytná. Pač to víte, jsem chtěl ukázat paní Bytné, jakože teď tady máme ministerský auták Tatru, tak paní Novotná, račte si nastoupit a my vás povezíme po Praze. Paní Novotnou a paní Hanzelkou, to byla maminka Jiřího Hanzelky, že?
0: Nákladní vozy slavily úspěchy v soutěžích rally, zejména v té nejtěžší Rally Dakar, které se poprvé zúčastnili v ročníku 1986. Zasloužil se o to především Karel Loprais, který z 19 startů v této soutěži 6x zvítězil a vysloužil si přezdívku Messie Dakar.
4: míváš někdy dakarovské sny?
5: A tak určitě se mi jako objeví sem tam nějaká věc, nějaká cesta, kterou jsme projeli. Jako nebývá to tak často zase. A samozřejmě, když se to blíží ten závod a člověk už uvažuje, jak co, kde se dostane, do jakých situací, co nás tam čeká, to už asi k tomu patří.
4: A ty sny mívají vždycky dobrý konec?
5: No, zatím vždycky.
4: Tak jako skutečnost, to je dobře. Co ti říká tahle ta hudba motoru? Je to pro tebe pořád ještě hudba?
5: No tak určitě je to hudba. Samozřejmě zatím nás ten motor vždycky podržel, i když v jednom závodě jsme měli problémy trošku s propaleným pistem. Ale i tato jako věc k tomu závodění patří. Většinou to jsou drobné věci, které nás potrápí, ale ten propalený pist to bylo dost složité, protože jednak to bylo 30 km před cílem v Dakaru, takže díky této závadě jsme přišli o svoje první místo.
4: To bylo v kterém roce? To
5: bylo v roce 1991. Jsme startovali do poslední etapy z první řady, každý už říkal, jo, to už dotlačíte do Dakaru, ale od té doby víme dobře, že tlačit Tatru do Dakaru, byť by to bylo kilometr, se nedá. Takže víme, že Dakar končí až po odevzdání poslední karty pořadatelům, pak můžeme uvažovat o tom, že jsme závod dojeli do cíle.
0: Dnes najdeme vozy značky Tatra ve sbírce Národního technického muzea a několik z nich se dokonce pyšní titulem Národní kulturní památka.
1: My se nacházíme před muzeem Tatra Kopřivnice a tady je jeden z nejvzácnějších exponátů, které vaše muzeum má. Co to je?
2: No, jedná se o motorový vlak Slovenská Strela z roku 1936, který byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku. Je to vůz vyrobený pro tehdejší České dráhy, nebo tehdejší československé dráhy, a jezdil mezi Prahou a Bratislavou. Byly vyrobené dva kusy, jezdily proti sobě a při té

0: podlehl požáru, když byl odstavený na koleji a údajně byl zapalený skoro z projíždějícího parního vlaku nebo z parní lokomotivy.
1: Je to opravdu unikát. Jak byste ho popsal?
0: Myslím, že se liší od současných vlaků tím, že nemá troleje, je to motorový vůz. Vevnitř se nacházejí dva oddíly, jeden byl kuřácký, jeden nekuřácký a vprostřed je to rozdělené malým prostorem, ve kterém je kuchyňka a přípravna pokrmů. Tehdy už si člověk mohl normálně objednat jídlo, pití v určitém omezeném sortimentu. Bylo to vytápěné uhlím, jsou tam kamna, jsou tam rozvody, které vyhřívaly ten interiér, odkládací prostory, toalety na obou stranách, dvě pozice pro šoféra, takže vlak se neotáčel, ale jezdil tam a zpět.
2: Aktuálně CZ 11. února 2019. Studenti si v Třebíči smontovali vlastní Tatrovku. Studenti z Třebíčské střední průmyslové školy postavili vlastní verzi nákladňáku Tatra Phoenix. V pondělí vůz poprvé nastartoval, předtím však musel projít stejnou diagnostickou kontrolou, jakou automobilka testuje vozidla vyrobená v kopřivnické továrně. Projekt zorganizovala automobilka Tatra společně s krajem Vysočina, krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Třebíčskou střední školou. Studenti postavili opravdový nákladní vůz. Projekt tak obohatil výuku středoškoláků. Volba padla na Třebíčskou průmyslovku, protože už tam měli zkušenosti se stavbou jiných, i když menších vozidel z minulosti. S montováním vozu začali studenti v polovině roku 2018, kdy společnost dodala studentům stovky dílů potřebných k sestavení vozu, které putovaly do dílen, kde studenti vůz po školení v kopřivnické automobilce sestavili. Po oživení Tatrovka dostane speciální nástavbu a bude sloužit jako učební pomůcka, ale také silničářům na Vysočině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Správa železnic plánuje kompletní modernizaci úseku Lysá nad Labem Mělník. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vyšetřovatelé dnes exhumovali ostatky Jana Masaryka z rodinné hrobky v Lánech, je vyzvedli téměř po 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i tamní obyvatelé.
2: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
3: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
4: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní z Lán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
5: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
4: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Správa železnic připravuje kompletní modernizaci úseku mezi Lysou nad Labem a Mělníkem. Musí nechat vypracovat posudek vlivu stavby na životní prostředí. Práce by měly začít zhruba za 6 let. Některé radnice ale žádají úpravy předloženého projektu, říká mluvčí radnice v Lysé nad Labem Alžběta Trousilová.
6: Město požaduje především opatření proti prašnosti. Půda v okolí je písčitá a v suchém počasí se při sebemenším pohybu víří. Chceme také zachovat prostupnost krajiny pro pěší i cyklisty během stavby a po jejím dokončení. Jde především o propojení mezi Lysou nad Labem a místní části Dvorce.
0: V centru Olomouce budou od února příštího roku motoristé platit za parkování o víkendech a v pracovní dny až do 22 hodin. Po kritice veřejnosti ale radní schválili úpravu tohoto nedávného rozhodnutí. Parkoviště u Tržnice a u Husova sboru nechají v současném režimu, tedy o víkendech a ve všedních dnech od 18. do 8. hodiny ráno zdarma. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
7: Cílem je ulevit ulicím v centru, aby místní rezidenti mohli lépe zaparkovat. Návštěvníci dnes podle dostupných dat dávají přednost parkovacím místům přímo v uličním prostoru blíže centru, což je problém pro místní rezidenty. Parkovištím u Tržnice a u Husova sboru se dostávají především až ve chvíli, kdy jsou bližší místa obsazená. Tyto dvě lokality by tak měly sloužit jako záchytná parkoviště, kde by platil jiný režim než ve zbytku centra. Sport.
0: Česká tenistka Karolína Plíšková na letošním US Open končí ve druhém kole. Utkání s ruskou Schneiderovou prohrála 0-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den převážně oblačno, zpočátku i polojasno. Na severu se místy jinde pouze ojediněle objeví přehánky. Maxima zítra 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až kolem 27. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem pokračují noční opravy vozovky. Před kilometry 19 a 20 počítejte s menším zdržením a nejen tam jezděte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii Divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklerovo účinkování v poválečném divadle Pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkleře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winkler takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako když si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: Tomáš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf naklánil z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil. A později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny. Všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném. To se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatu na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozvahy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistal jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel. U Mojžíše, to je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, že bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bigsby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím více se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bigsby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bigsby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel Massa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z toboganů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého. A my nevíme, jestli jsme spisovatele, my se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda, Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů, a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový čtyři malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A on říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říká, no tak především Lada, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já, no, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Démanty noci už byly venku a to. A on povedal, pán, a kdo? A on říká, on ne, teďka já mu píš jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje Otta Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení Dva na koni, jeden na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovný kluk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví, sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid. Ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se ta lež prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže...

0: pekařství a jezdil s Krosnou prostě Housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbrasla Fíloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v ty cílový ty pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím veselým a ten veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
1: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem v Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky In the Ghetto a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnému, který nás třeba možná slyší.

jako tenkrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

umírá se na závist tam v ghetu. Zdi čas smejvá, tak marný je chtít na ně psát, když není dům, co směl by stát tam v ghetu.

poslední čas na prach se promění, jak už tolikrát. Zase slyším slanej vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
1: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

A byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčílilo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzalím. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že já si peru sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň páne, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten tmavý flek. A protože to blbě fotografoval, tak to bylo takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzalí. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že jo. No a teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a mám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam nehýbalo. Já jsem vždycky neřekl ani popel, paj, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, já to vzpomínám, poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A on pán, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si jak to upřímné, proč vás to baví, jak se malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabyle vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesnivěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiše, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl. A když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas nadějí, že má jen 20 korunu, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, co pak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu 20 celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Setkáváme se na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Noční linka v září poprvé. Školákům začala škola a rodičům a možná i prarodičům starosti s tím spojené. A my dnes v noci budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky rodičů a prarodičů. Jaké příběhy si pamatujete z vyprávění právě rodičů? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíc? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? To vše mě bude zajímat v dnešní noční lince, konkrétně na telefonním čísle 731 800 900. Také víte, že mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Vybrala jsem pro vás povídání o vzpomínkách vašich rodičů a prarodičů. Vzpomínky jsou záznamy minulých zážitků, pocitů a obrazů, které lidská mysl ukládá a znovu si vybavuje. Mohou mít podobu osobních vzpomínek na dětství, vědeckého pohledu na fungování lidské paměti nebo názvů známých uměleckých děl a filmů. Jako první vítám ve vysílání paní Emu z Javorníku, která se dovolala na telefonní linku 731 800 900. A budu se ptát i jí. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Zdravím všechny posluchače i vás. Dneska máte takové smutné téma pro mě.
0: Ano.
1: Vzpomínky. Měla jsem úžasného tatínka, který bohužel v 18 letech přežil Osvětim. A když nám o tom vždycky doma vyprávěl, tak jsem byla taková nejistá. Pak se mi podařilo v té době na doložku 18 letech je do Polska do Osvětimi.
0: Ano.
1: A to, co mi doma vykládal proti tomu, co jsem tam viděla, slyšela, četla, tak to nebylo nic. Hrozně mě to zasáhlo. No a pak se mi stalo to, už tatínek byl po smrti, přišli mi synové ze školy domů, jeden chodil do páté, druhý do šesté třídy a tvrdili mi, že dědeček byl lhář, že koncentrační tábory nebyly a takové ty věci. A tak mě vytočili a zrovna právě byly ty majové oslavy a to všechno, že osvobození.
0: Ano.
1: A tak jsem je hodila v sobotu ráno do auta, rozvezla jsem je do Osvětimi.
0: To koukali, že jo, kluci?
1: Koukali. Koupila jsem tam CDčko. V pondělí jsem šla do školy za ředitelku a říkám, tady máte CDčko. A, no a jak jsme tam přijeli, tak ta Osvětim už byla úplně jináčí, než když já jsem tam byla v 18 letech. Pavilon, kde vysela česká vlajka, je skleněna velká tabule. A jsou tam vyrytá jména přeživších.
0: Mm-hmm.
1: No a hledali jsme a našli jsme i mého tatínka. Že když šli na pochod smrti, tak je zachránila ruská armáda.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem to CDčko dovezla do té školy, všechno to. A jsem byla jako tím, mám i doklady do dneška schované, že tatínek opravdu Osvětim přežil. A to.
0: Paní Emo, a kde na to kluci přišli, kdo jim to tam říkal ve škole, takovou hloupost?
1: Jejíž učitelka z dějepisu šla na mateřskou a dostali starou učitelku Němku.
0: Aha.
1: A ten vykladala tady ty nesmysly.
0: No to jsou teda hotové nesmysly. To.
1: No tak paní ředitelka ji okamžitě jako ze školy odvolala, že z vyučování. A to CDčko, co jsem koupila, to Osvětimi, co natočili Němci, co potom natočili jako
0: osvoboditele,
1: co tam natočila. Tak to dětem pouštěli. A učili je o tom, že opravdu to je že to byla skutečnost, že to není výmysl, že tam tolik lidí zahynulo, zabili a všechno. Teď, jak jsem slyšela to vaše téma, protože jsem přišla
0: na
1: té, jak víte, tak jsem hoskocká, tak chodím večer dom, tak jsem si hned na to vzpomněla, říkám, musím vám zavolat, protože opravdu, když nám to tatínek vykládal, tak jsem jí brčela kolikrát, jo.
0: To věřím.
1: A když jsem do té Osvětimi přijela v 18 letech a já jsem silný alergik a když jsme přišli těm pecím, já jsem opravdu cítila mrtvolný pach.
0: Paní Emo, já jsem to už říkala v noční lince, já jsem tam byla ve 20 letech tehda s fakultou, protože jeli jsme tam zpívat do Čenstochové a večer jsme se připravovali na to, že ve 20 letech, že někam vyrazíme a že půjdeme tancovat a já nevím co všechno. No a když jsme prošli Osvětim, tak ani jeden z nás nepromluvil. Všichni jsme se zalezli někam do kouta, bydleli jsme na koleji tehda a na zábavu nikdo neměl ani pomyšlení. Opravdu úplně vás chápu, protože stejně tak mě to zasáhlo i všechny, prostě kdo se mnou byli, mý spolužáky. Prostě takhle to je, no. Kdo to vidí tak a vnímá, tak je to něco šíleného.
1: No, já osobně si myslím, že chodí ke mně hodně hostů Poláků, jo, mám za hodně známých a oni mi řekli, že oni nemají odvahu tam do té Osvětimi jet.
0: A já si zase myslím, paní Emo, že by tu odvahu každý z nás měl najít, protože když potom slyšíte, že teda to není pravda, že jsme si to, nebo že si to ti lidé, co to přežili, vymysleli, tak to vždycky vůbec nemůžu pochopit. Měla jsem tady návštěvu z Ameriky a můj kamarád vzal svoji přítelkyni a jeli do Polska. Já myslela, že tam jedu, jako nevěděla jsem kam, jo. A když se vrátili, tak mi říkají, Jani, my jsme byli v Osvětimi a byli taky oba úplně vyřízený. A on chtěl, aby to ona viděla, protože ona Evropu nezná, on jako malý byl Čech, jo, ona ryze Američanka. No a taky to vysvětloval, co se tady vlastně všechno dělo. No, tak je to zasáhlo silně.
1: Díky tomu, jak ho gestapo mučilo a to všechno, přišel po tom určitém věku o nohy, protože mu maso hnělo od kostí.
0: Ano, ano.
1: Jo? A jednou mě poprosil, ať ho tam odvezu do toho Osvětimi. Já jsem teda nechtěla.
0: To rozumím.
1: Ale jeli jsme. Vytáhla jsem ho z auta, sedl si na vozík, prošli jsme tam, tam je takový krásný park, však to víte, byla jste tam. Teď jsme přišli k té bráně, kde je napsáno jako, že práce osvobozuje.
0: Ano, ano.
1: A on říkal, jdeme domů.
0: Nemohl dál.
1: Neměl vůbec odvahu prostě tím vozíkem projet tou bránou.
0: Ale věřím tomu, paní Emo, to, jako to, vůbec si to nedovedu představit, vůbec. Jen člověk tam chodil v uvozovkách jako se podívat, ale ten, kdo to tam prožíval, tak to muselo být něco tak příšerného, že se vůbec nedivím, že tatínek nechtěl dál.
1: No ho v 17 letech se zavřeli do Buchenwaldu a tam ho potom převezli do Osvětimi.
0: Tak důležité je, že někteří lidé přežili a že opravdu mohli ta svědectví potom říkat, a aby se to prostě lidstvo dozvědělo, co se tam všechno dělo.
1: No a musím vám říct, že potom s tatínka, když jsme se dál vytávali a to tak vylezlo, že musel být u těch špeci. A když už potom Němci byli tak prdeli, jak se říká, tak je hnali na pochod smrti, tím, že je pozabíjí, že? Ale odpovodil je ruská armáda. Takže jinak bych tu dneska nebyla, že?
0: Tak, přesně někdo. Tak, paní Emo. Takže no, ale, děkuju za vaše vyprávění, děkuju za vaše vzpomínky.
1: Tak, on všichni tam prožívat. Já vím, možná třeba tady to téma se dneska nehodí, ale vy říkáte vzpomínky
0: ano,
1: od rodičů.
0: Ano, to jsou vzpomínky.
1: A jakýkoliv vojenský film v televizi, válečný film, tak vidím toho mého tatínka, který tam sedí na nebičku někde,
0: tak.
1: Na mráčku, kouká na mě dolů a vidím ho, jak pláče a vykládá nám o tom.
0: Paní Emo, vy jste řekla, jako, že je to smutné téma, tak mě někdy posluchači píšou, to je smutné téma, proč to dáváte? No a proč ne? Teď život není jenom veselý. Je to o tom, jak zpívám v písnice jednu nahoru, jednou dolů a je to i v noční lince. Proč bychom se nemohli povídat i příběhy, které zrovna nebujejí veselým? Prostě to je život. Moc děkuju, paní Emo. Nashledanou. Dobrou noc.
1: Já taky a přeji všem posluchačům hezký večer a doufám, že se mojí vzpomínkou nějak neskazila nebo...
0: Určitě ne. Naopak jsme něco připomněli. Dobrou noc a děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů, na jaké nejstarší rodinné příběhy třeba vzpomenete. A vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Uničova. Krásný dobrý večer.
1: Mám, vzpomínky mám všelijaký, protože už z mojho rodu vlastně nezůstal nikdo. Rodiče už umřeli, je to 40 let a sourozenci poslední mě umřel před 8 rokama, i když jsou z nich nejmladší,
0: ano.
1: Takže si moc toho nepamatuju, ale zažili jsme tu válku, já jako prtě, já jsem byla malá,
0: ano.
1: Ale měla jsem 2 roky, ale bráši, sestra hlavně, tam mě vždycky vyprávěla, jak to všechno bylo, protože maminka byla ve smíšeném manželství.
0: Ano.
1: Tady kousiček dál je Usov, ale to už byly Sudety tenkrát, že tak tatínek byl jako Němec.
0: Ano.
1: Tak mě vykládala, co všechno museli, co všechno zažili. A vůbec vždycky, teď když tady tak sedím sama, to je každý den a vzpomínám a vždycky přemýšlím, co ta máma vlastně musela zažít, když měla tátu na vojně, ten šel tam kdesi ke Stalingradu nebo kde, a ona 4 děti, teď se ona musela o ně postarat, sice to už byly, sestra byla o 17 roku starší jak já, ale to nevadí, ale furt to byly děcka.
0: Ano.
1: Teď ty představte tu stravu, to ovšem, ne, já vždycky jsem říkala, mami, jak jsi to prosím tě
0: dokázala,
1: dělá?
0: Že?
1: Nemluv o tom, ona nerada o tom mluvila. Ano. Ona vždycky říkala, nemluv o tom, to bylo, že to pryč, já radši od, ale tatínek ten rád vykládal.
0: A vrátil se teda tatínek z války?
1: Tatínek se vrátil z toho zajetí v hrozným stavu, ale dožil se 74 let. A ten hrozně rád vykládal, jenomže to zase už potom mě, tak manžel vždycky poslouchal, protože ten byl starší než jsem já, tak ten už z té války měl jiný rozum. Ale to muselo být strašný, když se dostali do toho zajetí.
0: To se nedovedeme vůbec představit.
1: Já vůbec ne. Nedovedu si představit, když mě někdo chytne v té bažině za nohu, tak radši ho utopím a já se dostanu. Já jsem vždycky říkala, tati, to není možné, že jste to tam dělali. Chtěla žít, musela
0: tak,
1: to udělat.
0: Tak.
1: Takže dneska, když se třeba na to dívám, taková ta u těch našich dneska mladých lidí, neříkám, že jsou všetci špatní, to ne, ale trošku by měli, nevím, se zamyslet nad tím vlastně, jak ti lidi dneska třeba, když si jdeme tu krajinu a tam, kdy tam jsou ty děti, všichni, to je něco tak strašného, co zažívají. Já nevím, proč my už nežijeme v klidu. A člověk má strach, sedím tady, vždycky říkám klukům, kluci mi říkají, mami, neboj. Já se říká kluci, ale proč to tak je? Proč se to pořád
0: mě opakuje? Proč se to pořád otřesilo? Opakuje, že jo?
1: Ano, mě třeba strašně psychicky zebral 68. rok, protože sama jste ho už zažila, už z toho máte taky rozum.
0: Když neměla, tam, neměla jsem, byly mi 3 roky.
1: Ještě jste byla malá.
0: 3 roky mi
1: aha,
0: byly.
1: Aha, tak to ne. Já jsem měla 2 malé děti, chlapa zavřenýho na fabrice, že je nepustijou, až prostě přijedou Rusy a nějak je tam přeberou. Teď se nevěděla, jestli je odtahnou pryč. Tak v ten moment jsem asi poznala, jak té mé mamě muselo být. Ale to ona už byla mrtvá, že to už se mi tady toto všechno nemohla vykládat, protože vždycky říkala, nemluv o tom, buď ráda, že už je všechno v pořádku, že už máme klid, nemluv o tom. Bylo to hrozný. Takže já se vám vůbec nedivím, když vám dneska tam budou vykládat do jaký příběhy, který někdo zažil úplně natvrdo. Nevím, já bych to nechtěla zažít. Ne.
0: Paní Marie, asi by říkám, každý normální člověk v uvozovkách by něco takového nechtěl zažít. A tak si kladu otázku, proč pořád se to opakuje? Proč pořád? Já si pamatuju, že mi babička říkala, ta zažila i první světovou, i druhou. A ona říkala, to bylo tak strašný, buď ráda, že žiješ v míru a že je všechno v pořádku.
1: Ano.
0: Jo, to už se nesmí opakovat, nic takového, lidstvo se musí poučit. Nepoučilo se.
1: Ne. Maminka mě třeba jenom vykládala jenom takový zbytek. Její vlastní rodina, toto jsem taky nepochopila, když šla žádat tam svojho bratra, který dělal tam tu předsedu té rudé gardy, jak to říkala ona, ti, co se starali potom, ano. Aby byl pořádek v té dědině, tak jí vzali pozemek, který oni měli už nachystané, že budou stavět. A ona mu řekla, Martine, proč mě to bereš, teď víš, že jsou tvoje sestra.
0: Ano.
1: Neměla jsi zbrat Němce. A ona říkala, jak jeho Němce, on je tady z Usova. Když ho znáš? Ne, je to Němec. Já jsem říkala, mami, to není možný. Ona říká, to by se zdivila, jaký se dělali věci.
0: No, jako krásně je to vidět, ten film se mi moc líbí, i když je velmi těžký, musíme si pomáhat. A tam je to všechno přesně vidět, jak to vypadalo.
1: Ano, a hodně si pomáhali. Hodně si pomáhali jeden druhým, protože maminčina sestra obětovala svůj mileneckého chlapečka, který ho chtěla si vzít a pomohla té mámě a tomu bratrovi, starala si o ty děcka, pomáhala jí s tím jídlem, zhánět to mlíko, potajmu se všecko nosilo a vždycky ona byla potom u nás, než zemřela, vždycky mi říkala, Mařenko, nezůstávej sama, ono je to strašný, ale jsou ráda, že jsem vám pomohla.
0: Moc děkuji za vyprávění, paní Marie, a zdravím.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Předám k paní Marie zprávu, kterou napsal Sváťa. Prima večer pro vás i pro všechny linkaře. Je toho mnoho, na co vzpomínám a co mi napomáhají připomenout fotky. O čem bych mohl hovořit, by zabralo možná celou noční linku. Alespoň stručně, prababička naučila mne prima básničku, dodnes s ní bavím kamarády. Děda v první světové válce přišel o ruku. Jemu vlastní humor jej zachránil od nejhoršího. Byl i vrátným na hotelu zrovna v době, kdy se tam točil film Lásky jedné plavovlásky. Jezdil dobře na kole. Babička výborná hospodyně, kuchařka ráda hrála karty, ale švindlovala. Maminka prodavačka chtěla dál studovat, avšak brzo zemřela. Tatínek moderní člověk rád fotografoval, vyučený cukrář. Dodnes na jeho dorty ve Zruči nad Sázavou vzpomínají. Zavedl výrobu kornoutů na zmrzlinu a rozvážel je po okrese. Postavil domek, avšak převážně pro sebe. Já přijížděl na výpomoc či na návštěvu. Žil plným životem, měl rád moderní věci a humor. Škoda, že jsem se mnohému od něho nenaučil. Váš Sváťa. Děkuji, Sváťo, i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Spálený, když dozrálo víno.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a v můj je jak prchá čas.

dětství a skrývá se mý svědectví.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Chtěli jste se dozvědět z minulosti o vaší rodině co nejvíce, stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? I na to se budu ptát další volající na lince 731 800 900, kterou je paní Anna ze Slezska. Krásný dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak já jsem ročník 40. To znamená, že jsem se narodila na začátku války. Světové války. Já něco si pamatuju, už konec války, ale co mi děda vyprávěl, on už byl vlastně skoro v důchodovém věku, už měl, já nevím, 59 nebo tak nějak. Tak tady to ve Slezsku bylo tak. První, jako Hitler, celé to Slezsko tady, jako řekl na začátku války, dal Polákům, kteří tu byli rok a pak je vyhnal a my jsme tím pádem, on to zabral, my jsme tu byli jako v Německu. Ale tady žili lidé, kteří tu byli Poláci a Češi a já nevím. No a teďkom on samozřejmě chtěl, aby ti lidé se poněmčili a vnucoval tým lidem takzvanou Volkslistu, toho vykládal všecko děda. No a ti lidé, jelikož jsme žili na vesnici, každý měl kousek pole, byli tu i sedláci a tak dále, nevěděli, co mají dělat.
1: Ano.
2: Ale většina, jak to jsem pak nad tím přemýšlela, co se jim všecko stalo, vzali tu Volkslistu, Volkslista. Jmenovali, já to ani neumím vyslovit, protože já německy neumím. No a všichni dokola, kdo měl chlapce, který měl třeba tehdy 13 nebo 14, 15, 18 letech museli do německého vojska a spousta se jim nevrátilo. Můj děda vzal také tu Volkslistu a to proč? Protože já jsem bohužel nemanželské dítě. Maminka ta byla kdesi na práci a nemohla mě mít a vychovával mě děda z babičku. No a když k nám přišel ten Němec nějaký, děda uměl německy, nebo on byl celou první světovou válku jako na vojně, potom učili se ve škole tehdy za Rakuska Uherska německy, takže on uměl dobře německy. No tak ten Němec přišel a řekl, buď veme Volkslistu, nebo ho vyveze jako na práci do Německa, no a babička půjde někde tam ty kravy dojít a on bude vyrábět munici. No a on říkal, ale my kde my můžeme jít, to, když my tu máme takové, já jsem tehdy 2,5 roku, no také malé dítě a on mě tak vzal prý za bradu, to vím z vykladání. Podíval se na mě a říká, to se nebojte, to je arijský typ, modré oči, světlé vlasy, to si ráda nějaká německá rodina veme na vychování. No a děda tím pádem to podepsal. A tím pádem, že podepsal, ztratil syna, protože měl jediného syna, 4 dcery a nejmladšího syna. Musel na tu vojnu v Normandii nebo někde, jsme to za roky zjistili, kde prostě ten můj vlastně stryk padl. Tak to je jedna věc, co vykládal jako děda. No bylo to, to nebyl sám, to jak tam, co druhý, kdo do toho a měl toho syna, tak vrátili se snad dva. Ostatní to všechno padlo. No a další věc, co si já pamatuju, tak jednou jsem se ráno probudila, to už bylo úplně na konec války, to mi bylo 5 roků najednou pro novojaku. Tehdy jsem nevěděla, či to jsou Němci nebo Rusi. Ale byli to Němci, jak už utíkali. ve stodole plno koní, dva vozy velké pod plachtu. No a my, babička chudák, musela vařit, ale oni měli s sebou tolik konzerv masových, že jenom zelí furt chtěli a brambory. Vyjedli nám to všechno, byli tam 14 dní. Jak přišli, tak zase se v noci ztratili. No, takže nemůžu říct, i když to byli Němci, že by něco zlého udělali, no možná proto, že děda fakt
1: dobře německy,
2: a bavil se s něma.
1: Ano.
2: Ale já je vidím, jak dneska byli tam asi dva důstojníci, bo měli takové velké jiné čepice než ti obyčejní vojáci. No a tak to jako je jedna moja vzpomínka. A
1: moc děkuju, paní Aničko.
2: Zarovali Ostravu a ty letadla nad námi lítali a my ve sklepě seděli a v takovém korytě jsem měla ustláne. A teďkom, jak to tak hůčelo nad náma, ty letadla najednou, jak to ruplo, asi takových 50 metrů od nás, spadla jedna bomba, asi mu nespadla nad Ostravu, tak spadla bomba do chleba, kde zabilo dvě kravy, vyhořela celá ta stodola s tím. A naštěstí ti lidé byli ve sklepě v domě a nějak ten dom se nechytl a oni, kdyby to spadlo do toho domu, tak také jsou mrtví.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, jako, paní Aničko.
2: Prosím?
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko. A zdravíme do Slezska. Moc se omlouvám, ale čas se nám vypršel, aby se dostalo i na další. Já ještě přečtu zprávu od paní Heleny. Nejkrásnější chvíle byly, když rodiče vzpomínali na svůj život. Příběhy by dali na román. Bylo to generace těch, co měli hodně těžký život a přesto žili rádi. Děkuji, paní Heleno, i za tu další vzpomínku nebo respektive přání, co jste tam napsala, ráda vyplním.

0: V dnešní noční lince mě zajímají příběhy, které si pamatujete z vyprávění vašich rodičů či prarodičů. A v tuto chvíli se budu vyptávat pana Míly z Prahy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám takový 3 kousíčky, které budou zajímavé, protože už jenom to, co mi říkal můj děda. Můj děda z Moravy, z Linska, se babičkou z Jižních Čech poznali v plicním sanatorium. Nic příjemného, ale v té době to bylo běžný. Poznali se tam v sanatorium na Pleši a když odcházeli, tak jim primář říká, hele, je hezký, že jste spolu, ale neměli byste už mít děti, protože je přece to nemocno. A moje babička potom povila mámu o 2 měsíce později, takže proto jsem tady já. Ale to je ten úvod, abych taky to trošku posunul někam.
0: Ano, ano.
1: Přítomna. Já jsem z Lise nad Labem. A kdo ví, tak kousek od Lise nad Labem jsou Milovice a to je vojenský prostor, který donedávna byl ruský a celý to začal v roce 68. Já jsem chodil do podniky v roce 67, a vím, že táta najednou jednoho dne ráno kouká z okna na ulici, říká Zdeno, jako máme, něco se děje. A plná ulice byla tanků. Myslím, že do konce se báli přejít, že tam byly jednoty, a přece chtěli za druhým. Bylo to šílený, netušili jsme, co jde. A mě potom po mnoha letech došlo, že to nebyli vojáci ruský, že ty přišli až vstupu, aby chodili do školy. Tam se totiž natáčel film, který se jmenuje Maraton.
0: Aha.
1: A bylo to o Rusech, ta Lisa nad Labem se zahrála prostě vůbec v Německu a byl to film, který velice věrně napodoboval prostě to, co se dělo, ten úprch ruské armády z Berlína do Prahy v roce 45. Ovšem natáčeli to na jaře 68 Lisa nad Labem, mimo jiné byla to poslední role třeba Zdeňka Štěpánka.
0: Mm-hmm.
1: No a my jsme tohle tu věc prožívali jako děti, a vůbec nám nedošlo, co všechno je, co všechno se děje, akorát ty tanky a to všechno bylo obrovské, jako smutný, ale pravá věc přišla až o 3 měsíce později, v srpnu 68, kdy opravdu přišli ty praví vojáci, žádní filmoví, protože to bylo velice smutný. A můj strejda, který v 69. utek do Austrálie, tak mi tam tak vyprávěl, že se stalo v tom 68. než utek, že jel, on jezdil hodně teda na kole, a že ho najednou jednu chvíli viděl vrtulník přistávat. No, v těch Milovicích byli vojáci, oni se tam ubytovali, takže tam měl dopouštět do Prahy a dnes teď říká, ale najednou já měl bundu, není trikoloru, prostě 68 se to už nosilo, a najednou přistál vrtulník a polský vojáci zastavili, on se bál, co bude, protože přece jenom vojáci. A nic krutýho se nestalo, bylo to naopak příjemný, že ti vojáci se mu hrozně umlouvali, ať vyřídí všem.

0: Čechům, že oni nechtěli říct, ale že voják musí poslechnout. To byl můj takový krásný propojení 68. rok. Zajímavý je, že když jsem se pak díval na ten film Maraton, kdo ho zná, tak možná tam ví tu cestu, která to je, tak ten most, na který se potká právě ten pan Zdeněk Štěpánek, který hrál nějakého německého generála, tak ten potom zbourali, ale v těch malých roličkách, těch ruských vojáků byli takový věci jako třeba pan František Peterka, Krakonoš, maršala Rybalka hrál Karel Heger, a tyhle ti všichni se setkali na tom Lidském mostě, takže to je takový propojení věc. Rok 68, ano, bylo to krutý, co nastalo, ale my jsme si to spletli a dlouho nám nebylo jasný najednou, jak to, že ty tanky přijeli už v květnu, protože oni přijeli filmový. Takže to je jenom taková
1: příhoda.
0: Strejdu jsem navštívil v roce 2013 Austrálii a řeknu vám, a to bych chtěl říct, že do toho slouchají. Pokud máte nějaký paměti nějakého někoho, kdo může vyprávět, zajděte za ním a zeptejte se ho. Já jsem letěl přes půl světa, aby se rozděl od toho Ládi. Takovou maličkost třeba o těch Polácích. A to, co vám teďka někdo řekne z rodiny, tak už nikdy nenajdete.
1: Přesně
0: na internetu žádný kontrolové. V podstatě zeptejte se živých lidí a i když vám to teďka nic neřekne, nahrajte si to na mobil, nahrajte si to povídání, protože může být, že za 20-30 let tu vzpomínku nahranou najednou oceníte. Tak asi tak.
1: Děkuju, pane Mílo. Zdravím. Přeji krásnou dobrou noc.
0: Mějte se krásně. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Přečtu ještě zprávu od pana Jaroslava. Dobrý večer. Vzpomínám na příběh mé babičky narozené v roce 1892, kdy v roce 1914 museli všichni mladí muži z malé vesničky na Morově narukovat do první světové války, včetně jejího milého. Jenže on tam padl, včetně dalších 28 chlapců. Babička byla z toho velmi smutná, ale život šel dál a našla si jiného muže o 10 let staršího, protože bylo málo mužů. A když jsem se jí naivně ptal, proč tak starého, tak mi řekla, že byl místní hospodský a tam je přes léto chládek. Ona to zdůvodnila tím, že museli hodně pracovat na poli, včetně jejich dalších 8 sourozenců, a to se jich kvůli hicu horku nechtělo. Tak raději šla roznášet pivo. A to jí, prosím, kontrolovala její matka, narozená 1859, která se dožila 101 roků. To je vše a mějte se všichni dobře, napsal pan Jaroslav. Teď už nám bude hrát a zpívat kapela Elán Vermi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční lince vzpomínáme, ptám se vás na vzpomínky našich rodičů a prarodičů, respektive vašich rodičů a prarodičů. A já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Vojtěcha z Plzně, který reaguje na pana Mílu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, já jsem měl kamaráda, který sloužil buď v Boleslavi nebo v Davle, a ten byl přímo v tom filmování, říkal mi jako, že byl Němec,
0: ano,
1: jako německý voják,
0: ano,
1: a že byl nějaký zajace.
0: Uh-huh.
1: A já už si jako víc nepamatuju, co jako ještě říkal víc o tom.
0: Tak, myslíte, pane Vojtěchu, v tom filmu Maraton, že jo?
1: V tom filmu Maraton. A že hrál nějakého Němce, který vedl nějaký zajace, jo, a prostě on byl, v té době byl v Boleslavi a jako voják byl v tom filmování.
0: Hrál. Pane Vojtěchu, máte i nějaký příběh z vaší rodiny? Třeba vzpomínali vaši rodiče nebo babička s dědou na něco, co byste nám řekl posluchačům?
1: No, můj táta, když byl na vojně, on už se taky po smrti, tak hrával na harmoniku a někde plaval a někde se tam zamotal do nějaký trávy a býval by se utopil, ale nějak se z toho dostal, ale jinak tak nějak si nespomínám na nic, no.
0: Nevadí, děkujeme za tu připomínku, že dobře posloucháte, že jste reagoval na pana Mílu. Zdravíme do Plzně, dobrou noc. Já bych přečetla další zprávu, kterou napsal pan František ze Židlochovic. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači noční linky. O svých předcích se toho už od nikoho nic nedozvíme. Jedině, co tady máme, tak jsou různé doklady našich předků až do roku 1720. Jsou to třeba odací dokumenty, rodné listy. Naše příjmení nebylo nikde přerušeno po meči. Nescházelo moc a mohlo vymřít po meči. Díky tomu, že naše babička, která měla příjmení Švaříčková a taťku měla za Svobodna, tak se naše příjmení zachovalo dál. No a já a moji sourozenci, někteří máme dál kluky, už až pravnuky, máme s tímto příjmením a dokonce Františka máme. Takže Františku ze Židlochovic, děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Teď už nám bude zpívat Michal Tučný, Je to zvláštní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dvořáková Milada.
1: Jaké rodinné příběhy si pamatuje paní Marie z Dobříše, na jaké vzpomíná, to se dozvíme teď. Dobrý večer, paní Marie.
2: Dobrý večer, já bych jenom chtěla říct, přikláním se k tomu pánovi, který povídal o tom, že by si lidi měli nahrát vzpomínky svých rodičů, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Já tedy bohužel jsem s těmi rodiči o takových věcech moc nemluvila, ale maminka mi vyprávěla. Tatínek umřel, když mi bylo 23 let, ale vyprávěla mi, ale jako by to, dlouho se to nevěděla, protože mi to ani táta neřekl. Za Heidrichiády u nás v rodině přespal člověk, který asi nebyl zrovna pochuti těm, kteří tady vládli.
1: Ano.
2: A maminka by vyprávěla, že celou noc nespala, protože bratrovi byly 4 roky a kdyby jako byla nějaká šára, tak celá rodina přišla o život.
1: To určitě.
2: Až potom po roce 65, 66, 67 jí tatínek řekl, jako tak tamhle to je ten člověk, který u nás přespal. A byl to ministr lesního a vodního hospodářství tehdy, pan Josef Smrkovský. Tak to jsem jenom chtěla říct, že opravdu jako tatínek byl asi hrdina,
1: to
2: ale taky velký riskantér, ale maminka říkala, že nespala celou noc.
1: To věřím.
2: Tak to jsem jenom chtěla říct.
1: Moc děkuju, paní Marie. Ano.
2: Ale on to jako neřekl, on to řekl, až když potom už v těch 60. letech.
1: Když už to bylo bezpečné, přesně tak.
2: Ano, ano. Takže to jsem jenom chtěla říct a opravdu by si to měli lidi všechno nahrát. Já to od tatínka nevěděla, mě to až potom řekla maminka, no.
1: Děkuju.
2: Protože jsem vlastně, ty mladí jako, že to řeknu, ty mladí o to tak nějak veliký zájem nemají, bohužel, o tu politiku a i tak o takovýhle dějiny. Na to přijdeme až ve stáří a to je potom škoda, že už se nemáme koho zeptat.
1: Tak, je to tak, jak říkáte. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
2: Není zač, naschledanou.
1: Přidám ještě zprávu, kterou poslala paní Marie. Mám sestřenici, které letos bylo 101 let. Tuto sobotu spolek zahrádkářů uspořádal pohádkovou cestu pro děti a také křeslo pro hosta s Jaroslavou Králíkovou. Mnoho si pamatuje a tak jsme se od ní mnohé dozvěděli, napsala Marie.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noc a my se pomalu, ale jistě přesuneme do čtvrtku 3. září. V dnešní noční lince stále budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky vašich rodičů. Jaké příběhy si pamatujete z jejich vyprávění? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Přečtu vám zprávu, kterou poslala paní Iveta. A ta nám napsala: Zdravím paní Janičko, vás i nespavce. Čím je člověk starší, tím častěji vzpomíná. Já jsem se v důchodu začala zabývat sestavováním rodinného rodokmenu. Hodně informací jsem získala ze starých rodinných dokumentů a ze vzpomínek. V dětství jsme často drželi s babičkou takzvanou černou hodinku. Tehdy ještě televize nevysílala a my měli tyhle chvilky moc rádi. Babička nám vyprávěla o svých rodičích, sourozencích, o práci na poli i v hospodářství, ale i o lumpárnách a hrách. Tatínek koupil celé rodině úplný zázrak, kolo. Jenže na tom směli jezdit jen ve výjimečných případech, a to je na velké vzdálenosti, do školy ne. To bylo jen 4 kilometry, tam chodili pěšky. Babička ráda vzpomínala na 2 roky strávené v klášterní škole v Moravské Třebové. Ve 4 vstávali, v 21 byla večerka a celý den zápřah. Kromě klasických předmětů se učili vařit, péct, šít, plést, háčkovat, vyšívat, ale i hrát na klavír. S kamarádkami se snažili zjistit, jaké nebo jestli vůbec má jejich učitelka Jeptiška vlasy. Nebo vyprávěla zážitky z první světové války, jak se báli vojáků, kteří procházeli vsí, jaký byl v té době hrozný hlad. Její maminka měla schovanou mouku na půdě, ale ta jim stvrdla. Aby z ní mohli péct, museli ji roztlouci v moždíři. Chléb z ní upečený byl prý ten nejlepší, jaký kdy jedla. Za druhé světové války se utíkala se synem v náručí schovat před nálety. Můj děda byl pekař a mlynář a když rozvážel chléb do okolních vsí, cestou nechávali kousky bochníků na březích rybníků, ve kterých se schovávali partizáni. Celý chléb tam nechat nemohli. Každý bochník měl totiž razítko a podle toho by se dalo zjistit, odkud je. Od dědy jsme se zase dozvěděli, proč on, Moravák, odmítá jít do kostela. Jak se vracel transsibirskou magistrálu přes Šangaj Suez Terst domů, kam došel 3 roky po válce, z Terstu na Moravu šel pěšky. Jen tomu trvalo 3 měsíce. Bylo toho opravdu moc a moc, co jsme se dozvěděli. Asi bych si dokázala vzpomenout ještě na mnohé a přesto mám pocit, že toho ví málo a že bych se ráda babičky i dědy na mnoho věcí ještě zeptala. Bohužel už není koho. Babička by letos oslavila 130 a děda 135. narozeniny. Dobrou noc, napsala Iveta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: se mnou. Krásná písnička Není nám už 17, podání Petra Janu a Petra Jandy, mám jí moc ráda, tak jsem si ji s nimi zaspívala, ale já už mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Marii z Uherského Brodu a i s ní si budu samozřejmě povídat na dnešní téma, kdy vzpomínáme a vyprávíme si příběhy, které nám třeba říkali naši rodiče a prarodiče. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já jsem měla dojem, že to byl trochu takový příběhy o válce. Ale co se teďka děje, jako. Takže můžu i tady toto říct?
0: Ano, určitě. Protože si povídáme o vzpomínkách, co vám třeba vyprávěli vaše babičky, dědečkové a i vám vyprávěli příběhy z války.
1: Ano, ano. Takže já, můj tatínek, je už po smrti, tak ten mu utékl otec do Kanady a nechali jich tu s maminkou sami. A tak vyrůstali tak jako chudobně a potom přišla válka a on jim napsal, že mají dole do Kanady. Ale tedy už to nebylo doletět, že jim zajistí líst, ale tedy už to nebylo možné. Celou rodinu se někde tak dostat, tak zůstali tady. No a potom já jsem vyrůstala s bratrem a narodil se mě syn a když měl půl roku, tak nás napadli Sověti. A rodiči dělali v pekárnách a řekli, že mám, nikam nemám chodit, že nás napadli Rusé. Jenomže já jsem neposlechla, kluka jsem oblékla, jak odešli do práce a šla jsem za tím tatínkovým bratrem, protože ten nechodil do práce a byl nějaký nemocný. A když jsem šla k tomu nádraží, jak byli ti vojáci, oni, že já jsem měla strach a když jsem řekla, že nebudu sama doma, tak mi řekli, prosím tě, kdyby se to vzali. Jenom seď doma, ale já jsem neposlechala, vzala kočár, nadala kluka tam a šla jsem k tomu strýcovi. A teď jdu ke kolejám na Uherském Brodě a tam už stály tanky, vojáci, no to byla hrůza pro mě.
0: Věřím.
1: A ten jeden voják přistoupil ke mně.
0: Ano.
1: Já nevím, co to bylo, jestli byly samopaly nebo něco, ale nazdvihl mě takovou tu peřinku, jak si to rozsývalo na kočár.
0: Ano.
1: Podíval se, usmíl se a pustil mě. Já od té doby, když slyším slovo válka, já jsem nemocná.
0: Věřím vám to, paní Marie. Člověk si to nedovede představit, dokud to nezažije, že jo, na vlastní kůži.
1: Ano, ano, hrozné to bylo.
0: Moc děkuju i za vaše vzpomínky, paní Marie. Přeji krásnou tak. Dobrou noc do Uherského Brodu. Naslyšenou. V tuto chvíli nám bude zpívat Karel Gott Vltavu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná skladba v podání Karla Gotta Vltava a já se vás dnešní noční lince stále ptám na vzpomínky, tedy vzpomínky vašich rodičů a prarodičů a vyptávat se budu i paní Ivy Skladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a brzké dobré ráno, i když stále noc. Dobrý večer.
0: Paní Ivo, i vás se budu ptát na vzpomínky.
1: Ano, tak vzpomínek by bylo mnoho, jak říkali človíčkové přede mnou, a já si vážím těch lidí, kteří dokáží zavolat, a je mi s tímto pořadem velice hezky, ale to bych asi povídala do rána. Já bych jenom vzpomněla můj milovaný citát mého milovaného Seneky, který říká, že vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni, a mám pocit, že by to tak mělo být a že ty vzpomínky každý máme svoje a máme i svoje tajemství, ale já pominu to těžké téma, jako je Osvětim, Terezín, pominu téma, jako je válka. Je to pro mě velice křehoučké a smutné a jenom řeknu takovou krásnou příhodu mé babičky a dědečka, oni se krásně jmenovali František a Františka.
0: Ano.
1: A děda říkal babičce Faninko. A babička byla taková ranařská, děda jako vždycky mával rukou, vzal kostička tou košili a v 7 hodin odcházel do místního spůdky. A oni si přivydělávali tím, že jezdívali na borůvky a na houby, které potom prodávali na trhu tady na Kladně. A
0: ano.
1: Jako holčička jsem to vnímala tak, že sebrali košíky, nůši, staré kolo, takové to těžké ruské kolo, ne jako myslím ruské, ale my víme, prostě
0: ano,
1: staré
0: ano.
1: kolo, odjeli na nádraží, kde kolo nechali a odjeli tedy na ty borůvky. A já jsem je očekávala vždycky tak za 5 dnů. Telefony nebyly, mobily nebyly a věděla jsem, že ten den mají přijet, tak jsem na ně čekala u státní silnice, dál jsem nesměla jako holčička a objevily se 2 kola, silueta babičky s dědou, oba nůši plnou borůvek, podotýká každý jednu nůši a na kolech 2 košíky, vlevo vpravo. A přesto měli takové ty krásné šátky bavlněné na 4 uzle. A jejich první vždycky bylo, my to dáme do prádelny, ale ne, abys to sežrala. A já jsem samozřejmě tajně v noci
0: chodila.
1: Na ty borůvky chodila, teda, ale oni to věděli,
0: ano.
1: Ale vždycky říkali, ty jsi tam nebyla, že ne, a já byla taková už od malička pravdomluvá, říkám, byla babi, a oni, my jsme to věděli. Takže to je taková krásná příhoda a já nebudu zdržovat, protože čekají další na lince, ono k vám se dovolat je někdy problém, ale to tak je, a já mám velkou radost, že ty lidi reagují. Já jsem kdysi sloužila 8 let na lince důvěry a tohle tomu říkám taky linka důvěry, protože je to úžas, když ti lidé volají
0: Máte
1: a dokáží říct svůj příběh.
0: Máte pravdu,
1: paní Ivo. A já vám děkuju, nejenom tomu pořadu, ale vám moderátorům, protože vy jste vlastně takový pracovníci linky důvěry, že nevíte, kdo na té druhé straně bude volat.
0: Je to tak, paní Ivo.
1: Jak bude reagovat, jo? Takže prostě jste úžas a já si tady pracuji a píšu další knihu a uvědomuji si, že vždycky po tom pořadu mám chuť na tom sídlišti kladenském něco udělat, ale přiznávám, že ty lidi mě začínají čím dál tím víc odrazovat, ale já se nedám a chystám křeslo pro hosta pořad,
0: ano.
1: kde chci oslovit právě pamětníky, teď je taková ta doba, já jsem 35 let učila, je taková ta doba, kdy si myslím, že by nějaká babička nebo děda nebo kdokoliv prostě do toho pořadu přišel, takže dávám teď zrovna v tuhle chvíli na Facebook výzvu, kdo by přišel do mého pořadu, jestli to má vůbec smysl uspořádat.
0: Tak vám i podržíme pěsti. Ať je to úspěšné.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Děkuju za vaše ucho a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy se tradují ve vaší rodině. Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti víc, co nejvíce? A stačili jste se vyptat? Vyptávat se budu i paní Marcely z Polabí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. No, já mám, sice máma moje, narozená jsem v 45. roce a koncem války bombardovali, v té době jsme bydleli v Nymburce, bombardovali jako tady drážní depo a všichni letěli směrem od města do lesa nejbližšího, aby se skovali.
0: Ano.
1: No, nakonec to naštěstí se netrefili, takže to nedopadlo tragicky nijak, ale moje máma už byla ve vysokém těhotenství, takže říkala, že šílela z toho, no ale dobrý, to dopadlo dobře. Ale v 68. to jsem bydlela ještě u tchyně, u tchána, jsme bydleli ve vile a bydleli jsme akorát u silnice, u hlavní silnice, kde najížděly ruský tanky na Milovice. A to prostě, to bylo šílený. No a samozřejmě ráno, když začal ten rachot po tom, tak jsem koukla z okna a říkám, Ježišmarja, co se to děje, oni mají zase nějaký
0: Milovice. Cvičení.
1: To bylo cvičení, že jo, to byl velký areál Milovice Mladá, to byl velký areál vojenský náš. Říkám, kam zase jedou. No a pak mi došlo, že teda jako asi to nejsou naše tanky, tak jsem pustila televizi, no a tam už teda to hlásili. No, takže ráno, když jsem běžela do krámu, no tak to vůbec, mojí dceři bylo jeden rok, tak to vůbec nebyla šance už, to už všechno bylo prodaný. Ale nejhorší bylo, že prostě u nás v té vile byl tam pak velký dvůr a tam se nikdy nezavírala, vrata se zavřely, ale nezavíraly se vrátka. A já jsem právě tchánovi i manželovi říkala, prosím vás, dejte tam, já jsem byla sama v tom baráku, ano. Když že od tchyně šla do práce, tcháno, prostě všichni. A říkám, i já tady budu sama a co kdyby náhodou jsem někdo, ne, to je zbytečně, prosím tě, nikdy jsme nezamykali, tak nebudem zamykat, já jsem byla šílená. No samozřejmě, že najednou někdo bouchal už ve dvoře, já jsem si zamkla aspoň barák, že jo, bouchal na dveře a já říkám, no tak se jdu podívat a bylo, my jsme měli zvýšený přízemí, tak jsem otevřela okno u haly a koukám tam tři vojáci normálně s puškama, že jo. A to a já říkám jako, že nikdo není doma. Ano, protože jsme uměli rusky.
0: Ano,
1: že?
0: Ano.
1: A oni, no, že chtějí, a nesli si ešusy, a že chtějí vodu. Já říkám, no a teď, já jsem říkala, ale tak to jděte někam a jinam. A ne, protože všude měli všichni zamčeno,
0: ano,
1: že jo.
0: Ano.
1: Nikomu se nedobouchali. No takže já jsem teda šla jsem vnitřkem baráku a otevřela jsem dveře u sklepa. A tam jsme měli vodovod normálně, když byly potřeba něco na dvoře postříkat auto nebo cokoliv. Takže jsme tam měli vodovod. A říkám, no tak si tady natočte. A oni, že ne, že se musím nejdřív napít já.
0: A jo, jasně.
1: A jsem si říkala, no já se z těch jejich špinavých šusů teda přeci nebudu pít, tak zase jsem musela nahoru rychle běžet pro sklenici. No naštěstí za mnou nešli, zůstali teda v tom sklepě. No tak jsem si vzala sklenici, natočila jsem si vodu, napila jsem se, no a pak teda si to natočili, ty ešusy, řekli mi spasíba
0: a šli.
1: Hotovo. No ale to byl já nahoře roční dítě, já jsem byla úplně...
0: To musela jste mít strach velký, přesně
1: asi
0: tak.
1: Asi druhý den, jo, protože v noci začali, že jo, v noci to tam najíždělo k ránu. No a tohle to bylo strašně moc těch tanků, to je to, že já nechápu. kde se furt brali. Takže to bylo až druhý den, kdy to nebylo jako, že hned teď. Tak, no, tak pak najednou jsme si, najednou se zamykali vrátka.
0: Jo, jo, když jste to řekla, že jo.
1: No,
0: děkuji za vaše vzpomínky, paní Marcelo.
1: Ta hrůza byla teda opravdu hrůza.
0: Věřím. Moc krát děkuji a dobrou noc.
1: No,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jaké rodinné příběhy budu vzpomínat s paní Janou z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer a zdravím vás i posluchače.
0: Děkujeme.
1: Víte, to mě vykládala maminka, protože já jsem ročník 39 a jsem prakticky válečné dítě. My jsme vždycky i se sestrou spávali ve sklepě. My jsme měli pozesláno slámou, na to deky a peřiny a takhle jsme tam byli. No, bylo nám tam smutno, že jo?
0: Ano.
1: A jednou, když jsme tam byli, já jsem slyšela křik na dvorku. A že jsem byla zvědavá, tak jsem vylezla z toho sklepa a viděla jsem tatínka, jak je opřenej vozeň. A jsou tam vojáci a ne to si povídají. A tak já jsem se rozběhla k tomu tátovi. Ten mě chytil do náruče. A já jsem říkala, tak pojď domů za maminkou. Co tady děláš, když je zima? On mě posle. On šel prostě a ty vojáci sklopili samopaly a pustili nás. A my, já jsem s ním šla normálně do baráku.
0: Paní Ano, a to byli Němci?
1: To byli Němci. A tatínek uměl německy, tak si s nima povídal. A vyšlo to na jeho právě to, že náš soused nás zradil.
0: Udal tatínka.
1: My jsme měli celkou stodolu. V té stodole bylo hodně cena. A mamka s taťkou tam schovali prase.
0: Rozumím.
1: A soused si toho všiml. No a zradil nás, řekl za Němcům. Takže proto přišli za ním, opřeli ho na zeď.
0: A chtěli ho zastřelit, že jo? Protože za to byl trest smrti, že jo?
1: Určitě. A já právě jsem mu zachránila život, že jsem se k němu rozběhla. Ale i ty Němci asi je prostě obměstčilo to srdce, když nás viděli.
0: Dítěte. Mhm.
1: Jak ho objímám, ano. No a pustili nás. Takže asi takhle.
0: Děkuju.
1: To bych si takhle vykládala.
0: Děkuju za vaši vzpomínku, paní Jano.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám jednu vzpomínku k paní Janě, kterou mi vyprávila moje babička, protože oni žili vlastně v Březně, což je u Velemína, a to bylo potom, že jo, jako protektorát Čechy a Morava, no a dědeček, ten byl zarytý Čech, mám to po něm, no a tak šli radši s celou rodinu z toho svého velkého statku s mojí maminkou a tam měla ještě dva bratry, tak odešli do Poplz, což už bylo zase jakoby české. No a pamatuju si, že mi babička vyprávěla přesně to, co teď jste říkala vy, paní Jano, že samozřejmě, když byly děti, byl tam ještě děda s babičkou, ty zas bydlili někde jinde v jedné místnosti. Tady ta naše rodina v uvozovkách žila v jedné místnosti, že jo, 5 lidí, 2 dospělí, 3 děti. Prostě úplně jiná doba a to ještě je nechali zase nějací dobří lidé, Češi, bydlet, že jo, vůbec v té jedné místnosti. Tak chovali slepice. No a babička říkala, že přišla taky šťára, takzvaná. No a oni ty slepice nacpali do pytle, schovali je, že jo, a schovali je někde prostě na půdě, nebo já už nevím, jak mi to vyprávěli. No a zahrabali je taky pod seno, no a modlili se, aby ty slepice

0: na ně sama, oni museli zůstat bohužel v protektorátu, takže Němci mu říkali, kdybyste se vy neudávali sami Češi, tak my o tom ani nevíme. A to si pamatuju, tuhletu větu, a je mi z ní dodneska hodně smutno. Tak ať je nám veselo, tak bude zpívat Hana Zagorová písničku Studánko stříbrná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem moc ráda, že dnešní téma vás zaujalo, protože telefony neustále blikají. Věřím, že se vás celá řada nemůže dovolat. Je mi to líto, ale bohužel je to jenom jedna telefonní linka. A já mám v tuto chvíli na té naší lince 731 800 900 paní Boženku ze Zásmu, která prý má něco veselého a já jsem říkala konečně, chce to trošku rozveselit. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Janičko, i všem posluchačům. Já vám řeknu příběh mojí maminky. Moje maminka měla hrozně ráda muziku a ráda tancovala. A když si ji tak mě vypravovala, když si ji tatínek namlouval, on neuměl tancovat. A měl dva kamarády a prostě to měl udělat, akorát tancoval krokovou polku, jiná čvárčíka, nebo toto prostě
0: neuměl,
1: nebo tango to neuměl. No tak když začali hrát, tak Fando, dovolíš, no tak tancovali. No a za rok se asi stěhovali s Kouřima do Zásmu a prvně šli do plesu s maminkou. No a teď začali hrát, že jo, a maminka, Fando, pojď, hele, no počkej, já přijdu. No šel jedno štamprle druhý, přestože tatínek nepil, jo. No na kuráž, no teď začal tancovat. A ona, prosím tě, co děláš? A to no, zjistila rozčarování, že tatínek neumí tancovat. Pro ní to bylo hrozný, protože ona jak muziku měla ráda, hrozně ráda tancovala, to prostě žádnou muziku nikdy nevynechala. Já jsem po ní, moje dcery taky máme rádi muziku, ano, rádi tancujeme. Ano. A prostě to, a pro ní to bylo hrozný rozčarování. A když potom, když jsme tak, i jsem s tatí

0: tatínkem tancovala, tak on potom jako tu krokovou polku se naučil trošku jako, a Valčík to vždycky říkal, vy ten Valčík neumíte, já tancuju vídeňskej na další krok.
1: Krásná no. vzpomínka, paní no. Boženko. Děkuju. Děkuju za veselou jo. vzpomínku a zdravíme do Zásmuk.
0: Jo, já vás taky všetky zdravím a hodně zdravíčka všem.
1: Děkujeme, dobrou noc i vám.
0: Dobrou noc.
1: Paní Vlasta napsala, dobrý večer. Téma mne zaujalo, rodiče také vzpomínali na ta léta prožitá ve válce a vždy jsme jako děti naslouchali pozorně. Nechci se opakovat, jak řádili Němci všude, jak zacházeli se Židy a ostatními na udání. Ale mě utkvěla i vzpomínka na vyprávění maminky, která byla z 9 dětí, 2 zemřely a ona jako nejstarší byla nucená jít sloužit. Jaký táta honil s bičem po dvoře, protože nechtěla jít k lakomému sedlákovi. I když se stejně dostala do služby, pak jinam, kde se seznámila s mým tatínkem. Přitom později jsem se od jejího nejmladšího bratra dozvěděla, jak maminka se dobře učila, že řídící říkal, že by lehce udělala vyšší školu. Skutečně do konce života ovládala pravopis, psaní odnímám dodnes některá v úschově. Hezky zpívala, byla ráda veselá. Jak říkala v úvodu paní, vždy jsem na ní vzpomínala, jak museli s tatínkem hospodařit, aby nás 4 děti uživili. Ale podporovali nás ve všem a dali nám dobrou výchovu. A mohu říci, že jsme s manželem i svým dětem nasměrovali cestu k úctě k lidem, pracovitosti a vážit si všeho. Přeji dobrou noc a hezký příští den, napsala paní Vlasta. Teď už brontosauři, šafrán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s panem Martinem z Mohelnice budeme vzpomínat. A jaké vzpomínky to budou, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás z Mohelnice. No, chtěl bych vám povykládat, co mi vykládal můj dědeček, když teda válka už končila, kdy jako voják v 17 letech se dostal na maďarskou hranici.
0: Ano.
1: On, tam se ještě dlouho střílelo, že když vznikalo to Československo, tak po válce, těsně po válce, se dostal na tu československou hranici, ta maďarsko-slovenskou hranici. No a říkal, to byly roky hojnosti a bohatství. Když tam se pašovala kořálka, klobásy z Maďarska na Slovensko, ze Slovenska do Maďarska a takhle furt dokola, jako jo. Takže tam to bylo hrozně, říkal, dobré. A potom druhá věc, když on byl z Brna, tak tam to taky skončilo za chvíli a díky tomu, že vstoupil do strany, tak se dostal jako, můžu mluvit ještě?
0: No určitě, povídejte.
1: Tak se ještě dostal jako, vstoupil do strany a dostal se na hrad Mírov. Jo, nedostal se tam sice jako dozorce, ale dostal se tam jako účetní.
0: Uh-huh.
1: On díky tomu, ale že byl jako ve straně a on byl vyučený malý z pokoju, tak se dostal jako do věznice a tam říkal, on nám teda vykládal, že ho holili ještě Němci. On tam seděl v křesle, Němec měl břitvu, držel ho za vlasy a břitvou mu jezdil po krku ten Němec. No a my jsme se ptali, a dědečku, a jak to bylo teda, když ty dělal účetního, a ty byl vyučený malý, jsi měl účetnictví, on říkal, ne, depa, to dělali faráři.
0: Rozumím.
1: Takže ono potom už po té válce, asi když vykládám z té hojnosti, že tam byla ta hojnost i Maďarsku a Slovensku, že a pak ty roky. A pak se to všechno změnilo. Bylo to ty příběhy těch starších lidí. Škoda, že jsme jim nenaslouchali víc. Do dneška mi to bude mrzet, jako, protože těch příběhů mohlo být hodně.
0: Máte pravdu, Martine, mám to stejně. No, pak už se nikdy nezeptáme.
1: No, už nejsou mezi námi a těch příběhů já bych jich mohl dát, když třeba jedna babička bydlela tady v Sudetech a dědeček bydlel na Moravě a jim se narodí dítě a oni se nesměli vzít, protože babička byla v Sudetech a dědeček byl na Moravě, že? Ta války. To byl hrozně zajímavý příběh taky.
0: Jo.
1: Takže, no, a všem posluchačům teda pěknou noc, krásnou noc a pandím jim, že tak dlouho vydrží.
0: Děkuju taky, Martine. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, díky, nakle, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dobrý večer. Z dnešních příběhů a vyprávění mě mrazí. Dnešní linka se moc povedla, děkuji a dobrou noc všem, napsal Vláďa. Já jsem moc ráda, Vláďo, že se vám noční linka líbila. Paní Vendula napsala, dobrý večer, chtěla bych se s vámi podělit o příběh patřící k nejsmutnějším v naší rodinné historii. Táta a jeho maminka, moje babička, už dávno nežijí, ale jejich vzpomínky na prožitá 50. léta na českém venkově se mi tehdy doživotně zarily do paměti. Ztráta po léta budovaného živobytí, vyvlastnění majetku, životních jistot a následně i předčasná úmrtí, která vyvolal stres a beznaděj. Nedávno se otevřely digitalizované kroniky v obci, kde moji předkové žili a poválečné roky vrcholící událostmi v roce 1948 jen dodali přesnější obraz událostí, o níž vyprávěli. Vzpomínám na své drahé s láskou a klaním se před jejich osobní statečností zvládnout tak těžký osud, čelit mu a zároveň nestratit víru v lepší časy. Hezký večer, napsala Vendula. Paní Jana píše, zdravím, vyprávění poslední paní mne vyvolalo vzpomínku, jak prababička vyprávěla, že měli povolení na porážku dvou prasat a když přišla kontrola, měla tahle dvě prasátka tři ocásky. Když si toho prababi všimla, popadla ocásek a schovala jej pod zástěru a po celou dobu jednání ho držela v ruce. Od té doby se u nás říkalo, že zástěra umí zázraky. Zástěru babi nosila do smrti. Dobrou noc, napsala Jana. Moc děkuju za všechny příběhy, které jste mi dnes volali na linku 731 800 900, které jste napsali přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Doufám, že se vám i přesto bude dobře spát, jak už jsem říkala na začátku dnešní noční linky. Jednou jsme nahoře a jednou zase dole, takže pořád třeskutý smích asi není na místě. Je dobré i vzpomínat na věci, které prostě jsou v našich dějinách zapsány. Milí posluchači, dívám se na hodiny, bohužel musím říct už to jediné, že mi s vámi bylo jako vždy příjemně, popřát vám krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky a to ve středu 29. září. A budu se vás ptát v tu středu, může vydržet vztah na dálku? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Tak to je téma, které spolu budeme příště probírat. Ale dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží, jiné proto, že se k ním vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle? A kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po rodičích nebo prarodičích? Co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Je něco, co jste si pořídili za svou první výplatu a máte to dodnes? Kterou starou věc byste za její moderní variantu nikdy nevyměnili? A máte doma něco, o čem ostatní říkají, že už to dávno patří do popelnice, ale vy se toho prostě odmítáte vzdát? Tak milá Jarko, já takové věci skutečně mám. Vykouzlilo mi to úsměv na tváři. Tak například, mám servis kávový, který mi daroval můj bratranec, kterého jsem měla velmi ráda. Byl to letec v Pardubicích a bohužel v posledním roce, kdy už chtěl skončit a přejít potom na aerolinky, na tedy civilní leteckou službu,
tak se bohužel zřítil, protože chtěl do poslední chvíle zachránit letadlo. A já se tohoto servisu, který jsem od mého bratrance, který byl o hodně starší než já, dostala, nemohu zbavit. A vždycky mi třeba rodina říká, prosím tě, proč tady máš ten starý servis, když už máš dávno něco nového, něco hezčího. A já říkám, ne, to má pro mě prostě nedozírnou cenu. A vysvětlím vždycky, proč. A pak už je ticho a servis zůstává. Tak jsem zvědavá, co vy budete Jarce vyprávět. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce, nebo se

0: tvé slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry Jedenáctý v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád a denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit na přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdybych dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text, a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorádo. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta, jak si moje touhy nezdílel, a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Žalenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popěvovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí. Byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Samec tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hráli se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi, a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky. Ve stejných létech já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil. Když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tušku červenou. Stála zde krásná, v průvodu v slávě, náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když zkvetou naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou. A vzpomínám si o zašlých létech.

0: její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem s mámem stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvním komikem v karlínském variete, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl a tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec, ředitel Ostravského divadla Antonín Drašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Drašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolu do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco, dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu. Musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No, tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem a poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu ve Vrží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři, i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu, a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám tip. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám nahý.
0: To je hlavní poběh z Maršánovy veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, ten čertův chlapík, je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavně zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel F. sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš, to znamená, no, že jsem totiž, víš, že existuju. No. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného, myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je, tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společného to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů, jak si podvědomně zařazeni do určitého, jako prostě. Oni jsou takový a takovým typem. Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho máme jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný. Já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince, role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi král komiků Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou.
2: Ano.
4: Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva pro někoho, kdo stále musí, jako je puncovaný komik,
4: divili, opuncovaný. Říkali, já čet noviny, já žasnul, teď on mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka, To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že tak říkají, normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce, máš pravdu, každý jsme jiný.
2: Ano.
4: Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osoby. Jist,
4: dejme tomu, jist. Tak říkajíc, ano. Normální typ dělníka, jako, ano. Jak by řekl režisér, nebo asistent, ano. Který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde. Rozumím, hrát prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
4: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor. Jistě,
2: že by byl, protože máš humor v sobě, to je pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože ten je ten humor. Tam.
5: 5 strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když 5. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 4 poradí. A když chybí ta 4, i to se může stát. Hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když 3. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 2 poradí. Když 1. strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
2: Když poslouchám ty tvoje písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás 2 na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání,
4: ano.
2: V Radokově režii.
4: Detektiva Střelu.
2: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí, jak mě viděj v ulici, tak se necílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje, zkrátka, jak se řekne volovo, to je určitě moje.
4: No, to byla, že to znáš, to mě skoro dojala. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Ljuba Hermanová.
2: Jo.
4: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano. Neboť jsem z jeviště střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
4: Když je 2. šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy od diváků.
4: Jo.
2: Tady příjemné, tady lichotivé, zase třeba nepříjemné, to je jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom, tak o to, takovým tom styku na dálku s lidmi.
4: No tak víme, že jsou 3 druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, 2. odpovídají, když je tam známka a 3. píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu 3. druhu, čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák, lišák seš. No,
4: no ale velmi rád píšu, odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
2: Telefonu, ne
4: dopisu. Všechno se telefonem vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
4: Že ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne 2 věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
4: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, líbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci a já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k tvé knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

já mám okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal za tuhle zbrusu novou svízel, že jste přitom, jak jste mizel, moje spání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sováka jsme v Divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sováka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sovák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sovákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sovák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě a okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám stále za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního, na čem prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak jsem

0: zdá, že máte masnou sklenici, ta se vám úplně v sedmým nebi. To úplně zaplesá, víte? Já, ať dělám na plátně, na jevišti nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To, jistě, že?
1: Jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
0: No ovšem, dá se to tak říct, jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrov tip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, a mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
1: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
0: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy jiná otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
1: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
0: No, Martin Frič, to, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, já bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel. Mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot, i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
1: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No, vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
0: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisami, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, no to snad na tělech, do tělech rozhovoru nepatří. A já to, i když snad, jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
1: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
0: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Hradského divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jistě, si mě tajně někdo nenapodoboval.
1: Takže vy to dneska děláte dál?
0: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu si jet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval, no a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, si někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadil. No a pak jezdím, až se ukáže tráva, tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc, vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlin.
1: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohleto už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a zase někdy naschledanou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.